0: nedávno Tomáš Mikolov a s ním jsme probírali umělou inteligenci na takové filozofické úrovni a dneska bych chtěla jít trošku do té praxe. To znamená, jak my obyčejní můžeme využít umělou inteligenci v praxi, jak nám může pomoct. Ale úplně na úvod, proč jste se zamiloval do tohohle oboru nebo čím vás fascinuje?
1: Já se o obor počítačů zajímám vlastně od malička, vedl mě k tomu taťka a v tom oboru posledních 10 let byla strašná nuda. Nic zajímavého se tam nedělo, už mě to přestávalo bavit a najednou konečně přišla umělá inteligence a s ní jako spousta nových technologií, na které jsem dlouho čekal. A takže já to vnímám jako obrovský impuls zase se zajímat o počítače a zkoušet a hrát si s tím a tvořit nové věci a tak.
0: A vy jste programoval v jaké oblasti nebo co konkrétně?
1: Tak já jsem hlavně programoval nástroje pro tvorbu webových stránek, což je asi nejčastější věc, která se dneska tvoří, kromě mobilních aplikací, že jo. A nedá se říct, že bych úplně umělou inteligenci používal k tomu programování. Mm-hmm. Já ho vlastně používám úplně na všechno. Od rána do večera prostě všude, kde se hodí, tak používám AI.
0: A může do budoucna umělá inteligence kompletně naprogramovat web? Nebo funguje to už?
1: Já jsem zrovna teďka měl takovou demonstraci, kde jsem ukazoval, jak AI dokáže naprogramovat web. A byla tam jedna slečna, která říkala, že by chtěla udělat oni jsou záchranáři, mm-hmm. a chtěli by udělat nějaký event, kde bude program toho eventu, úvodní obrazovka, bude tam registrační formulář a tak dále. A já jsem jim říkal, takže to zkusíme naprogramovat a dal jsem tam právě tenhle ten popis, že to má být, a ono to hned vyhodilo první verzi webu, a tak jsem si jí ptal, jako co teď, co bude další krok, co tam upravit. A ona si to prohlídla a řekla, je to úplně dokonalý, tam už není co řešit.
0: A jak umělá inteligence v rámci toho webu třeba pracuje s grafikou nebo s fotkama? Představu si to dobře, že to v vozovkách někam naházím a ona si to jako už sama poskládá?
1: Je to tak, že fotky samozřejmě musím dodat, protože zřejmě tam budu chtít fotky reálných vystupujících, ale ona udělá prostě rozložení stránky, udělá všechny texty, vymyslí program, vymyslí registrační formulář, který bude fungovat, takže se to bude zapisovat třeba do nějakých Google tabulek. A takže vlastně tu práci, na kterou bych musel jako tvůrce někoho najmout, kdo tomu rozumí, tak vlastně si udělám dneska sám.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Se mnou je stále David Grudl, posloucháte Rádio Praha, naše dnešní téma umělá inteligence. Kdy se vůbec v Česku tak nějak poprvé začalo mluvit o umělé inteligenci? Já mám pocit, že to byl nějaký rok 2017, něco takového, nebo ještě dřív?
2: Já si to pamatuju tady jako od dětství. Že jsem kdysi vycházel nějaký časopis Byte někdy v 90. letech a tam byl článek jako postavte si neuronovou síť. A já jsem si to naprogramoval a strašně dlouho to běželo, pak to vypsalo nějaký čísla, takže jsem z toho neměl vůbec žádný pocit, že by mě to bavilo. A to téma jsem zase opustil. A zajímavý to začalo být zhruba po tom roce 2012-14, protože možná si pamatujete, ale myslím, že to byl rok 2014, kdy se ve všech mobilech objevila možnost diktovat, že jste mohli do tomu mobilu diktovat. A to byl první takové setkání vlastně s neuronovou sítí umělou inteligencí, která připisovala hlas na psané slovo a zároveň přicházely do mobilů stále lepší foťáky, které uměly fotit v noci a uměly fotit velmi ostře a tak dále. A nebylo to úplně tím, že by se tak neuvěřitelně zlepšovala ta optika, ale byla tam zase umělá inteligence, která to dokázala
1: dopočítat.
2: A která to dokázala dopočítat z více fotek, spojit je. Můžete vyhledávat ve fotkách, takže napíšete třeba pláž a ono to dá všechny fotky, které jsou vyfocené na pláži. A to jsou všechno různé aplikace umělé inteligence, ale neříkalo se tomu tak. Jo, vždycky to byla jako nová funkce vyhledávání, ale v pozadí vždycky byla nějaká AI.
1: Tomáš Mikolov tomu s oblibou říká strojové učení.
2: Je to tak. Je to vlastně jedna z forem, jak přimět počítač tam a komunikovat, řekněme, myslet v uvozovkách a těch cest je několik. Já si pamatuju, když jsem byl na škole v Brně, na Masterické, tak tam byla fakulta zpracování přirozeného jazyka a tam byli lidé lingvisté, kteří zařizovali každé slovo do kategorií a tak dále. Takže to byl přístup, kde lidé vlastně vytvářeli nějaký systém, kde do toho hrávali své znalosti. A druhá možnost je, že jenom necháme ten stroj sám, aby pochopil, sám si rozkatulkoval slova tím, že se podívá na enormní množství textů a najde tam nějaké souvislosti. A to je vlastně ten opačný přístup, kdy se učí ten stroj sám.
1: Takže když to trošičku zjednoduším, tak i úplní odpůrci umělé inteligence a stále mezi námi jsou, tak vlastně tu umělou inteligenci už používají docela dlouho, aniž by to možná věděli.
2: Jako nedá se tomu vyhnout. Určitě, když si otevřete Spotify nebo YouTube, tak dneska vám to úplně perfektně doporučuje videa na základě toho, který se podíváte. Ještě před pár lety to vůbec nemělo doporučovat. Jo? A dneska je to velmi dobrý a je to všechno díky AI, nebo jakýkoliv překlad, když si vezmete Google Translate, DeepL, všechno tohle to jsou umělé inteligence, které zatím běží, takže je používám opravdu jako neustále, i když si to člověk vůbec neuvědomuje.
1: A pamatujete nějaký okamžik v České republice, který udělal takový boom s tou umělou inteligencí, nebo třeba i nějaký člověk? Mi třeba napadá Petr Mára, který jako jeden z prvních youtuberů o tom začal mluvit, i o robotech a tak dále, ale jestli třeba byla i nějaká událost, nebo něco, co to spopularizovalo?
2: No tak byla. To bylo v listopadu 2022, to znamená, není to tak dávno.
1: ChatGPT.
2: A to bylo ChatGPT, protože do té doby existovalo GPT bez toho slova chat a používalo to opravdu pár lidí. Já jsem jich moc neznal, jo. A najednou vzniklo ChatGPT a najednou to začali používat úplně všichni a stala se to vlastně nejrychleji rostoucí aplikace na celém světě. Takže to byl ten okamžik, kdy si široká veřejnost všimla, že něco takového existuje a to je asi jako největší mezník.
1: A když by někdo aktivně nevyužíval umělou inteligenci, tak jak si ji tak jako v fuzovkách ošahat? Je to třeba skrze ChatGPT?
2: Já si myslím, že ChatGPT je takový jako nejpřístupnější krok, jak to udělat. A doporučil bych všem, aby si nainstalovali aplikaci ChatGPT do mobilu. Ideálně si ji dali na místo, kde bude nejjednoduše dostupná. Já to mám třeba v mobilu na tlačítku, zmáčknu tlačítko a nastartuje se mi. A díky tomu můžou ji hned zkoušet kdykoliv. Pojedou v autě, zapnou si ChatGPT, budou si s ním povídat. Nebo budou chtít se dozvědět, jak to umí vlastně poznat fotografii, tak doporučuji vyfotit nějakou složitou scénu a dát mu instrukci, popiš přesně, co je na této fotografii. A myslím, že lidi budou strašně překvapeni, jak detailně to dokáže popsat, co se tam děje, jaká je to atmosféra, odvodit, kde se to asi odehrává. A postupně tímhletím se seznamují s možnostmi umělé inteligence. Dá se to dát samozřejmě na režim komunikace, takže můžou to mít i na sluchátkách. A když třeba poslouchám nějaký podcast a teď tam zazní něco, kde bych se rád dozvěděl o něčem víc, tak jenom si pustím to ChatGPT, zeptám se ho, on mi odpoví, takže mám vlastně neustále takového mentora a učitele po ruce a je to skvělý.
0: Radio Praha.

0: pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
1: Give me a beat.
0: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Lenky Váhalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je David Grudl. V rámci toho chatu GPT je velký rozdíl při té placené a neplacené verzi?
2: Není zas tak velký. Jako při profesionálním použití, nebo řekněme při použití v práci, je opravdu ta free verze nedostatečná. Ale mně se strašně líbí právě, že všichni lidi na světě mají dneska možnost tyhle ty úžasné technologie, které na provoz jsou neuvěřitelně drahé a nikomu se to nevyplácí, tak to mají stejně možnost provozovat zdarma a vyzkoušet si to, což je opravdu jako úžasný, to je zázrak, jo. Takže myslím si, že každý může začít používat právě tu free verzi. A když mu třeba ta free verze už odmítne s ním spolupracovat, že už si povídali moc dlouho, tak může zkusit Google Gemini, který je taky ve free verzi.

0: řešili věci, které fakt nebyly chytře vymyšlené, jakože tam byly dřív nějaký modely, které se jmenovaly 4O, O3, O4 mini a tak dále. V tom se jako člověk těžko orientoval, takže dneska tam je ten jeden model GPT-5 a člověk už nad tím nemusí uvažovat a používá jenom ten jeden a to si myslím, že je velký přínos.
1: A kdyby třeba byli naši posluchači nebo některý z diváků na YouTubeovém kanále, který ještě nevyužil ChatGPT nebo jinou tu aplikaci, tak v čem je to dobré a právě praktické pro život? Co tam můžu najít? V čem mi to pomůže?
0: Zrovna dneska jsem viděl OpenAI, což je firma, která provozuje ChatGPT, tak vydali přehled toho, jak nejčastěji to lidi používají. A mezi nejčastější využití bylo, že potřebovali s něčím poradit, jak něco udělat. Což kolikrát stačí vyfotit věc a říct, hele, co to je, jak to můžu vyměnit, namontovat a tak dále. Potom na vyhledávání specifických informací, což třeba je hodně zajímavý, že když hledáte v Google, tak musíte vlastně zredukovat celý ten dotaz na nějaký 2-3 klíčové slova. Zatímco tady to funguje úplně jinak. Tady můžete dát poměrně obsáhlý popis a vlastně to klíčové slovo vůbec nepoužít. Takže pokud třeba nějaký posluchač viděl v dětství film, který by strašně rád viděl znovu, ale nemůže si vzpomenout, jak se jmenoval a nikdy to nedokázal najít, tak doporučuji to zkusit dát do ChatGPT a je velká šance, pokud to teda nebude nějaký raritní český film, jo, tak je velká šance, že to najde, protože on vlastně vyhledává informace jinak podle nějakých vzorů, podle nějaký podobnosti, kterou tam vidí. No a potom jsou další způsoby využití, jakože to člověk používá na psaní e-mailů, nebo textu na web, nebo textu na blog, nebo prostě vůbec jakékoliv komunikace. Používají to lidi i když řeší vlastně jídelníčky, zdraví, nějaký self-care, nebo i když řeší své vztahy, což může být trošku nebezpečné, protože přece jenom není to terapeut a ono to funguje tak, že to většinou říká to, co si myslí, že chcete slyšet. Vlastně to pořád říká to, co si myslí, že chcete slyšet, což terapeut nedělá. A tam to může být jako trošku zavádějící se řídit těmi radami.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je David Grudl. A teď trošku odvrácená strana, kterou často s odborníky na umělou inteligenci řeším, ale může nám umělá inteligence přerůst přes hlavu? A jak?
3: Hele, tak ono se to vlastně trošku děje. Jo. Jednak jsme se bavili o tom, že někteří lidi to berou skutečně jako parťáka životního rádce, řídí se těmi radami, to není dobrý. A jsou lidi, kteří můžou, je taková známá situace, když nějaká právní kancelář si nechala vypracovat obhajobu pomocí ChatGPT a on se odvolal na určitý judikáty, který si zcela vymyslel, ty čísla v těch případů nikdy neexistovaly, ale jsou i případy, kdy už mě to řeklo v několika firmách, že vlastně přestávají mít zájem o práci juniorů, protože ChatGPT nebo nějaký jiný chatbot zastane vlastně juniorskou práci. A mají o to větší zájem o práci seniorů, protože potřebují někoho, kdo dokáže tu AI hlídat, aby opravdu dělala správnou práci, aby příliš neuletěla někam mimo, aby se držela v nastavených mezích, aby správně zadali ten požadavek. A dlouhodobě samozřejmě to úplně nedává smysl, jo? Protože to, že potřebujeme seniory a nepotřebujeme juniory, přičemž ti seniori z těch juniorů vznikají, tak samozřejmě říká, že něco se tady bude za pár let dít a nevím úplně co a možná to nebude úplně příjemné.
2: No a jakou předpokládáte budoucnost? Kudy se to bude vyvíjet?
3: Ale to je velice těžké, protože my jsme zažili nástup počítačů, nebo respektive lidi, kteří se narodili v 70. letech a dřív, tak přímo zažili ten nástup počítačů. Já jsem se narodil do světa, kde už počítače postupně přebírali všechny možné obory a vidíme to zpětně. Takže vidíme, že počítače opravdu se dostali všude. Ještě nedávno se řešilo téma, že noviny neví, jestli váhají mezi tiskem, mezi printem a webem. A vlastně oni sotva se teda rozhodli, že web je to řešení, tak je potřeba říct, že web je mrtvý. Web, tak jak ho známe, ten klikací web už opravdu dneska je mrtvý. Už tím, že jdete na Google a hledáte a tu odpověď vám tam většinou napíše právě AI, tak se ukázalo, že proklikovost na weby klesla 80%, což je obrovské číslo. Takže lidi přestávají klikat na weby, weby přestávají mít smysl. A my teďka jsme v situaci, kdy ta změna je před náma. Takže je to velmi těžké predikovat, jak k čemu dojde. Samozřejmě za pár let se na to podíváme zpětně a řekneme, jo, to bylo jasné, že se to muselo stát takhle. Ale dneska upřímně si netroufám odhadovat a je to fakt jako otázka za $1 000 000, jak se to bude vyvíjet dál.
2: Na druhou stranu, když používáním těch aplikací, které využívají umělou inteligenci, tak to směřování vlastně určujeme my, jakým způsobem s tím zacházíme, co tam zadáváme a tak dále, ano. Jaká data sbírá. To znamená, že my čistě hypoteticky můžeme už teď určovat, kudy se bude ta umělá inteligence ubírat a jestli nám bude sloužit, anebo naopak.
3: Je to tak, že samozřejmě on nám slouží, ale tím, že třeba mě dokáže vytvořit nějakou ilustraci nebo dokáže napsat nějaký text, tak já ten text, napsání textu a vytvoření ilustrace nebudu poptávat tak jako dřív u někoho, kdo to umí, protože si to udělám sám. Takže vlastně klesá cena tady téhleté práce. Je možné, že to bude tak, že věci, které budou tvořené přes AI, tak si nebudou považovat za tolik hodnotné, ale nevím. Já se spíš bojím, že to lidi nebudou schopni, nebo už dneska nejsou schopni úplně dobře odlišit. A takže jedna věc je poptávka po práci, která bude měnit náš svět, a druhá věc je, jak kdo tu AI využije, protože vždycky se může stát, že někdo to využije způsobem, kdy bude schopen velmi rychle přečíst všechny příspěvky, které mám za poslední 2 roky na sociálních sítích, zanalyzovat je pomocí AI, zjistit vlastně, kde bydlím, o co se zajímám, co dělám a tak dále a vytvořit nějaký podvod, kdy se budou chtít vytáhnout ze mě peníze, který bude ušitý přímo na míru, že odhadnou, na co asi naletím, jaké formulace, jakou cestou na mě zkusit. A když mi někdo zavolá, tak i ten telefonát může být vlastně strojový hlas, který taky už dneska nejde poznat. Takže to můžou lidi používat na velmi sofistikované podvody. Takže ono opravdu je to velmi silný nástroj a záleží, v čích rukou bude použitý.

Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Posloucháte Rádio Praha, dnešní téma umělá inteligence. A teď mě zajímá to propojení umělé inteligence a dat. Protože spousta lidí má obavy, čím víc ty aplikace používáme, tím víc tam dáváme svých dat. Datum narození, rodná čísla a tak dále a tak dále. Kde se to sdružuje a je to zneužitelné? Tohle nám zkuste vysvětlit.
1: On je to tak, že vlastně každý ten nástroj tak vždycky deklaruje, jakým způsobem přistupuje k těm datům. A třeba u ChatGPT lze vypnout nastavení, je možno vypnout, že nechci, aby na těchto datech se to trénovalo. Což doporučuji úplně každému hned udělat. Jsou služby, které to třeba Claude, ten to měl vypnutý automaticky, teprve teď nedávno si řekl, že požádal uživatele, jestli to nechtí povolit, protože pro něho je výhodné se z toho učit. A pak jsou služby, u kterých je to jako principálně bezpečné, protože třeba služba DeepSeek sídlí v Číně a cokoliv budu posílat do Číny, tak musím brát tak, že bude sledovat čínská vláda nebo může ty informace využívat. Takže jsou služby, u kterých je to na tom, myslím, věřím, pak jsou služby, kde tomu nelze principálně věřit a pak je třeba služba, která sídlí ve Francii a ta by vlastně měla dodržovat GDPR, takže tam by měl člověk mít jako největší míru důvěry, že pokud tvrdí, že to nebudou používat, takže by opravdu ty data měly hnedka mazat a nepoužívat. Ale obecně doporučuji vypnout všem, najít nastavení, kde se vypne to, že nebude to trénováno a stejně tam neposílat žádný citlivý údaj.
0: No a to se chci zeptat. Předpokládám, že ideálně tam neposílat jména členů mé rodiny, kde bydlím a tak dále. Na druhou stranu může člověka napadnout otázka, že potřebuje najít nějakého opraváře nebo službu v místě svého bydliště. Jak tohle třeba obejít?
1: Ono je to naučené v podstatě na celém internetu, takže pokud ten opravář má internetové stránky, tak on už se dávno přečet a bude to vědět. Ale na druhou stranu to vůbec neznamená, že tahle služba mě poradí toho nejlepšího opraváře nebo nejlépe hodnoceného. Já bych tady v této oblasti možná použil ještě takové ty tradiční služby a tady si myslím, že přijde ten čas, kdy to bude velmi užitečné, ale ještě bych byl v tomhle opatrný.
0: Takže která data tam nedávat do těch aplikací umělé inteligence?
1: No, určitě by tam člověk neměl dávat data typu hesla, jo, nebo když budu chtít třeba zpracovat smlouvu, nějakým způsobem ji přečíst, zkrátit a tak dále. A je to smlouva, nebo jsou materiály, které mám pod NDA a to NDA mi nedovoluje používat právě umělou AI, ne, tak v tom případě to tam určitě nedávat. V podstatě jde o to, že by se taky mohlo stát, že ty údaje, které tam dám, tak se potom někomu jinému vypíšou, že on, zeptám se ho, víš třeba o této smlouvě a on se z toho učil a řekne, jo, vím, a vypíše ten text té smlouvy, což se může stát. Takže to, co nechci, aby se vypsalo někomu jinému, tak bych tam měl dávat.

0: ve finále, se mnou stále David Grudl a teď ta vaše školitelská činnost, protože často školíte a přednášíte, zajímá mě, s jakými lidmi se nejčastěji potkáváte, jestli jsou to studenti, pracující a tak dále, a jak se na umělou inteligenci tváří?
1: Fakt je ten, že když někdo přijde na nějaký kurz, tak většinou je to člověk, který opravdu má o to zájem. Jo? Takže já se nesetkávám s lidmi, kteří by to odmítali nebo kteří by to bagatelizovali a tak dále. Ale je, co mě hodně zaujalo, tak já jsem předtím školil programátory. Takže 99% osazenstva byli muži. Teďka je to půl na půl, jsou to muži ženy a je to úplný věkový průřez, takže od lidí, kterým je něco přes 20, tak tam byla teď paní, které táhlo na 70 let a je to vlastně neuvěřitelný, že no, já jsem za to velice rád, jo, že vlastně všichni napříč oborama mají zájem o tuhle technologii, protože tam se začnou rozevírat nůžky mezi lidmi, kteří to nechtějí používat, nebo řeknou si, teď na to nemám čas. A mezi lidmi, kteří to aktivně zkoušejí, snaží se, hledají nějaké využití a najednou oni, já tomu říkám, že získají super schopnost, protože je to tak, jo. Každý dnes je schopen si naprogramovat jednoduchou věc, ačkoliv vůbec netuší, jak se taková věc dělá, tak to je schopen udělat. Každý je schopen si v reálném čase popovídat s Japoncem, protože mu stačí jeden mobil s aplikací ChatGPT a dá se to velmi jednoduše udělat. Takže naše schopnosti, nebo to, co jsme si celý život mysleli, že jsou limity našich schopností, tak se zbouralo, je to úplně jinak. A když najednou bude skupina lidí, kteří pochopí, že můžou dělat věci, které pro ně byly dřív nepředstavitelné, tak oproti těm lidem, kteří budou čekat nebo budou si říkat, to je bublina, on to praskne, tak mezi nimi bude vlastně velký rozdíl. A proto jsem rád a doporučuji všem, aby se o to nejvíc zajímali, aby se to minimálně nainstalovali na ten mobil a hráli si s tím a trošku se nutili k tomu to používat.
0: A jak se třeba tváříte na to, když si student vypracuje svůj domácí úkol přes tady tyhle aplikace?
1: No skvělý, ale musí počítat
0: musí
1: s tím.
0: Musí to zkontrolovat.
1: Musí to zkontrolovat. Jako z mýho pohledu jsou lidi, kteří jsou takzvaní grafomani a kteří pohladí klávesnici a na obrazovce se objeví tři krásně napsaný stylisticky uhlazený odstavce. Pro mě psaní bylo vždycky docela těžký. Takže najednou se srovnává ty schopnosti tady v tomhletom psaní. Jde o to, že tím psaním chci přidat nějakou myšlenku, nějaký nápad a tak dále. A to, že to potom stylisticky jako uhladí ChatGPT, to je podle mě úplně super.
0: A na úplný závěr, rozeznáme vždycky fotky, videa, muziku, kterou vytvořila AI?
1: Jde o to, jestli je to potřeba rozeznat nějak strojově nebo pohledem. Když dělali anketu, kde umístili asi 50 obrázků, které byly napůl generované strojově a napůl opravdu vytvořené člověkem, tak se ukázalo, že lidi mají úspěšnost 50%. Tedy kdyby náhodně typovali, tak to bude úplně stejné. To znamená, nejsme to schopni rozeznat. U videí zatím jo, protože ty videa nejsou tak dobrá, ale to je jenom otázka času. A u textu každý dokáže rozpoznat okamžitě ten typický ChatGPT text a když to někde vidí, tak se mu to nechce číst, protože ví, že to je něco strojově generovaného. Ale když si s tím trošku pohraju, tak to může psát úplně klidně, jako třeba Bohumil Hrabal a dá se to rozeznat velice těžko. Člověk to rozeznat téměř neumí a jsou systémy, které to dokážou u těch obrázků nebo u těch videí, ale u toho textu poměrně dost těžko.
0: Já totiž narážím na další takovou praktickou věc, jak rozeznat fake news. Tahle oblast často využívá umělou inteligenci.
1: Ono totiž ohledně fake news nebo falšování fotografií, to není vůbec nic novýho. Jo, to už známe, ten obrázek s tím Stalinem, jak tam postupně mizeli lidi. Samozřejmě, když přišel Photoshop, tak každý, kdo si ukradl Photoshop, tak dokázal retušovat obrázky. Takže my to vlastně, my s tím umíme žít už docela dlouho, že víme, že strašně záleží, z kterého zdroje ta informace pochází, že když je to nějaká příliš senzacechtivá záležitost, tak by člověk měl velice zbystřit a ověřovat, odkud to přišlo a tak dále.
0: Jenom jsme teď mnohem víc zahlcení.
1: Jsme víc zahlcení, ale ty principy jsou vlastně pořád stejné.
0: No takže jak to poznat?
1: Takže poznat je to ověřit. Myslím si, že to je právě i velká výhoda, třeba když uvidím, že ten článek vyšel na stránkách Českého rozhlasu, tak mu budu věřit, když uvidím, že mi to někdo poslal mailem nebo někde na nějakém blogu, který neznám, a je to nějaká hodně, hodně zajímavá informace a jinde to nevyšlo, tak je jasný, že to je vymyšlená věc.
0: A na úplný závěr tip pro budoucí uživatele AI?
1: Já si myslím, že lidi by si měli uvědomit, že jsme teď součástí takového obrovského globálního experimentu. Takže já bych každému přál, aby experimentoval, aby se toho nebál, aby se s ním hrál a aby to zkoušel a dřív nebo později zjistí, na co to je pro něj užitečné a bude mít z toho velkou radost.
0: Se mnou byl David Grudl. Moc děkuju za rozhovor.
1: Díky.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na rádiu Pr-

0: dne.
1: Tři novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Na 10. místě startuje Milky, Just the way you are. Devátá příčka patří Street 69, Život z větší výšky.
0: Hit týdne.
1: A ta nejvýše zařazená novinka je v top 5, která vypadá následovně.
2: Tady si mi zpíval.
1: Páté místo, to je ta novinka. Kateřina Marie Tichá, Byt 66. Na čtyřku z devátého místa poskočili Sigala, Jaxomy, Island Kidron a Riptide. Třetí příčka zůstává beze změny. Jsou tady Andrea Bocelli, David Guetta, EJ, Megan Thee Stallion a DNA More Than A Game. Na druhé místo se ze šestky vyšvihla a zároveň se po 8 týdnech loučí Eva Farna, Perpetuum Mobile. A první místo opět Botox a Pyžamo.
0: Hit týdne.
1: Tohle je tedy aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste znovu na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
3: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Host Lenky Váhalové.
3: Posloucháte Rádio Praha, teď už s Lenkou Váhalovou a mým hostem tentokrát bude umělecký ředitel festivalu Colors of Ostrava Filip Košťálek. Jaké české a zahraniční hvězdy letos dorazí na festival? Na koho se můžeme těšit v rámci Melting Potu a jak se Filip Košťálek cítí v nové roli uměleckého ředitele po Zlatce Holušové? Tak nejen o tom budeme mluvit už za chvíli.
4: What you said, just as I was tasting freedom.

0: Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a se mnou ve studiu už je Filip Košťálek. Já vás zdravím po roce opět.
1: Dobrý den.
0: A naše dnešní téma Colors of Ostrava a vy jste tento rok poprvé, a teď doufám, že to řeknu správně, umělecký a kreativní ředitel. Nově.
1: Je to tak, zejména umělecký ředitel.
0: Po Zlatce Holoušové. Tak jak se cítíte v nové roli?
1: Já se cítím skvěle, je to, vždycky říkám, víc práce, víc odpovědnosti, jinak vlastně všechno zůstalo při starém. To nejdůležitější je, že ten festival stále připravuje stejný tým a festival je týmová disciplina. Samozřejmě je to o tom nastavovat vize, strategie, přivést ty hvězdy, které chtějí návštěvníci vidět, ale mám radost, že mám k tomu kruce skvělé kolegy.
0: Já jsem si říkala, jakou jste třeba prošel změnou a tak jsem si představovala, jestli teď lítáte první třídou a máte ke snídaní kaviár?
1: Ne, vůbec ne. Naopak bych řekl, že opravdu jako pracuji více, ale zároveň mě to mnohem ještě taky jako možná o něco více naplňuje.
0: My jsme se o tom bavili i před rokem, ale potom už v rámci toho samotného festivalu, ten letos je 15. až 18. července, tak tam už malinko vydechnete, anebo tam je to ten největší hype?
1: Já mám trochu jinou sinusoidu práce než kolegové, protože pro mě ten největší hype je právě od září do prosince ledna, kdy se schání kompletní program a ty největší hvězdy na festival. A potom v tom dubnu, květnu se mi to trošku jako zlehčuje a zatímco celý tým maká na plné obrátky a ty kola už se točí naplno, tak já si můžu trošku oddechnout, ale potom samozřejmě, když už nastává to festivalové období červen, červenec, tak to už všichni příliš nespí a věnují se naplno festivalu.
0: Ale když se děje nějaký zásadní průšvih v dni konání festivalu nebo v tom období, tak volají asi vám.
1: Jasně, jsem jeden z těch lidí, který tady tohle musí řešit, ale zároveň je nás víc, protože se všechny ty případné problémy dějí v okamžicích a je potřeba na to mít víc čistý hlav.
0: Takže jste současně krizový manažer v tu chvíli.
1: Občas ano.
0: A teď rovnou ty hvězdy. Vypíchnu pár, vy mě doplníte. 21 Pilots, Teddy Swims, Moby, mimochodem všechny hrajeme na Rádiu Praha. Takže jak bylo těžké získat zrovna tuhle trojku, která bych řekla, že je takovým topem letos?
1: Vše to trvalo roky a roky práce. 21 Pilots, ty máme i díky toho, že u nás hráli před 4 lety. Teď se vrací s novým albem a při jednáních s agentem jasně zaznělo, že se k nám vrací, protože jim u nás bylo dobře, líbilo se jim technická zázemí, publikum a tak dále, takže budou mít novou show, bude to velké, tak jak jsme u nich zvyklí. U Mobyho, který vystoupí v pátek, to bylo opravdu o 6, možná 8 letech práce, kdy jsme každých pár měsíců psali, kontaktovali agenta, jestli už konečně ten Moby nevyráží na tour. No a nakonec nám tak mimo děk před rokem a půl řekl, jo, teď už by to šlo a pozor, nepojede jako DJ, ale s celou kapelou. Mm-hmm. A takže se do Česka vrací po 17 letech. Je to opravdu dlouho a uvidíme ho v plné parádě se spoustou muzikantů na pódiu. No a tedy Swims, to je vlastně nejnovější hvězda v tom veřejném prostoru. O tom jsme začali snít zhruba před 2 lety, když jsme jeli na konferenci do Londýna, tak doslova hrál všude. Od nákupních center přes letiště, přes taxíky jsme si říkali, toho musíme mít. Nepovedlo se to loni, povedlo se to až letos, kdy vyráží na evropské turné a potom, co jsem viděl právě na Coachelle v Americe, kde vlastně kapely vždy vytáhnou to nejlepší, co mají v záloze, tak ten jeho hlas je skvostný a ta show ještě lepší.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Se mnou je stále Filip Košťálek a já jsem vypíchla ty pro mě hlavní hvězdy 21 Pilots, tedy Swims a Moby. Ti budou tedy na letošním festivalu Colors of Ostrava. Ale za vás, koho byste z těch zahraničních hvězd vypíchl? Klidně i ty méně známá jména.
3: Rozhodně je to projekt Tomora, protože jsme první český festival a jeden z mála festivalů na světě, který tenhle projekt přivítá. Je to projekt norské zpěvačky Aurory, ta už k nám teda přijede po třetí, která, a ta se spojila s vlastně o generaci, možná o dvě generace starším Tomem Rowlandsem z Chemical Brothers. Udělali spolu album a vyráží na první společné tour, takže to pro hudební fanoušky bude ještě o to větší svátek. No a potom rozhodně Audrey Nuna. Tu lidé můžou hrát, znát z uskupení Huntrix, nebo taky z filmu K-pop Demon Hunter z Lovkyně démonů. K-pop pobláznili to naprosto snad všechny po celém světě, zejména o tom své budou vědět rodiče menších dětí. A tahle představitelka Miri, což je jedna z těch tří postav v Lovkyních démonů, tak právě přijde k nám na Colors.
2: Vím, že posluchači a diváci často mají rádi ty specifické požadavky těch kapel. Je tam letos něco specifického?
3: Letos nás, co se týče požadavku, příliš nic nepřekvapuje až na to, jak velké a objemné jsou ty tour parties, ty skupiny, které doprovázejí umělce. Třeba se zpěvačkou Lord přijede 70 lidí a na pódiu jich bude zhruba možná 8, možná 9, takže je to velký ansábl od maskérů, techniků, řidičů. Uvidíme, kdo všechno v té partě bude a to je zatím jeden z prvních požadavků, který máme, takže uvidíme, jak ty ostatní kapely budou se možná přeskakovat v rámci té početnosti tady té touring party.
2: Já vím, že jsem se ptala i loni v rámci našeho rozhovoru, ale vy jako ředitel máte prostor si některou z těch kapel poslechnout nebo opravdu pobíháte?
3: Já se snažím pobíhat po festivalu, abych toho viděl co nejvíc, protože mě samozřejmě nezajímá až tak ten koncert samotný, protože ten jsem většinou viděl, ale zajímá mě, jak na to reaguje naše publikum, jestli je tam hodně lidí, málo lidí, jestli odchází, nebo jestli naopak přichází a jakou to má dynamiku u nás, protože každý ten koncert je jedinečný.
2: A znamená to, když jsme se bavili o těch zahraničních hvězdách, že v tuhle chvíli třeba už plánujete, dejme tomu rok 2030 a máte zhruba představu, kdo třeba přijede?
3: Takhle daleko nevidíme. Takhle daleko nevidí ani samotné kapely. Možná často neví ani, jestli budou spolu ještě. Ale většinou ty domluvy probíhají rok a půl dopředu, takže v těchto dnech už řešíme rozhodně rok 2027.
0: Praha 107,1 FM.

pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou ve studiu je Filip Košťálek, naše dnešní téma Colors of Ostrava a určitě bychom měli zmínit i české interprety. Barbara Kanizová, Bert and Friends, Kateřina Marie Tichá, Lenka Dusilová a tak dále a tak dále. Mimochodem nalákám, Barbara Kanizová bude brzo naším hostem, takže Colorsy probereme určitě i s ní.
1: Ostravačka.
0: Nicméně já věřím, že nápor českých kapel a českých interpretů je veliký. Píšou vám, máte v mailové schránce nabídky každý rok?
1: Píšou nám každý rok. Letos jsme udělali už tradičně open call, protože máme ještě takovou malou scénu Red Stage pro nové talenty, mladé kapely. A letos se nám přihlásilo přes 500 kapel, ze kterých musíme teda vybrat 16, takže těžká disciplína. Ale samozřejmě Colors of Ostrava znamenají stále i velkou hodnotu pro ty etablované interprety. A my se snažíme k tomu přistupovat tím stylem, aby chom podpořili kapely, které vydávají nové album, opravdu jejich kariéra se razantně proměňuje k lepšímu a tak podobně, takže mám radost, že fakt k nám přijíždějí jak ty nejnovější objevy, tak stálice typu Mirai, IMT Smile a podobně.
0: Takže vy sledujete, jak ta kapela v ten daný rok je aktivní a když vydává desku nebo chystá něco velkého, tak je to i důvod vzít jí na festival.
1: Je to tak, protože český rybníček je malý a potřebujeme nějaký filtr a ten filtr je ta aktuálnost, trendovost.
0: Takže je to nějaký malý návod pro kapely, že ideálně třeba v květnu, v červnu něco vydat, aby mohli jet na Colorsy.
1: Ještě navíc máme rádi speciální projekty. Takže právě třeba Lenka Dusilová slaví 50 let, bude mít

0: 2013?
1: My jsme primárně mezinárodní hudební festival. A když to vysvětluji kapelám, tak vždy říkám, že oni nejsou v konkurenci českých kapel, ale v konkurenci toho světového zážitku. Takže my vybíráme opravdu ty, kteří dokážou uspět v tady téhle velké světové konkurenci. No a zároveň naše scény jsou poměrně velké. I tady tahle malá scéna má kapacitu třeba 2000 lidí a není úplně nezvyklé, že by třeba kapela byla opravdu zaměřená jako na klubové koncerty a ne pro každého je tady tohle openerové velké pódium, ale samozřejmě je to těžké, ještě navíc, když v Česku se všichni známe a na Colors velmi rádi podporujeme nové, mladé, dravé talenty, ale bohužel nemáme prostě prostor na všechny.

0: posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Bahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou je stále můj host Filip Košťálek. A teď určitě Melting Pot. Tam je spousta zajímavých hostů. Jeden mě zaujal František, nebo zaujal mě všichni, ale jeden výjimečně František Nobloch, protože byl nedávno mým hostem a ten se zabývá tématem longevity, dlouhověkostí. A vím, že když jsme se spolu bavili, takže Colors of Ostrava také myslí na ty celospolečenské témata. Tak jaké je to současné téma, které tam chcete vyzdvihnout?
3: Těch témat je více, je to jak zmíněné longevity, tak taky vztahy, které budeme s Honzou Vojtkem řešit asi ve třech, ve čtyřech slotech.

0: Ale pak samozřejmě AI a to, jak, jaká bude role člověka ve světě, kterému bude vládnout umělá inteligence, nebo třeba mezinárodní vztahy, čím dál tím víc se nám ten svět proměňuje a myslím, že je super se o tom bavit s lidmi, kteří tím žijou každý den. Andreas Papadopoulos pro nás připravil sérii debat, ať už s Jakubem Santo a s dalšími. Přijde taky Miroslav Bart a Nina Špitálníková, zase bude mluvit o Koreji. Takže jsou to témata, která nás provází vlastně denně. A na Melting Potu můžeme nejenom poslouchat ty skvělé debaty a chytré lidi, ale zároveň se ptát, bavit se společně a slyšet různé názory.
1: A za umělou inteligenci je tam Sára Polak, pokud si správně pamatuju. A na tuhle část programu máte trochu čas?
0: Tam je to mnohem horší než u hudby, protože u těch přednášek je potřeba zůstat. Tam člověk nezíská žádný pocit ze 3 minut, ale musí zůstat celou dobu. A o to víc jsem nadšený, když vidím návštěvníky přicházet už v 11 dopoledne, jak zaplují na ty diskuzní scény a stráví tam často celý den. Některým stačí jít potom jenom na jeden koncert a domů, aby zase ráno byli fresh na další přednášky. A z toho mám vždycky velkou radost. Bohužel já se musím podívat leda tak v záznamu.
1: Festival Colors of Ostrava podporuje i Česká televize, Český rozhlas, bude i letos Airstream přímo na místě.
0: Bude Airstream a řešíme i zajímavé hosty do vysílání. No a Český rozhlas bude mít také své pořady právě v rámci Melting Potu, ať už je to Vinohradská 12, Buchty a tak podobně.
1: A teď taková lehce kontroverzní otázka, protože ten festival je už řadu let ve Vítkovicích a tam se zvažuje, že se ten prostor vyklidí a developeři začnou stavět. Tak v jaké je to fázi? A co budete dělat, pokud už tam nebudete moci být?
0: Jasně. On se nám, ten areál proměňuje od toho roku 2012, kdy jsme v podstatě z džungle začali budovat festivalový areál, tak dneska už ten areál vypadá úplně jinak, přibývají tam nové budovy pod taktovkou Leskota a spoustu dalších věcí se v něm děje. My jsme zpěti s Ostravou, v Ostravě vždycky budem. Vím, že ještě to bude znamenat pár let, než vůbec dojde k té k nové výstavbě. A co bude potom, uvidíme, věnujeme se tomu, ale já chci říct to, že z Ostravy nezmizíme, naopak zase budeme hledat to, aby ten zážitek byl zase ještě jiný, úspěšnější.
1: Ale je tam možnost, že se třeba ta fáze té výstavby ještě posune. Není nic definitivního.
0: To se uvidí, to není úplně na nás, je to samozřejmě na developerech a já jsem zastánce toho, že město se má posouvat, má se proměňovat. Je to vlastně běžný fakt, že v momentě, kdy existuje brownfield a dokáže ho nějakým způsobem zútulňovat kultura nebo vzdělávání, tak dřív nebo později se začne proměňovat v obytnou zónu a vidíme to ve všech světových metropolích. Takže nemyslím si, že Ostrava bude výjimkou, ale naopak je to výzva hledat nové věci a pomoct zase novému místu.
1: Ale tak jako tak, prostě v Ostravě, maximálně v blízkém okolí, ten festival zůstane za každou cenu.
0: Jsme Colors of Ostrava.
1: To byste museli měnit název, to je pravda. Každopádně, na co si často třeba diváci nebo návštěvníci festivalu stěžují, je ubytování. Toho je stále nedostatek. Máte nějaký tip?
0: Samozřejmě kempy jsou stále k dostání, ale chápu, že to není pro všechny, byť třeba jsme dali do prodeje i nové stany, které jsou takové ty glamour stany, ve kterých už máte madraci a mnohem luxusnější pobyt. Ale já bych řekl, že už to je téma stále menší. Spíš pracujeme na osvětě, na tom, že do Ostravy se za 15 minut dá dostat z Havířova, z Frýdku Místku, z všech přilehlých malých měst, kde těch kapacit je dostatek, takže nemyslím si, že by to bylo tak tristní.
1: Já jsem jeden čas jezdila i z Čeladne, z Beskyd.
0: No, takže, a tam je krásně, tam je krásně, dá se to spojit dopoledne na hory, odpoledne na festival, takže je to spíš o tom, že když nám někdo přijíždí mimo kraj, tak musí trošku zapátrat a vědět, že opravdu to spojení, třeba letos i Střince řešíme přidané vlaky a je to velmi jednoduché do pár minut. V rámci Prahy by to bylo vlastně pořád ve městě.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Sport Rádio Praha, od mikrofonu vás zdraví Lenka Vahalová a také můj dnešní host, což je Filip Košťálek. A my jsme probrali ty zahraniční hvězdy, české hvězdy, samozřejmě Melting Pot, ale Colors of Ostrava, to není jenom muzika, ale je tam i spousta dalších aktivit. Vím, že tam je stage pro děti a tak dále. Tak na co dalšího lákáte návštěvníky?
1: Je to tak, máme Family Park, kde máme dvě scény pro děti, workshopy, hry, ale taky koncerty, třeba Kašpárek v rohlíku, Pokáč se svým novým dětským albem. To mě velmi baví, protože každý rok přivítáme víc než 3000 dětí a opravdu je to rodinný festival, kde se všichni cítí bezpečně, můžou si to užít. Rodiče většinou nás proklínají, protože musí vzít ty děti, je to super i pro ně, ale slýchávám to, že je to tak, že dva dny stráví s dětma, dva dny sami. No a potom samozřejmě divadla, letos Huse na provázku, Klicperovo divadlo, ale taky bezruči s Baníčkem, ale.
0: Takže... A opět v gongu?
1: Opět v gongu na velké scéně, unikátní zážitek, už běží rezervace, takže pokud se tam posluchači chtějí dostat, tak doporučuji zakoupit rezervaci, aby měli to místo pro sebe. Projekce s Karlovarským filmovým festivalem, většinou to bývají takové ty první reprízy v Česku po Karlovarském filmovém festivalu. Je toho spousta a i naši partneři chystají spousty aktivací, do kterých lidé můžou zaplout, odpočinout si, klademe důraz na to právě, aby spíš to byly chillovější aktivity. Například Airstream Českého rozhlasu je příkladem, kdy nejenom, že si odpočinou ti návštěvníci, ale taky si poslechnou ještě něco navíc.
0: A je pravda, že v době konání festivalu se Praha přesouvá do Ostravy?
1: Já myslím, že celé Česko se přesouvá do Ostravy a taky kousek Polska a Slovenska. A my jsme za to strašně rádi, protože k nám jezdí návštěvníci napříč, ať už jsou to fanoušci hudby, fanoušci filmu, fanoušci divadla, ale taky biznismeni. To, co se děje na pozadí festivalu, s tou mám velkou radost, protože tou naší rolí je nejenom bavit, ale i ukázat, že kultura má své místo k tomu, aby společnost byla úspěšnější, bohatší jako celek a taky otevřenější.
0: A říká se, že v Ostravě klesne kriminalita, to jsme se bavili i minule.
1: Je to tak, já doufám, že to stále pravda, ale určitě jo. A mám rád, že to Ostrava se během festivalu naprosto promění, ožívají restaurace a vlastně ožívají i lidé, protože najednou je to jiné, světové.

0: 107,1 FM. Rádio Praha. Lenky Váhalové.
1: Jsme ve finále, jsme stále Filip Košťálek a teď mám trošku producentskou otázku. Dá se ten festival zaplatit primárně z lístků, anebo je nutné to doplnit partnery?
2: Ne, z lístku se takhle velký festival už zaplatit nedá. Náš rozpočet obrat je nějakých 300 milionů korun za rok. Je to tým lidí, kteří ten festival chystají, kapely drahnou každý rok o 100 tisíce euro. Takže jsou to samozřejmě lístky, je to to, co se vypije a sní na festivalu. No a pak partneři. My máme radost, že se těšíme velké přízni partnerů, dokážeme vždy najít tu hranici toho, jak si vzájemně pomoci a bez nich by to rozhodně nešlo.
1: A ozývají se vám partneři sami, že chtějí být součástí tohohle eventu, anebo musíte hledat i vy sami?
2: Partneři se sami ozývají, mám z toho radost, ale zároveň je to vždy dialog, protože i my se snažíme hledat partnery, kteří třeba mají možnost přinést něco nového na festival a naopak my se snažíme přinést něco nového těm partnerům.
1: A v čem je specifická VIP vstupenka? Co přináší divákům a posluchačům?
2: VIP vstupenka přináší ještě nový rozměr komfortu, takže jsou to třeba kamenné záchody, což po 4 dní festivalu ocení spousta lidí. Je to výhled na hlavní stage, je to speciální bar, speciální občerstvení a samozřejmě taky možnost potkat se často třeba právě s vystupujícími, protože všichni naši umělci a speakři mají vstup do VIP zóny.
1: A na úplný závěr, Kovářová kobyla chodí nebo nechodí bosa? A myslím to tak, jestli máte čas ještě během roku si jen tak zajet někam na festival, ale opravdu jako divák, ne jako promotér.
2: To je dobrá otázka. Asi bych neuměl si jen tak užít festival.
1: Vždycky pracujete.
2: Vždycky pracuji. Mm. Vlastně když si naladím český rozhlas a poslouchám hudbu, tak já vlastně pracuji.
1: Takže posloucháte, jestli je to třeba kapela, která by se vám na další ročník hodila?
2: Je to tak.
1: Stage.
2: A když ji neznám, tak ji hned hledám. A když ležím na pláži a běží taková ta hudba v pozadí, tak mi první 3 dny na dovolené běží hlavou, kolik ta kapela stojí a jestli ji můžeme mít, ale pak se vždycky vylečím.
1: Já jsem to z vás minule nedostala, ale jaká je ta nejdražší kapela, kterou jste kdy zaplatili?
2: Stává se pravidlem, že je to vždy kapela z toho posledního ročníku.
1: No a ta částka?
2: To nemůžu říct, ale globálně můžu říct, že dneska už headlineři vlastně stojí až někde k 1 milionu euro.
1: A je nějaký interpret na světě, na kterého prostě víte, že nedosáhnete?
2: Je jich spousta, ať už zmíníme Taylor Swift a všechny tady tyhle hvězdy, které vyprodávají obrovské stadiony, letiště, tak na ty už nedosáhneme, protože těm se nevyplatí už přijet na festival.
1: A já se tam úplně jednoduše nedají vám nějakou slevu?
2: Tam už bohužel to nefunguje takhle.
1: Že by si zamilovali ten kraj nebo to místo a přijeli, protože je to baví ten festival.
2: Bohužel mám pocit, že už na téhle úrovni je to hodně biznis a je potřeba si uvědomit, že ty kapely neživí jenom sebe, nebo nejužší tým, ale často to jsou stovky lidí, kteří za nima stojí, takže bohužel si nemůžou dovolit vyjet jen tak na tour a zadotovat to ze svého.
1: Ale podle Guardian jste jeden z nejlepších festivalů na světě, je to tak?
2: Je to tak, dokonce už po 4. po sobě jsme byli ohodnoceni jako top 10 největších evropských festivalů, ale to nic nemění na té ekonomice. Samozřejmě existují kapely, které jezdí na festival, existují kapely, které jezdí na stadiony a my se vždy snažíme přivést to nejlepší, co je v tom daném ročníku možné.
1: Ale chci tím říct, že když oslovujete ty kapely, tak nejste úplně neznámý pro ně.
2: Je to tak, dneska už je to o tom, že často se nám ozývají i kapely, ačkoví headlineři, že by chtěli hrát v Ostravě. Což je úžasné, protože člověk si přečte v tom předmětu e-mailu to velké zvučné jméno a pak my bychom teda k vám rádi přijeli. Samozřejmě s tím souvisí finanční nabídka a všechno ostatní, ale už nemáme problém s tím, že by se s náma svět nebavil. Právě naopak chtí být kámoši a to je super.
1: Se mnou byl Filip Košťálek a zveme na festival Colors of Ostrava. Moc vám děkuju.
2: Moc díky a těším se na vás v Ostravě.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Váhalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na Rádiu Praha. Každé pondělí na Rádiu Praha.
4: Na Rádiu Praha.
0: Hlasujte na Facebooku Rádia Praha. Rádia.

0: Lorde a Royals v 6 hodin na rádiu Praha. Ve studiu se mnou už je Vašek Miller. Mně se teď nedostává slov, protože jsme se pohádali o to, kdo je lepší, jestli Sylvester Stallone nebo Steven Spielberg. No, odpověď je asi jasná. Jsou tu zprávy, hezké ráno.
1: Dobré ráno. Ceny benzínu a nafty se dnes od dubna poprvé bez cenového stropu a vláda projedná zákaz používání mobilů na školách. Pražští radní dnes budou hlasovat o výběru firmy na výstavbu plovoucího heliportu u Vyšehradu za zhruba 40 milionů korun. A fotbalovými mistry světa jsou Španělé. Ve finále porazili Argentínu 1-0. Bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno, teploty 20 až 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V Česku ode dneška už neplatí cenové stropy na benzin a naftu u čerpacích stanic. Ministerstvo financí neprodloužilo regulaci, kterou v dubnu zavedlo kvůli prudce rostoucím cenám ropy. Dnes se také vrací spotřební daň na naftu na původních 9 korun a 95 haléřů na litr. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bude rezort ceny dál monitorovat a regulaci v případě potřeby obnovit.
3: Ten zákon jednak dává kompetenci regulovat cenu vládě, ale jednak tam umožňuje zareagovat i v situaci, kdy není úplně krizová situace, ale třeba najednou vystřelí bezdůvodně ty ceny a samozřejmě v tom naše domácnosti ani firmy nenecháme.
1: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petrolejářů paliva zdraží. Jednak kvůli navýšení spotřební daně u nafty, ale také kvůli aktuálně rostoucím cenám ropy na světových trzích. Zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách by dnes měla projednat vláda. Počítá s tím novela školského zákona. Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy by se měl zákaz týkat mateřských škol prvního a druhého stupně základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií. Zařízení by se neměla až na výjimky používat během výuky ani o přestávkách, pokračuje ministr školství Plaga.
4: Tak jak to bývá častokrát interpretováno jako tupý zákaz, tak to není pravda. Už v naší metodice, kterou jsme poslali do škol, se počítáme s tím, že ve školách bude dál ta složka moderních technologií ve výuce. To znamená, není to tak, že by děti jako se vrátili do doby kamenné. Zároveň školy se budou mnohem víc věnovat tomu vysvětlování, té komunikaci a prevenci, jak vlastně se v tom světě sociálních sítí vyznat.
1: Novela by měla začít platit od září příštího roku. Teď může používání telefonů regulovat školní řád jednotlivých škol. S návrhem na plošný zákaz nesouhlasí dětský ombudsman Martin Beneš. Zákonná regulace je podle něj nadbytečná právě proto, že omezení můžou školy upravovat už teď. Pražští radní by dnes měli vybrat firmu na stavbu plovoucího heliportu. Molo s rozlohou 20x20 metrů má být na Vltavě pod Vyšehradem a urychlit převoz pacientů do Všeobecné fakultní nemocnice i porodnic v Podolí a u Apolináře. Praha za práce zaplatí kolem 40 milionů korun. Heliport nahradí dosavadní provizorní přistávací plochu v Zítkových sadech, která záchranářům dlouhodobě nevyhovuje. Maďarský premiér Péter Maďar chce dnes požádat šachistku Judith Polgárovou, aby se stala maďarskou prezidentkou. Napsal to na síti Facebook. Současný maďarský prezident Tamáš Šujak v sobotu řekl, že podpisem ústavního dodatku ukončuje svůj prezidentský mandát. Maďar od svého volebního vítězství opakovaně vyzýval Šujoka k odstoupení a označoval ho za loutku režimu bývalého premiéra Viktora Orbána. Maďarský parlament musí nového prezidenta zvolit do 30 dnů. Judith Polgárová je považovaná za nejlepší šachistku všech dob. Fotbalisté Španělska porazili ve finále mistrovství světa Argentinu 1-0 prodloužení a slaví druhý titul v historii. Jedinou branku dal ve 106. minutě střídající Ferran Torres. Trenér Španělů Luis de la Fuente po zápase nešetřil chválou.
5: Nebýt tohoto týmu, tak jsme ničeho nedosáhli. Skutečnými hrdiny tohoto příběhu jsou hráči, ale také všichni ostatní, kdo pracují na tom, aby se tým každý den zlepšoval.
1: Nejlepším hráčem celého šampionátu se stal španělský kapitán Rodri. Francouz Kylian Mbappé obhájil z 10 góly jako první fotbalista v historii zlatou kopačku. Na Praze bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno, nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů, slabý během dne přechodně mírný severozápadní až západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A jdeme na silnice, co se na nich děje, bude dnes ráno a dopoledne sledovat z dopravního infocentra kolega Tomáš Kolmistr.
6: Hezké ráno. Na příjezdu do Prahy od Slaného se zastavuje na konci D7 na 3. kilometru. U sjezdu na Kněževes fronta pokračuje až do omezení u letiště, celé je to na zhruba 10 minut. Na okruhu směr letiště se pomalu rozjíždí kolona za Lohkovským tunelem. Je to kvůli nočnímu omezení u Barandova, tam se projíždělo pouze jedním pruhem. A na příjezdu do Běchovic od Úval počítejte se zdržením v Českobrodské.
0: Já ti moc děkuju, Tomáši, hezké ráno.
6: Taky díky, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: 5 minut po 6. startuje pondělní ranní vysílání Rádia Praha s datem 20. července. Ilja a Eliáš mají dneska svátek, tak všechno nejlepší, chlapi. Co nás čeká? Only Mures a Rizzle Kicks, Heart Skips a Beat. A taky třeba Dua Lipa a její Love Again. Hezké ráno.
2: Rádio Praha.

0: byla Dua Lipa, Love Again na rádiu Praha ve 6:45. Připomínám, že až do dnešního poledne rozhodujete o tom, jaký vinyl budeme hrát dneska večer v 9. Buď to budou Rolling Stones a jejich nová deska Foreign Tongues, nebo Madonna a deska Confessions 2. Je to na vás.
1: Praha je nej. V centru Starého Města, kousek od Národního divadla, najdete mezi domy nenápadnou stavbu, románskou rotundu svatého Kříže. Zajímavá je tím, že byla postavena v místech magického středu urbanistického kříže Staré Prahy. K rotundě se váže pověst, která vypráví o mrtvé dívce přivázané na kříž. Právě onen strouchnivělý kříž objevili v základech při opravách.

0: Jasno, během dne přechodně oblačno, maxima mezi 20 a 22 stupni Celsia, teď jsme na 12 stupních a foukat bude slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až západní vítr. Jak to vidí Tomáš Kolmistr z dopravního infocentra?
1: Hezké ráno. Na příjezdu do metropole Oslaného se zastavíte na konci D7 na 3. kilometru u sjezdu na Kněževes. Fronta pokračuje až do omezení u letiště, celé je to na zhruba 10 minut. Na východní části okruhu a následně Štěrbalské spojce počítejte se silnějším provozem, a to za sjezdem na Hradeckou D11 až k Europarku. Před omezením Vekbalské směrem do Letňána postojíte v Novopatské od sjezdu na Satelice a na příjezdu do Bejchovic od Úval počítejte se zdržením v Českobrodské.
0: Díky moc, hezké ráno.
1: Taky díky, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Týdne. Tři novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Na 10. místě startuje Milky, Just the way you are. 9. příčka patří Street 69, Život z větší výšky.
3: Hit týdne.
0: A ta nejvýše zařazená novinka je v top 5, která vypadá následovně. Tady si mi zpíval. 5. místo, to je ta novinka, Kateřina Marie Tichá, Byt 66. Na 4. z 9. místa poskočili Sigala, Jaxomy, Island Kidron a Riptide. 3. příčka zůstává beze změny. Jsou tady Andrea Bocelli, David Guetta, EJ, Megan Thee Stallion a DNA More Than A Game. Na 2. místo se ze 6. vyšvihla a zároveň se po 8 týdnech loučí Eva Farna, Perpetuum Mobile. A první místo opět Botox a Pyžamo.
3: Hit týdne.
0: Tohle je tedy aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste znovu na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
2: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz.

0: Harris, Rag & Bone Man a Giant v 6:30 na Rádiu Praha.
1: Dobré ráno. Od dneška neplatí v Česku cenové stropy na naftu a benzín. Poprvé od dubna tak neurčuje ceny pohonných hmot stát, ale znovu jen trh. Ministerstvo financí už regulaci neprodloužilo, dál ale bude ceny a marže monitorovat. Unie nezávislých petrolejářů očekává, že paliva zdraží. V Česku ubývá lidí, kteří se kvůli změně zaměstnání rekvalifikují. Zájem je sice vysoký, úřad práce ale žádosti častěji odmítá. Za první půl rok zahájilo rekvalifikaci necelých 5 000 lidí. Loni to bylo přes 30 000. Podle ministerstva práce to je kvůli změně financování. Proti omezení rekvalifikací je například Asociace profesního vzdělávání. Vláda by dnes měla projednat navyšování důchodů. Nově by se mohl o 500 korun zvedat důchod každých 5 let už lidem od 80 let. Teď se takto přidává lidem od 85. Kabinet naopak nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let. Opozice vládní návrh kritizuje, vadí například plošné přidávání místo cílené pomoci těm, co to potřebují. Británie bude mít ode dneška nového premiéra. Nový předseda labouristické strany Andy Burnham oficiálně převezme funkci po odstupujícím Keiru Starmerovi. Ten k dnešnímu dni jako premiér po 2 letech končí. Rezignaci oznámil v červnu kvůli prudkému propadu popularity jeho vlády i tlaku spolustraníků. Praze dnes bude polojasno až jasno, během nepřechodně oblačno, teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách dopravní informace, s těmi je připravený Tomáš Kolmestra.
3: Ano, na příjezdu do metropole po D7 od Chomutova zpomalte za sjezdem na Středokluky. Na 4. kilometru se zastavíte, fronta se tahne až k omezení u letiště, tam se projíždí pouze jedním pruhem s držení okolo 10 minut. Na okruhu směrem na letiště se popojíždí od sjezdu na Lohkov k Ořechu mezi 15. a 19. kilometrem. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce počítejte se silnějším provozem za sjezdem na Hradeckou D11 a to až k Europarku. Před omezením Vekbelské směrem do Letňan postojíte v Novopatské už od sjezdu z okruhu. V Liberecké do centra se zpomaluje za sjezdem na

0: Osek a na příjezdu do Běchovic od Úval se sune fronta v Českobrodské, zdržíte se okolo 10 minut.
1: Díky moc, Tomáši, hezké ráno.
0: Taky díky, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
1: V ranní Praze po půl sedmé Taylor Swift, I knew it, I knew you. A taky Tame Impala, Jenny, Dracula.

0: je 6:45. Dělníci od začátku prázdnin opravují silnici mezi Dobřichovicemi a Černošicemi u Prahy. Někteří řidiči u zavírku objíždí přes tamní cyklostezku a ohrožují chodce s cyklisty. Policie místo kontroluje jen na Mátkově.
1: Prostě ty lidi si to zkracujou, kudy se dá.
2: Popisuje paní Markéta, že řidiči jezdí po cyklostezce, potvrzuje i další obyvatelka Dobřichovic Gabriela.
3: No různě tady, všude možně, i u řeky občas projede i auto.
2: Na obou stranách stezky proto města postavila betonové zátarasy. Podle Anny Cleveland, která sem chodí každý den na procházky se psem, to pomohlo jen částečně.
4: I don't know it's me, to be honest.
5: Otravuje mě to, abych byla upřímná, protože tady volně pobíhají psy, jezdí tu cyklisté, ale zlepšuje se to od té doby, co jsem dali ty bariéry.
3: Since the barrier has been established.
2: Policisté kontrolují cyklostezku náhodně. Od začátku uzavírky zastavili podle středočeské policejní mluvčí Michaely Richtrové 10 řidičů, kteří nerespektovali zákaz vjezdu.
6: Ale vzhledem k početnímu stavu příslušníků nebylo možné navýšit hlídky, které by vykonávaly dohled nad bezpečností v silničním provozu v daném místě.
2: A dodává, že se místem snažila projet i nákladní auta.
6: Policisté tam řešili 3 dopravní nehody, kdy se konkrétně jednalo o 2 dopravní nehody. Hody nákladních souprav a dále pak dopravní nehoda 2 osobních vozidel.
2: Řidičům hrozí pokuta 1500 korun na místě, případně i více po projednání ve správním řízení. Krajská správa a údržba silnic uzavřela cestu mezi Dobřichovicemi a Černošicemi na začátku letních prázdnin, popisuje její mluvčí Josef Holek.
7: Kompletní uzavírku jsme museli provést kvůli zajištění bezpečnosti při stavbě a nutnému prostoru pro manipulaci těžké stavební techniky. Apelujeme na všechny řidiče, aby důsledně dodržovali přechodné dopravní značení.
2: Uzavírka skončí nejpozději 31. srpna. Z Dobřichovic u Prahy, Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Dnes budeme v Praze mít polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno, maxima 20 až 22 stupňů Celsia, teď jsme na 13 stupních a foukat bude slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až západní vítr. Teď ještě dopravní informace, s těmi je připravený Tomáš Kolmistr.
8: Hezké ráno. Na okruhu směrem na letiště se popojíždí od sjezdu na Lohko v Kořechu mezi 15. a 19. kilometrem. Už regulují vjezdy do obou tunelů, postojíte tak nárazově i před nimi. Ve směru na D1 se jede pomaleji od sjezdu na Plzeň, také Kořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte se silným provozem z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11. Na příjezdu do metropole po D7 od Slaného se zastavuje u sjezdu na Středokluky na 5. kilometru. Fronta pokračuje až k omezení u letiště, zdržení okolo 15 minut. V Cínovecké a následně Liberecké se popojíždí od sjezdu na Hloubětín k Bulovce a před omezením Vekbelské směrem do Letňan se sune fronta Novopatskou, a to už od sjezdu z okruhu.
0: Díky moc, Tomáši, hezké ráno.
8: Taky díky, hezké ráno.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
10: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: 7 hodin, ve studiu se mnou Vašek Miller, máme pro vás zprávy Rádia Praha a přejeme pěkné pondělní ráno.
1: Ano, dobré ráno.

0: Česku už od dneška neplatí cenové stropy na benzín a naftu, podle petrolejářů paliva zdraží. Vodní dílo Prameník se má vrátit do pražských Ďáblic, odlévají ho v Horní Kalné na Královéhradecku. Americký prezident Trump předal v New Jersey trofej novým mistrům světa fotbalistům Španělska a bude polojasno až jasno během nepřechodně oblačno, teploty 20 až 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Ceny benzínu a nafty na čerpacích stanicích dnes poprvé od dubna neurčuje stát. Ministerstvo financí už neprodloužilo regulaci cen. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z hnutí ANO ale bude ceny a marže dál monitorovat a v případě výraznějšího zdražení cenové stropy znovu zavede. Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petrolejářů se už v posledních dnech cenové stropy zvyšovaly a další zdražení očekává po skončení regulace.
2: A nebude to zdražení způsobené tím, že by se čerpačky prostě nějak urvaly. Bohužel ty ceny na mezinárodním trhu jdou poměrně významně nahoru. A vedle toho víme, že se nám ještě zvýší spotřební daň. Ta se zvýší včetně DPH asi o 2,30.
0: Od dneška se totiž vrací spotřební daň na naftu na původních 9 korun a 95 haléřů za litr. Pracovníci slévárny v Horní Kalné odlévají repliku vodního díla Prameník ze 60. let minulého století. Má se vrátit do pražských Ďáblic, odkud ho někdo v roce 2007 ukradl. Praha 8 chce upravit taky okolí sochy. Práce má dokončit příští rok. Replika bude poprvé k vidění 8. září v kulturním domě Ládví, říká pražský radní a zastupitel městské části Tomáš Slabihoudek z TOP 09.
3: Pak bude uchován depozitáři do té doby, než bude hotovo celé okolí, aby tam potom mohl krásně se vsadit. Vznikne tam odpočinková zóna, budou vysázeny některé nové druhy stromů a zároveň tam budou vybudovány i parkové cestičky.
0: Fotbalisté Španělska jsou po druhé v historii mistry světa ve fotbale. Po vítězství 1-0 po prodloužení nad Argentinou převzali trofej na stadionu v New Jersey, mimo jiné od amerického prezidenta Donalda Trumpa.
4: Přímo na stadionu sledovali předávání poháru a také zápas, ve kterém Španělé jasně dominovali, premiér Pedro Sánchez i král Filip VI a jeho manželka královna Leticia. Donald Trump zůstal na pódiu i po předání trofeje a fotil se s vítěznými Španěly, než ho odvedl šéf FIFA Gianni Infantino. Někteří fanoušci jako Jorge měli škodolibou radost, že trofej Španělům předával také právě Trump, který jejich zemi tvrdě kritizuje, hlavně kvůli záležitostem NATO. Většina Španělů si ale užívala hlavně suverénní cestu svého týmu turnajem a dlouho do noci slavila v ulicích. Z New Yorku a New Jersey, Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: Španělští fotbalisté jsou po 16 letech mistry světa ve finále New Jersey, porazili obhájce zlata z Argentiny 1-0 pro prodloužení. O historicky druhém titulu pro Španělsko rozhodl ve 106. minutě střídající útočník Ferran Torres. A teniska Barbora Krejčíková slaví na okruhu WTA první titul od předloňského triumfu ve Wimbledonu. Ve finále v Aténách porazila domácí řekyni Marii Sakkariovou 7-6 a 6-3.
5: Celý ten týden byl náročný a zápas Marii hrála před domácím publikem. Určitě byla nabuzená a prostě těšila se na tu atmosféru a pro ně to vlastně byl takový jako historický okamžik, takže jsem ráda, že jsem to mohla zažít a to, že se mi to podařilo, je prostě obrovský úspěch.
0: Krejčíková už zítra nastoupí v Praze na Live Sport Prague Open v zápase proti Lindě Frubertové. A Praze dnes bude polojasno až jasno během nepřechodně oblačno, teploty 20 až 22 stupňů, slabý během nepřechodně mírný, severozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Po zprávách samozřejmě dopravní informace připravil je Tomáš Kolmistr.
7: Hezké ráno. Na pražském okruhu ve směru na letiště regulují vjezdy do obou tunelů. Do kolony se najíždí za sjezdem na Vestec na 4. kilometru, ta pokračuje nesouvislá až k Ořechu na 19. kilometr. V opačném směru tedy na D1 počítejte se silnějším provozem za sjezdem na Plzeň, a to mezi kilometry 23 a 19. Na příjezdu do metropole po D7 od Slaného se zastavuje u sjezdu na Středokluky na 5. kilometru. Fronta pokračuje až k omezení u letiště, zdržení asi 15 minut. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most se popojíždí z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 až k Europarku. Zdržení asi 20 minut. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje za sjezdem na Krč. Pomalej se jede až do Dobříské před Prázovku. V Cínovecké a následně Liberecké se popojíždí od sjezdu na Hloubětín k Bulovce a před omezením Vekbelské směrem do Letňan se sune fronta Novopatskou od sjezdu z okruhu.
6: Díky moc a hezké ráno.
7: Taky díky, hezké ráno.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Cindy Marshall, Fell in Love with a Feeling, je 7:15, posloucháte Rádio Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Je pondělí 20. července, svátek mají Ilja a Eliáš. Obě jména znamenají to samé. Pán je Bůh, jedno je ruskou a druhé řeckou variantou hebrejského Eliahu. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Poprvé bylo ženám v Evropě umožněno volit před 120 lety. První zemí, kde bylo zavedeno rovné volební právo, se stalo v roce 1906 Finsko. Finský senát ten den nový volební zákon odsouhlasil. Posádka americké lodi Apollo 11 přistála v lunárním modulu Eagle na měsíci v roce 1969. Neil Armstrong a Edwin Buzz Aldrin se stali prvními pozemšťany na povrchu naší oběžnice. První výtvor sestrojený člověkem přistál na Marsu přesně před 50 lety. Na povrch rudé planety dosedla v roce 1976 americká sonda Viking 1, která jako první v historii vyslala k Zemi odsud první snímky. Na Marsu pracoval Viking víc jak 6 let, než operátor na Zemi špatně zadal příkaz a kontakt se sondou byl ztracen. Poslední československý prezident Václav Havel abdikoval v roce 1992.
5: Tak, jako se nechci stát brzdou historického vývoje, nechci být ovšem ani pouhým dosluhujícím úředníkem.
4: V reakci na slovenskou deklaraci o svrchovanosti zveřejněnou o 4 dny dříve.
6: Naše věčná sláva.
4: Legendární fotbalový brankář, ikona slávie František Plánička, zemřel před 30 lety. Bylo mu 92. Američan Kevin Dahlgren byl za čtyřnásobnou vraždu v Brně Ivanovicích před 10 lety odsouzen na doživotí. Před 8 lety spáchal ve Valdicích sebevraždu. 85 by dneska oslavil nezapomenutelný textař, zpěvák a komik Jiří Grossman. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
0: To pondělí bude polojasné až jasné, během dne přechodně oblačné, maxima 20 až 22 stupňů Celsia, teď jsme na 13, foukat bude slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až západní vítr. A teď zase Tomáš Kolmistr a dopravní informace.
7: Hezké ráno. Na okruhu ve směru na letiště regulují vjezdy do obou tunelů. Do Kolony se najíždí za sjezdem na Vestec na 4. kilometru, ta pokračuje nesouvislá až k Ořechu na 19. kilometr. V opačném směru tedy na D1 počítejte se silnějším provozem za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje za sjezdem na Krč, pomalej se pak jede přes Baranovský most až do Dobříské před Mrázovku. V Mrázovce směrem na Baranovský most se srazilo nákladní auto s osobním, je to zhruba v půlce tunelu, blokují levý pruh, tvoří se kolona a regulují vjezdy do tunelu. Na Štěrbohorské spojce směrem na Lanový most se popojíždí z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 až k Europarku, zdržení okolo 20 minut. V Novopatské směrem do Letňan se sune fronta od sjezdu z okruhu až do omezení ve Kbelské a na příjezdu do metropole po D7 od Slaného se zastavíte za sjezdem na Středokluky na 4. kilometru, kolona pokračuje až k omezení u letiště, celé to na zhruba 10 minut.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
7: Taky díky, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Je půl osmé a před námi další zprávy Rádia Praha s Vaškem Millerem.
1: Dobré ráno, linka první psychické pomoci a linka pro rodinu a školu mají vážné finanční potíže. Nezisková organizace Cesta z krize, která je provozuje, totiž přišla o část dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí. Zjistil to server iRozhlas.cz. Organizace teď hrozí, že bude muset omezit svůj provoz nebo ho dokonce ukončit. Spustila kvůli tomu veřejnou sbírku, ve které se snaží získat 750 tisíc korun. Zemřel psychiatr a sexuolog Jaroslav Zvěřina, bylo mu 83 let. Informovala o tom sexuologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Zvěřina byl po roce 1989 přednostou sexuologického ústavu první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Založil taky společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, ve kterém útočníci zneužívají její jméno. Jde o údajnou aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodníci lidem rozesílají odkaz, který je propojí na stránky vypadající jako VZP. Pojišťovna proto upozorňuje lidi, aby na odkaz neklikali a nezadávali své osobní ani bankovní údaje. Rusko zaútočilo na Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny. Při útoku zemřeli dva lidé, mezi desítkami zraněných je i 8 dětí. Údery zasáhly dvě vysokopodlažní budovy a logistický terminál. Úder přišel jen několik hodin po zatím největším raketovém útoku na ukrajinské hlavní město od začátku invaze. Během něj vyslalo Rusko na Kyjev přes 40 balistických střel. V Praze dnes bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno, teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na silnicích, tak tyhle informace pro nás má Tomáš Kolmistr.
3: Hezké ráno. Na Pražském okruhu směrem na letiště opatrně za sjezdem na Vestec. Na 4. kilometru se zastavíte, nesouvislá kolona pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr. Je to kvůli regulaci vjezdů do obou tunelů a silnému provozu za nimi. Ve směru na D1 se táhne kolona za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce se popojíždí od sjezdu na Hradeckou D11 až k Europarku, celé je to na zhruba půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje u sjezdu na Krč. Kolona pokračuje přes Barandovský most až do Dobříské před Mrázovku. V Mrázovce směrem na Barandovský most se srazilo nákladní auto s osobním, blokují levý pruh, tvoří se kolona a regulují vjezdy do tunelu, včetně Strahova. Plná je Novopatská směrem do Letňan před omezením Vekbelské a na příjezdu do metropole brzdí provoz omezení u letiště, zastavuje se už na konci D7 na 4. kilometru.
0: Díky moc, Tomáši, zatím ahoj.
3: Taky díky, ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Imagine Dragons a Wrecked ve 7:45 na Rádiu Praha. Vodní dílo Prameník se vrátí do pražských Ďáblic. Nový odlitek vzniká ve slévárně v Horní Kalné podle původního díla sochaře Vladimíra Kína. To někdo v roce 2007 ukradl.
1: Takhle zní odlitek díla Prameník. Vidím tu něco jako menší loď nebo otevřené vejce s abstraktním útvarem uprostřed. Řemeslníci k odlití repliky použili model sochařky Jaromíry Němcové.
2: Měla jsem se trošku držet toho modílku a pak fotografií. A podle toho jsem tu sochu musela znova vymodelovat. Pak jsem s pomocí štukatéru vytvořila formu na tu sochu.
1: Z formy pak vznikl voskový model pro finální přípravu díla. Pracovala na něm Halina Novik.
3: Na jeden kus toho prameníka dělá jeden den. Jak v začátku, když natřeme, potom mačkáme, zatíráme. A když je víc složitá forma, ten prostředek toho prameníka rovnou tam je takový do hloubky, tak to už trvá trošku díl, protože tam musíš se dostat do každého koutku.
1: Vytvořit voskový model jí trvalo asi 2 týdny. Jednotlivé díly se odlily do bronzu, které už pohromadě stojí v další sdílen. Pokračuje výkonná ředitelka slévárny Vladana Vajsová.
4: Máme vlastně před sebou hrubý odlitek. Musíme teďka určitě nějakým způsobem vymyslet a dořešit umístění toho vnitřního jádra vevnitř. Celkově náklon vlastně celé té věci.
1: Když se třeba právě podíváme na ty obrázky, tak co se liší, tak je třeba barva. Jak s touto bude, ta zůstane tak, jak je?
4: Určitě ne. Určitě to, co vidíte, je vlastně hrubý, jakoby opracovaný, nahrubo opracovaný bronz. Jsou tam i takové jakoby fleky. Až bude socha úplně kompletně hotová. To se taky budeme muset ještě domluvit s paní autorkou, do jakého odstínu budeme tu sochu patinovat.
5: Jsem přivařit takové jeden, no ale jak ta trubička tam
4: do toho pak bude. Já do toho možná vstoupím.
6: To vypadalo,
5: tady by to šlo možná.
1: Autorka sochy, zástupci Prahy 8 a slévárny ladí taky to, jakým způsobem bude plastikou protékat voda. Podle Jana Vocela z odboru starosty Prahy 8 musí najít místo pro 6 otvorů.
7: To jádro toho prameníku má takové 2 lavůrky, takové 2 kruhy a nad těmi kruhy jsou takové jakoby výčnělky. A právě z těch hrbolů jako po všech 3 stranách bude tryskat voda, nejdřív do toho malého žlábku, pak do toho většího žlábku a až to přeteče, tak to steče do toho dolního bazénku.
1: Prameník veřejnost podle pražského radního a zastupitele Prahy 8 Tomáše Slabihoutka z TOP 09 uvidí poprvé letos 8. září v kulturním domě Ládví.
8: Pak bude uchován v depozitáři do té doby, než bude hotovo celé okolí, aby tam potom mohl krásně se vsadit. Vznikne tam odpočinková zóna, budou vysázeny některé nové druhy stromů a zároveň tam budou vybudovány i parkové cestičky přímo k fontáně Prameník.
1: Odpočinková zóna by měla být hotová v roce 2027. Z Horní Kalné Laura Hájková, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno, maxima 20 až 22 stupňů Celsia, teď jsme na 14, foukat bude slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až západní vítr. A slovo má opět Tomáš Kolmestr z dopravního infocentra.
9: Hezké ráno. V Mrázovce směrem na Barandovský most řeší nehodu osobního auta s nákladním, blokují levý pruh a už regulují vjezdy jak do Strahovského tunelu, tak také do Blanky. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje u sjezdu na Krač, kolona pokračuje přes Barandovský most až do Dobříské před Mrázovku. Na Pražském okruhu směrem na letiště opatrně za sjezdem na Vestec, na 4. kilometru se zastavíte, nesouvislá fronta pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr. Je to kvůli regulaci vjezdů do obou tunelů a silnému provozu za nimi. Ve směru na D1 se táhne kolona za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce se popojíždí od sjezdu na Hradeckou D11 až k Europarku, celé je to na bezmála 30 minut. Plná je Novopatka směrem do Letňan před omezením Vekbelské. Na příjezdu do metropole brzdí provoz omezení u letiště, zastavuje se už na konci D7 přibližně na 4. kilometru a na příjezdu do Běchovic od Úval počítejte se zdržením, a to v Českobrodské.
0: Já ti moc děkuju, Tome, zatím ahoj.
9: Taky díky, ahoj.
10: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
11: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Česku šede dneška neplatí cenové stropy na benzín a naftu, podle petrolejářů paliva zdraží. Vláda by dnes měla projednat navyšování důchodů, přidávat se každých 5 let lidem nad 80 let. Pražští radní dnes budou hlasovat o výběru firmy na výstavbu plovoucího heliportu u Vyšehradu za zhruba 40 milionů korun. A španělští fotbalisté vyhráli mistrovství světa. V Praze bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno, teploty 20 až 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V Česku od dneška už neplatí cenové stropy na benzín a naftu u čerpacích stanic. Ministerstvo financí neprodloužilo regulaci, kterou v dubnu zavedlo kvůli prudce rostoucím cenám ropy. Dnes se také vrací spotřební daň na naftu na původních 9 korun a 95 haléřů na litr. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bude rezort ceny dál monitorovat a regulaci v případě potřeby obnovit.
2: Ten zákon jednak dává kompetenci regulovat cenu vládě, ale jednak tam umožňuje zareagovat i v situaci, kdy není úplně krizová situace, ale třeba najednou vystřelí bezdůvodně ty ceny a samozřejmě v tom naše domácnosti ani firmy nenecháme.
0: Podle Ivana Jindráčka z Unie nezávislých petrolejářů paliva zdraží. A to kvůli navýšení spotřební daně u nafty, ale také kvůli aktuálně rostoucím cenám ropy na světových trzích. Návrat k vyšší valorizaci penzí vláda teď prosazovat nebude. Dnes by ale ministři měli projednat novelu o navyšování penzí. Nově by se mohl zvedat důchod každých 5 let o 500 korun lidem od 80 let a ne od 85 jako teď.
3: Návrh počítá i s tím, že by pracující seniori měli mít opět nárok na navýšení penze, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
4: Mohou pracovat klidně týden nebo 80 dnů a vždycky se jim to připočte k řádné valorizaci.
3: Naopak se nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let ani se zohledněním inflace a růstu mest. Opozice návrh kritizuje. Třeba bývalému šéfovi ministerstva práce Marianu Jurečkovi z KDU ČSL vadí, že se přidává všem plošně a ne cíleně těm, co to potřebují.
5: Pak to udejme opravdu třeba přes zvýšení příspěvku na péči, přes větší dostupnost sociálních služeb, odlehčovacích služeb.
3: Podle Juchelky ale vyšší důchody celkově sociálnímu systému uleví. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: Pražští radní by dnes měli vybrat firmu na stavbu plovoucího heliportu. Molo s rozlohou 20x20 metrů má být na Vltavě pod Vyšehradem a urychlit převoz pacientů do Všeobecné fakultní nemocnice i porodnic v Podolí a u Apolináře. Praha za práce zaplatí kolem 40 milionů korun. Heliport nahradí dosavadní provizorní přistávací plochu v Zítkových sadech, která záchranářům dlouhodobě nevyhovuje. Americké vzdušné síly devátonoc po sobě útočily na Írán. Informuje o tom oblastní velitelství amerických sil CENTCOM na síti X i íránská média. Írán hlásí útoky na město Tabriz na severozápadě země. Výbuchy jsou podle tamní agentury MER slyšet taky v jihovýchodně ve městech Čachbahár a Konarak a na dalších místech. Útoky mají podle Američanů dál oslabovat íránské vojenské kapacity, využívané k útokům na obchodní lodě, proplouvající Hormuzským průlivem. Španělští fotbalisté jsou mistry světa. Ve finále porazili Argentinu 1-0 v prodloužení. Gól dal ve 106. minutě střídající Ferran Torres. Trenér Luis de la Fuente po zápase děkoval všem, kdo byli součástí španělského úspěchu na světovém šampionátu.
6: Dobří a podporující lidé se silnými hodnotami jsou schopni vytvořit skutečně skvělý tým. Hráli jsme proti nejlepším národním týmům světa, ale byli jsme nejlepší. Dokázali jsme to. Tým se skládá z dobrých lidí, kteří kladou společné úsilí před svůj individuální zisk.
0: V Praze bude polojasno až jasno, během nepřechodně oblačno, nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů, slabý, během nepřechodně mírný severozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Po zprávách ještě dopravní informace, s těmi je připravený Tomáš Kolmistr. Hezké ráno. Na příjezdu do metropole po dálnici D7 opatrně za sjezdem na Středokluky. Na 4. kilometru se zastavíte, fronta se tahne až k omezení u letiště, tam se projíždí pouze jedním pruhem, zdržení okolo 10 minut. Na Pražském okruhu ve směru na letiště regulují vjezdy do obou tunelů, zastavuje se kvůli tomu za sjezdem na Jesenici na 2. kilometru, nesouvisle se popojíždí až k Ořechu na 19. kilometr. V opačném směru tedy na D1 počítejte s kolonou za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Na východní části okruhu směrem na letiště se zastavíte za sjezdem na Hradeckou D11, kolona se táhne přes Štěrbolovskou spojku až za Europark, celé je to na bezmála půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje u sjezdu na Krč, pomalej se pak jede přes Barandovský most až před Mrázovku, plná je také Strakonická, a to od Hornbachu. V Mrázovce směrem na Barandovský most stále řeší nehodu osobního auta s nákladním, blokují levý pruh a regulují vjezdy do Strahovského tunelu a také do Blanky. V Liberecké směrem do centra se popojíždí od sjezdu na Prosek až do Nové Povltavské před Blanku a před omezením Vekbelské se sune fronta v Novopatské.
8: Díky moc, Tomáši, hezké ráno.
7: Taky díky, hezké ráno.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
8: A půl minuty po 8. posloucháte Rádio Praha v pondělí 20. července. Hezké ráno, přeje Honza Chlaň. Za chvilku Holly Humberston a To Love Somebody. A dorazí taky Natalie Brulia a Torn.
10: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1.

0: Natalie Brulia Torn ve 8:45 na Rádiu Praha. 79:21, takový je skóre ve vašem hlasování na Facebooku Rádia Praha v boji Rolling Stones proti Madoně, desky Foreign Tongues proti Confessions 2. Vypadá to tedy docela jasně, ale hlasuje se až do dnešního poledne. Rozhodněte o tom, co budeme hrát dneska v 9 večer ve vinilu. Je pondělí 20. července, v Praze budeme mít polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno, maxima 20 až 22 stupňů Celsia, teď jsme na 15 stupních a foukat bude slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až západní vítr. Jak to vidí Tomáš Kolmistr z dopravního infocentra?
1: Hezké ráno. V tunelu Mrázovka směrem na Barandovský most čekají vozidla po nehodě na odtah, blokují levý pruh, regulují proto vjezdy do Strahovského tunelu a také do Blanky. V Liberecké směrem do centra se popojíždí od sjezdu na Prosek až do Nové Povltavské před Blanku. Před omezením Vekbelské se sune fronta v Novopatské a to už od sjezdu z okruhu. Na okruhu ve směru na letiště regulují vjezdy do obou tunelů, zastavuje se kvůli tomu za sjezdem na Jesenici na 2. kilometru, nesouvisle se popojíždí až Kořechu na 19. kilometr. V opačném směru tedy na D1 počítejte s kolonou za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Na východní části okruhu směrem na letiště se zastavíte za sjezdem na Hradeckou D11, kolona se tahne přes Štěrbolskou spojku až za Europark, celé je to na bezmála půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje u sjezdu na Krč, pomalej se pak jede přes Barandovský most až před Mrázovku, plná je také Strakonická a to už od Závodiště. A na magistrále ucpaný Nuselský most mezi Vyšehradem a Legerovou.
0: Díky moc, Tomáši, hezké ráno.
1: Taky díky, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Týdne. Tři novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Na 10. místě startuje Milky, Just the way you are. 9. příčka patří Street 69, Život z větší výšky.
3: Hit týdne.
0: A ta nejvýše zařazená novinka je v top 5, která vypadá následovně.
4: Tady si mi zpíval.
0: 5. místo, to je ta novinka, Kateřina Marie Tichá, Byt 66. Na 4. z 9. místa poskočili Sigala, Jaxomy, Island Kidron a Riptide. Třetí příčka zůstává beze změny. Jsou tady Andrea Bocelli, David Guetta, EJ, Megan Thee Stallion a DNA More Than A Game. Na 2. místo se ze 6. vyšvihla a zároveň se po 8 týdnech loučí Eva Farna, Perpetuum Mobile. A první místo opět Botox a Pyžamo.
3: Hit týdne.
0: Tohle je tedy aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste znovu na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
2: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
3: Hit týdne.

0: Humberston a To Love Somebody v 8:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy a Vašek Miller.
1: Dobré ráno, ode dneška neplatí v Česku cenové stropy na naftu a benzín. Poprvé od dubna tak neurčuje ceny pohonných hmot stát, ale znovu jen trh. Ministerstvo financí už regulaci neprodloužilo, dál ale bude ceny a marže monitorovat. Unie nezávislých petrolejářů očekává, že paliva zdraží. V Česku ubývá lidí, kteří se kvůli změně zaměstnání rekvalifikují. Zájem je sice vysoký, úřad práce ale žádosti častěji odmítá. Za první půl rok zahájilo rekvalifikaci necelých 5 000 lidí, loni to bylo přes 30 000. Podle ministerstva práce to je kvůli změně financování. Proti omezení rekvalifikací je například Asociace profesního vzdělávání. Vláda by dnes měla projednat navyšování důchodů. Nově by se mohlo o 500 korun zvedat důchod každých 5 let už lidem od 80 let. Teď se takto přidává lidem od 85. Kabinet naopak nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let. Opozice vládní návrh kritizuje, vadí například plošné přidávání místo cílené pomoci těm, co to potřebují. Británie bude mít od dneška nového premiéra. Nový předseda laboristické strany Andy Burnham oficiálně převezme funkci po odstupujícím Keiru Starmerovi. Ten k dnešnímu dní jako premiér po 2 letech končí. Rezignaci oznámil v červnu kvůli prudkému propadu popularity jeho vlády i tlaku spolustraníků. A v Praze bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno, teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá na silnicích, teď ještě doplní Tomáš Kolmistr.
3: Hezké ráno. Na okruhu ve směru na letiště regulují vjezdy do obou tunelů. Nárazově se tak zastavuje za sjezdem na Jesenici na 2. kilometru. Kolona pokračuje nesouvisle až na 19. kilometr. Ve směru na D1 se zastavíte u sjezdu na Plzeň. Popojíždí se až na 19. kilometr. Plný je také příjezd po D5 z Plzně ze 4. kilometru. V tunelu Mrázovka směrem na Barandovský most právě odtahují vozidla po nehodě. Stále blokovaný levý pruh regulují proto vjezdy jak do Strahovského tunelu, tak do Blanky. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje u sjezdu na Krč, kolona se táhne přes Barandovský most až do Dobříské před Blanku. Celé je to na zhruba půl hodiny, plné je také Strakonická a to už od Závodiště. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most se sune fronta z východní části okruhu od sjezdu na

0: Hradeckou D11. Před omezením Vechbelské směrem do Letňána se popojíždí v Novopatské od sjezdu z okruhu. V Liberecké směrem do centra se zastavuje u sjezdu na Prosek, pomalej se pak jede až do Nové Povltavské před Blanku a plná je i Povltavská od Palabenky k Bulovce.
1: Díky moc, Tomáši, zatím ahoj.
0: Tak díky, ahoj.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Je 9:15 a přichází Jirka Štefl.
1: Prahu a okolí i letos v létě brázdí kinobus dopravního podniku. Oblíbená součást prázdninových měsíců zamíří na osvědčená místa a nabídne výběr z českých i zahraničních filmů. Od pondělí ho najdete v Horních Měcholupech. Těšit se tam můžete na filmy jako Poberta, Neporazitelní nebo Někdo to rád v Plzni. Vstup na všechna promítání je zdarma a projekt začíná ve 21:15. Do konce léta se kinobus zastaví třeba ještě v Kunraticích. A nebo si užijte partičku On Air, to je improvizační show s Michalem Suchánkem, Richardem Genzrem, Michalem Novotnými a Luďkem Staňkem. Tihle pánové vás rozhodně pobaví, a to v pondělí večer v Rýgrových sadech. Začátek je v 19 hodin. A příjemný start do nového týdne přeje Jirka Štefel a Rádio Praha.
2: Praha je kulturou.
0: Praha bude dnes polojasná až jasná, během dne přechodně oblačná, maxima 20 až 22 stupňů Celsia, teď jsme na 16 a foukat bude slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až západní vítr. Jak to vidí Tomáš Kolmistr?
3: Hezké ráno. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje u sjezdu na Krč. Kolona se tahne přes Barandovský most až do Dobřízké předblanku. Celé je to na zhruba půl hodiny. Plná je také Strakonická už od závodiště. Na Štěrbalské spojce směrem na Lanový most se sune fronta z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11. Přeto mezi ním Vekbelské směrem do Letňana se popojíždí v Novopatské, a to už od sjezdu z okruhu. V Liberecké směrem do centra se zastavíte u sjezdu na Prosek, pomalu se pak jede až do Nové Povltavské předblanku. Plná je také Povltavská od Balabenky k Bulovce. Na okruhu ve směru na letiště regulují vjezdy do obou tunelů, nárazově se tak zastavuje za sjezdem na Jesenici na 2. kilometru, kolona pokračuje nesouvisle až na 19. kilometr. Ve směru na D1 se zastavíte u sjezdu na Plzeň, popojíždí se až k Ořechu na 19. kilometr, plný je také příjezd po D5 z Plzně ze 4. kilometru a ve Vlzonově se popojíždí směrem do Holešovic od hlavního nádraží do omezení na Hlávkově mostu.
0: Díky moc, Tomáši, zatím hezké ráno.
3: Taky díky, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80-kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Miliardové dotace na úspory energie měly jen zanedbatelný vliv, zjistil nejvyšší kontrolní úřad. Mandát dosavadního maďarského prezidenta o půlnoci skončil. Pravomoci bude vykonávat šéfka parlamentu. Fotbalisté Španělska slaví po 16 letech titul mistrů světa. Bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno, teploty 20 až 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Miliardové státní dotace na snížení spotřeby energií nebyly efektivní. Upozornil na to nejvyšší kontrolní úřad. Ten prověřoval programy Ministerstva průmyslu a obchodu v letech 2018 až 2025. Víc než 26 miliard korun šlo na opravy veřejných budov nebo třeba snížení energetické náročnosti v průmyslu. Podle kontrolorů ale dotace přinesly jen minimální úspory, říká mluvčí kontrolního úřadu Hana Karečková.
2: Kontroloři NKÚ se zaměřili i na dotace z Národního plánu obnovy, zaměřené na snížení spotřeby energie u budov ve vlastnictví státu. Ukázalo se, že podpora nepřinese očekávané snížení spotřeby energie, a to především kvůli nízkému zájmu žadatelů o dotace.
0: U 4 příjemců dotací zjistili kontroloři nedostatky a podali kvůli tomu trestní oznámení. Reakce Ministerstva průmyslu zjišťujeme. V mateřské škole Šebelova v Praze 14 vymění dělníci vodovodní a kanalizační potrubí. Například v horních dvou patrech upraví i toalety a umývárny. Podle mluvčí městské části Veroniky Berné mají stavební práce začít v srpnu.
3: Akce má dle harmonogramu trvat 6 týdnů, tedy zasáhne i do září. Předpokládaná cena je 16,5 milionu korun, což je zároveň výše dotace, kterou městská část na tuto akci získala od hlavního města Prahy.
0: V první polovině týdne bude obloha v Česku hlavně oblačná, místě se může objevit i déšť. Přes den bude mezi 18 a 23 stupni Celsia, na Moravě teploty vystoupají až k 25 stupňům. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Nejchladnějším dnem týdne bude čtvrtek. Rtuť teploměru klesne i pod 20 stupňů a pršet by podle meteorologů mělo na většině území Česka. Od pátku se začne oteplovat, v neděli by mohlo být až 31 stupňů. Předsedkyně parlamentu v Maďarsku Agnes Forsoferová dneškem přebírá prezidentské pravomoci. Dočasně je bude vykonávat, dokud poslanci nevyberou příštího prezidenta. Mandát dosavadní hlavy státu Tamáše Šujoka ukončil parlament přijetím dodatku ústavy.
4: Agnes Forsdorferová uvedla, že svůj dočasný úkol bude vykonávat vyváženě, nestranně a v zájmu Maďarska. Prezidentskou roli bude zastávat maximálně 30 dní. To je lhůta, do které má parlament zvolit novou hlavu státu. Ve sněmovně má ústavní většinu strana TISA. Její lídr a maďarský premiér Péter Maďar ujistil, že obsazení postu projedná i se zástupci ostatních stran a vyzval občanskou společnost, aby navrhovala vhodné osobnosti. Má přijít o člověka nespojeného s žádnou z politických stran. TISA rozhodla o konci Tamáše Šujoka v prezidentském úřadu, protože ho považuje za loutku předchozí vlády Viktora Orbána. Ladislav Novák, Český rozhlas.
0: Španělští fotbalisté jsou po druhé mistry světa. Šampionát ovládli po 16 letech, když ve finále v New Jersey zdolali obhájce zlata z Argentiny 1-0 po prodloužení. V jeho druhé části skóroval, dal vítěznou branku Španělů útočník Ferran Torres. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášený španělský kapitán Rodri. Cenu pro brankáře šampionátu a nejlepšího mladého hráče si odnesli jeho spoluhráči z vítězného týmu Unai Simón a Pau Cubarsí. V Praze bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno s teplotami 20 až 22 stupňů, slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A jak to vypadá na silnicích, to nám teď řekne Tomáš Kolmistr.
6: Hezké ráno. Na Pražském okruhu ve směnu na letiště se nárazově zastavuje za sjezdem na Jesenici na 2. kilometru. Kolona pokračuje nesouvislá až k Ořechu na 19. kilometr. Je to kvůli regulaci vjezdu do obou tunelů a následně silnému provozu za nimi. Okruh ještě jednou, tentokrát ve směnu na D1. Tam se brzdí u sjezdu na Plzeň na 23. kilometru. Kolona se tahne až na 19. kilometr, zdržení okolo 20 minut. Plný je také příjezd po D5 z Plzně od 4. kilometru. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce počítejte s kolonou mezi sjezdem na Hradeckou D11 a Europarkem. Na jižní spojce směrem na Smíchov se sune kolona od sjezdu na Krč přes Barandovský most až před Mrázovku. Celé je to na půl hodiny, plné je také Strakonická od Závodiště. Před omezením Vekbelské směr Letňany se popojíždí v Novopatské od sjezdu z okruhu. V Liberecké směrem do centra trvá silnější provoz od sjezdu na Prosek k Blance, ucpaná je také Povltavská od Palebenky k Bulovce.
5: Já ti moc děkuju, Tomáši, hezké ráno.
6: Taky díky, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Do pondělí s datem 20. července se probouzíte s Rádiem Praha a Honzou Chlaněm. Teď máme 7 minut po 9. Hezké ráno. Za chvilku Benson Boone a Beautiful Things. A taky třeba Teddy Swims a jeho Mr. No Widow.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM a DAB+.

0: To byl tedy Swims, Mr. Know It All. Je 9:15, posloucháte Rádio Praha.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can. Je pondělí 20. července, svátek mají Ilja a Eliáš. Obě jména znamenají to samé. Pán je Bůh, jedno je ruskou a druhé řeckou variantou hebrejského Eliahu. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Poprvé bylo ženám v Evropě umožněno volit před 120 lety. První zemí, kde bylo zavedeno rovné volební právo, se stalo v roce 1906 Finsko. Finský senát ten den nový volební zákon odsouhlasil. Posádka americké lodi Apollo 11 přistála v lunárním modulu Eagle na měsíci v roce 1969. Neil Armstrong a Edwin Buzz Aldrin se stali prvními pozemšťany na povrchu naší oběžnice. První výtvor sestrojený člověkem přistál na Marsu přesně před 50 lety. Na povrch rudé planety dosedla v roce 1976 americká sonda Viking 1, která jako první v historii vyslala k Zemi odsud první snímky. Na Marsu pracoval Viking víc jak 6 let, než operátor na Zemi špatně zadal příkaz a kontakt se sondou byl ztracen. Poslední československý prezident Václav Havel abdikoval v roce 1992.
4: Tak, jako se nechci stát brzdou historického vývoje, nechci být ovšem ani pouhým dosluhujícím úředníkem.
3: V reakci na slovenskou deklaraci o svrchovanosti zveřejněnou o 4 dny dříve. Naše věčná slávě. Legendární fotbalový brankář, ikona slávě František Plánička, zemřel před 30 lety. Bylo mu 92. Američan Kevin Dahlgren byl za čtyřnásobnou vraždu v Brně Ivanovicích před 10 lety odsouzen na doživotí. Před 8 lety spáchal ve Valdicích sebevraždu. 85 by dneska oslavil nezapomenutelný textař, zpěvák a komik Jiří Grossman. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
0: Do pondělí bude polojasné až jasné, během dne přechodně oblačné, maxima 20 až 22 stupňů Celsia, teď jsme na 16, foukat bude slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až západní vítr. Slovo má opět Tomáš Kolmistr.
5: Hezké ráno. Na jižní spojce směrem na Smíchov se sune kolona od sjezdu na Krč přes Barandovský most až před Prázovku. Celé je to na zhruba půl hodiny, plné také Strakonická, a to od Závodiště. Před omezením Vekbelské směr Letňany se popojíždí v Novopatské od sjezdu z okruhu. V Liberecké směrem do centra trvá silnější provoz od sjezdu na Prosek k Blance. Ucpaná je také Povltavská od Balabenky k Bulovce. Na okruhu ve směru na letiště se nárazově zastavuje za sjezdem na Jesenici na 2. kilometru. Kolona pokračuje nesouvisle až k Ořechu na 19. kilometr. Je to kvůli regulaci vjezdu do obou tunelů a následnému silnému provozu za nimi. Okruh ještě jednou, tentokrát ve směru na D1. Tam se brzdí za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru. Kolona pokračuje až na 19. kilometr, zdržení okolo 20 minut. Plný je také příjezd po D5 z Plzně. Na východní části okruhu a následně Štěrbolské spojce počítejte se silným provozem mezi sjezdem na Hradeckou D11 a Europarkem. A v centru je ucpaná Vilzanová hlavně směrem do Holešovic už z Legerovy od rumunské k omezení na Hlávkově mostě, celé je to na 20 minut.
0: Díky moc, Tomáši, zatím ahoj.
5: Taky díky, ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Je 9:30, posloucháte Rádio Praha, v pondělí 20. července dáme si další zprávy s Vaškem Millerem.
1: Linka první psychické pomoci a linka pro rodinu a školu mají vážné finanční potíže. Nezisková organizace Cesta z krize, která je provozuje, totiž přišla o část dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí. Zjistil to server irozhlas.cz. Organizaci teď hrozí, že bude muset omezit svůj provoz nebo ho dokonce ukončit. Spustila kvůli tomu veřejnou sbírku, ve které se snaží získat 750 tisíc korun. Zemřel psychiatr a sexuolog Jaroslav Zvěřina, bylo mu 83 let, informovala o tom sexuologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Zvěřina byl po roce 1989 přednostou sexuologického ústavu první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Založil taky společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, ve kterém útočníci zneužívají její jméno. Jde o údajnou aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodníci lidem rozesílají odkaz, který je propojí na stránky vypadající jako VZP. Pojišťovna proto upozorňuje lidi, aby na odkaz neklikali a nezadávali své osobní ani bankovní údaje. Bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno, teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách samozřejmě dopravní informace, s těmi už je připravený Tomáš Kolmistr.
3: Hezké ráno. Na okruhu ve směru na letiště zastavují kamiony za sjezdem na Jesenici. Na 23. kilometru kolona pokračuje nesouvisle až na 19. kilometr. Regulují vjezdy do obou tunelů, zastavuje se tak nárazově i v levém pruhu. Ve směru na D1 se zastavíte za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru. Fronta se tahne až k Ořechu na 19. kilometr, zdržení asi 20 minut. Na příjezdu do metropole od Slaného se brzdí na konci D7 na 3. kilometru sjezdu na Kněžové s frontou. To pokračuje až do omezení u letiště, celé to na zhruba 10 minut. Na jižní spojce směrem na Smíchov se popojíždí od sjezdu na Krč přes Barandovský most až před Mrázovku. Na Štěrbolovské spojce počítejte se silnějším provozem z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 k Ořechu. Pomalej se jede před omezením ve Kbelské.

0: směrem na Letňany, a to v Novopatské, a v centru je ucpaná Vilzanová směrem do Holešovic už z Legerovy od Rumunské k omezení na Hlávkovém mostě. Celé je to na zhruba 20 minut, ve směru k Nuselskému mostu se popojíždí od hlavního nádraží do Sokolské.
1: Já ti moc děkuju, Tomáši, zatím hezké ráno.
0: Taky díky, hezké ráno. Rádio Praha. Dopra

0: To byly Martin Garrix a Jack Stoljuso. Je 9:45. Do areálu Pražského hradu míří lidé nejčastěji za impozantní katedrálou svatého Víta nebo do Zlaté uličky, jenže málo kdo ví, že na Pražském hradě je taky spousta skrytých míst, která taky stojí za návštěvu. Víc nám řekne létající redaktorka Sabina Vosecká. Hezké ráno.
1: Hezký den, je to přesně tak, jak říkáš. Pražský hrad, přestože jde o nejnavštěvovanější českou památku a denně sem proudí davy turistů, tak se tu dají právě najít místa, kam lidé tolik nechodí, nebo o nich dokonce třeba vůbec neví. Takže jedním takovým klidným místem, které vám teď doporučím, je Hartigovská zahrada, kterou hrad letos otevřel po 10 letech, protože ji opravoval a znovu ji tak zpřístupnil veřejnosti. Najdete ji v jižních zahradách a je to takový skrytý kout Pražského hradu, kde je opravdu klid. Já možná řeknu kousek z té historie, protože zahrada byla založena Izabelou Švihovskou, rozenou ze Salmů, a po roce 1670 patřila ke stejnojmenému paláci, který v roce 1720 pak nechal přestavět hrabě Josef Hartig. Dnes je tedy zahrada složená ze dvou menších teras, vede k ní taky takové nenápadné schodiště a je to opravdu klidné místo. Je odsud krásný výhled na Prahu. Do té zahrady taky byl designový mobiliář, no a vlastně je to opravdu místo, kam aspoň já ze své vlastní zkušenosti, co jsem tak pochopila, tak opravdu moc lidí nezavítá, protože o té zahradě vlastně skoro nikdo neví.
0: Doporučila bys nějaké další místo, krom tedy Hartigovské zahrady, které máš ráda?
1: Rozhodně ano, protože ono se to nezdá, ale Pražský hrad skutečně ukrývá řadu míst, která nejsou tolik frekventovaná. Tak když budu zmiňovat nějaké příklady, tak já mám moc ráda Královskou zahradu, kde je spousta laviček k sezení, taky vzrostlých stromů a je tam opravdu klídek, dá se tady příjemně relaxovat a trošku si odpočinout od toho ruchu, které právě většinou je na tom druhém a třetím nádvoří u katedrály svatého Víta. Mám taky ráda terasu u jízdárny Pražského hradu, tady je zase pro změnu kavárna, je tam moc příjemné posezení, no a taky třeba Jelení příkop stojí za návštěvu, protože to je taky místo, o kterém lidé sice ví, ale moc sem nechodí, takže i tohle místo bych doporučila navštívit a třeba právě už zmíněnou Hartigovskou zahradu. Zkrátka a dobře, jak vidíte, tak těch míst na Pražském hradě je skutečně vícero, tak stačí se jen sem vydat a prozkoumávat okolí.
0: Říká naše letající redaktorka Sabina Vosecká. Ti děkuju, měj se.
1: Naslyšenou.
0: Dneska bude v Praze polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, maxima 20 až 22 stupňů Celsia, teď jsme na 17 a foukat bude slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až západní vítr. No a ještě dopravní informace s Tomášem Kolmistrem.
2: Hezké ráno. Na okruhu ve směru na letiště se zastavují kamiony za sjezdem na Jesenici. Na druhém kilometru kolona se nesouvisle sune až na 19. kilometr. Regulují vjezdy do obou tunelů, zastavuje se tak nárazově i v levém pruhu. Ve směru na D1 se zastavíte za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru. Fronta pokračuje k Ořechu na 19. kilometr, zdržení asi 15 minut. Na východní části okruhu směrem na Mladou Boleslav se srazilo nákladní auto s osobním na 59. kilometru. Kolona se táhne už od sjezdu na Hradec Králové. Na jižní spojce směr Smíchov se popojíždí od sjezdu na Krč přes Barandovský most až před Mrázovku. Na Štěrbolovské spojce počítejte se silnějším provozem z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 k Europarku. Pomalej se jede před omezením Vekbelské směrem na Letňany, a to v Novopatské. A ucpaná je Vlzonova směrem do Holešovic, a to od hlavního nádraží až k omezení na Hlávkově mostě.
0: Tomáši, já ti moc děkuji za dnešní spolupráci, měj hezké pondělí a celý týden. Ahoj.
2: Ty taky, ahoj, díky.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Máme 10. hodina a taky další zprávy a přináší je Václav Miller. Vašku, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne, Vláďo. Ministři by dnes měli jednat o stanovisku vlády ke kompetenční žalobě prezidenta Pavla. Vláda projedná také zákaz používání mobilů ve školách. Pražští radní dnes budou hlasovat o výběru firmy na výstavbu plovoucího heliportu u Vyšehradu za zhruba 40 milionů korun. A bude polojasno až jasno během nepřechodně oblačno, teploty 20 až 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Vláda by dnes měla projednat své stanovisko ke kompetenční žalobě prezidenta. Českému rozhlasu to potvrdil ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Spor se týká účasti Petra Pavla na summitu NATO v turecké Ankaře. Vláda původně nechtěla, aby byl prezident součástí české delegace. Ústavní soud ale předběžným opatřením rozhodl, že Pavel na summit pojede. Ve vyjádření, které má přes 80 stran, vláda svůj postup hájí. Dokument obsahuje i výhrady k přijetí předběžného opatření. Tejc předpokládá, že vláda dokument po menších úpravách schválí.
3: V tom stanovisku, které tedy předkládám vládě a které předpokládám, že vláda schválí, jednoznačně říkáme, že není možné, aby ústavní soud na návrh prezidenta mu založil novou pravomoc.
1: Podle Tejce ústavní soud taky nezaslal prezidentův návrh žádnému z účastníků řízení, tedy ani ministerstvu zahraničních věcí a vládě. A to je podle Tejce v rozporu se zákonem o ústavním soudu. Zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách by dnes měla projednat vláda. Počítá s tím novela školského zákona. Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy by se měl zákaz týkat mateřských škol, prvního a druhého stupně základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií. Zařízení by se nesměla až na výjimky používat během výuky ani o přestávkách, pokračuje ministr školství Plaga.
4: Tak jak to bývá častokrát interpretováno jako tupý zákaz, tak to není pravda. Už v naší metodice, kterou jsme poslali do škol, samozřejmě počítáme s tím, že ve školách bude dál ta složka moderních technologií ve výuce. To znamená, není to tak, že by děti jako se vrátili do doby kamenné. Zároveň školy se budou mnohem víc věnovat tomu vysvětlování, té komunikaci a prevenci, jak vlastně se v tom světě sociálních sítí vyznat.
1: Novela by měla začít platit od září příštího roku. Teď může používání telefonu regulovat školní řád jednotlivých škol. S návrhem na plošný zákaz nesouhlasí dětský ombudsman Martin Beneš. Zákonná regulace je podle něj nadbytečná právě proto, že omezení můžou školy upravovat už teď. Pražští radní by dnes měli vybrat firmu na stavbu plovoucího heliportu. Molo s rozlohou 20x20 metrů má být na Vltavě pod Vyšehradem a urychlit převoz pacientů do Všeobecné fakultní nemocnice i porodnic v Podolí a u Apolináře. Praha za práce zaplatí kolem 40 milionů korun. Heliport nahradí dosavadní provizorní přistávací plochu v Zítkových sadech, která záchranářům dlouhodobě nevyhovuje. Při oslavách vítězství mistrovství světa ve fotbale se na západě Španělska zřítila fontána, na kterou vylezli fanoušci. Při nehodě ve městě Ciudad Rodrigo zemřel 13-letý chlapec a několik dalších osob je zraněných, informovala o tom agentura AFP. Španělsko vyhrálo šampionát po 16 letech a dnes se reprezentace ze Spojených států vrací. Fotbalisté mají projít centrem hlavního města Madridu. A jak už jsme slyšeli, fotbalisté Španělska vyhráli po 16 letech mistrovství světa. Ve finále v New Jersey porazili Argentinu 1-0 po prodloužení. V něm dal vítězný gól útočník Torres. A dánský cyklista Vingegaard odstoupil z Tour de France. Dvojnásobný vítěz slavného závodu si v neděli při pádu zlomil klíční kost. Za vedoucího Slovince Pogačara se na druhé místo průběžného pořadí posunul Belgičan Evenepoel, který 15. etapu ovládl. A bude polojasno až jasno během nepřechodně oblačno s teplotami 20 až 22 stupňů, slabý během nepřechodně mírný severozápadní až západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A přidáme také aktuální dopravní informace. Vše důležité na silnicích v Praze a okolí pro nás sleduje Tomáš Kolmistr. Tome, zdravím tě, tak jak to vypadá?
5: Hezké dopoledne. Na příjezdu do Prahy po D7 z Chomutova dejte pozor na konci dálnice. Na 3. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až k omezení u sjezdu na letiště, tam se projíždí pouze jedním pruhem s držením okolo 10 minut. Na východní části okruhu směrem na Mladou Boleslav se srazilo nákladní auto s osobním na 59. kilometru. Projíždí se pouze levým pruhem, kolona se táhne už od sjezdu na Běchovice s držením okolo 15 minut. Na okruhu směrem na letiště se sune fronta kamionů za sjezdem na Jesenici mezi 2. a 19. kilometrem. Regulují vjezdy do obou tunelů, zastavíte se proto nárazově i v levém pruhu před nimi. Směrem na D1 trvá silnější provoz za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem, plný je také příjezd po D5 z Plzně od Rudné. Na příjezdu do metropole po Brněnské ulici máme hlášené nepojízdné vozidlo za sjezdem na Šeberov na 2. kilometru a tvoří se kratší kolona. V Novopatské směrem do Letněné postojíte před omezením Vekbelské a ucpaná je Vlzenova směrem do Holešovic. Šťastnou cestu!
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásný pondělní den, 20. červenec, trvá už 10 hodin a 5 minut a s vámi je dopolední Praha. Být s vámi, respektive být s námi, je skvělý nápad. Ostatně v příštích minutách s námi bude taky Sienna Spyro. Nebo Michael Schulte. A bude nás mnohem víc. Úspěšný týden a ten nejlepší poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Asi jste poznali Ozzyho Osbourna, možná za chvíli poznáte i Sienu Spyro nebo skupinu Maroon 5, tak určitě zůstaňte s námi. A pokud zrovna neleje jako z konve, tak léto v Praze přímo vybízí k nezapomenutelným zážitkům pod širým nebem. Využít tak můžete jedinečnou atmosféru pražských střešních teras na Prague Rooftop Festivalu 2026. Osvěžující stylový drink v ruce, skvělá hudba a k tomu krásný výhled na západ slunce nad pražskými střechami. Tak vypadají vyhlášené rooftop party. Praha v letních měsících ožívá desítkami takových akcí a vy si je rozhodně nenechte ujít. Festival potrvá do 29. srpna, no a kompletní přehled a program najdete i na internetu. Do vyhledávače zadejte heslo Prague Rooftop Festival 2026.
1: Žije festivaly. Praha je nej. Nejstarší bytový dům najdete v ulici U Prefy 25 v pražských Ďáblicích a stojí tu už od roku 1955. Tahle třípodlažní budova, která se zpočátku setkávala se skepsí tehdejších stavebníků, slouží a představuje taky trvanlivé dílo obytné architektury. Dům se liší od těch později postavených panelových domů sedlovou střechou s mírným sklonem a s ozdobnou římsou.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Na východní části okruhu směrem na Mladou Boleslav se srazilo osobní auto s nákladním na 59. kilometru. Projíždí se pouze levým pruhem, kolona se táhne už od sjezdu na Běchovice. Na okruhu směrem na letiště se sune fronta kamionů za sjezdem na Jesenici. Mezi 2. a 19. kilometrem regulují vjezdy do obou tunelů, zastavíte se proto nárazově i v levém pruhu před nimi. Směrem na D1 trvá silně nejší provoz za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je taky příjezd po D5 z Plzně. V Novopatské směrem do Letňan postojíte před omezením ve Kbelské a Vilznova je ucpaná směrem do Holešovic, a to od hlavního nádraží až k omezení na Hlávkově mostě. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každý den vám hrajeme

0: Je 10:30, přejeme krásný pondělní den. Ve studiu Rádia Praha je už se mnou Václav Miller a přináší další zprávy.
1: Ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích v Praze dnes ve srovnání s pátkem vzrostly o desítky haléřů až koruny. Nafta většinou zdražila víc než benzín, což se očekávalo. Například na čerpací stanici Prim v Horních Počernicích litr nafty stojí o 2,40 více než pátek, tedy 39,90, a cena Naturalu 95 stoupla o korunu 40 haléřů na 40 korun a 90 haléřů. Vláda by dnes měla projednat své stanovisko ke kompetenční žalobě prezidenta Českému rozhlasu. To potvrdil ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Spor se týká účasti Petra Pavla na summitu NATO v turecké Ankaře. Vláda původně nechtěla, aby byl prezident součástí české delegace. Ústavní soud ale předběžným opatřením rozhodl, že Pavel na summit pojede. Miliardové státní dotace na snížení spotřeby energií nebyly efektivní, upozornil na to Nejvyšší kontrolní úřad. Ten prověřoval programy Ministerstva průmyslu a obchodu v letech 2018 až 2025. Více než 26 miliard korun šlo na opravy veřejných budov nebo třeba snížení energetické náročnosti průmyslu. Podle kontrolorů ale dotace přinesly jen minimální úspory. Rusko zaútočilo na Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny. Při útoku zemřeli dva lidé, mezi desítkami zraněných je i 8 dětí. Údery zasáhly dvě vysokopodlažní budovy a logistický terminál. Úder přišel jen několik hodin po zatím největším raketovém útoku na ukrajinské hlavní město od začátku invaze. Během něj vyslalo Rusko na Kyjev přes 40 balistických střel. A bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno, teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už opět Tomáš Kolmistra a aktuální dopravní informace.
3: Hezké dopoledne. Na východní části Pražského okruhu směrem na Mladou Boleslav se zastavuje už na Štěrboholské spojce za sjezdem na Dolní Počernice. Kolona pokračuje až na 59. kilometr. Tam řeší nehodu nákladního auta s osobním. Už se je podařilo dát do odbočovacího pruhu, projíždí se tak dvěma pruhy. Kolona by se mohla pomalu rozjíždět. Na okruhu ve směru na letiště stále regulují vjezdy do obou tunelů. Nárazově se proto zastavuje za sjezdem na Jesenici na 2. kilometru. Kolona nesouvisle pokračuje až na 19. kilometr. Plná je také ulice k Barandovu. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most trvá silný provoz od Běchovic k Europarku a v Novopatské se popojíždí před omezením Vekbelské už od okruhu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Na Rádiu Praha rozhodně nepolevujeme v tempu všedního prázdninového dne a možná už se ptáte, co pro vás máme dál. Dnes skončilo zastropování cen pohonných hmot. Řidiči tak u čerpacích stanic tankují za ceny, které si určují jejich provozovatelé. Za chvíli se k tomu s naším reportérem Mikulášem řekneme víc. A svou muziku přidá Ed Sheeran. Je Lucas Graham. Příjemný poslech.

0: 10 hodin a téměř 45 minut, Rádio Praha stále s vámi. Dneškem přestali platit vládní cenové stropy na benzín i naftu. U nafty se ještě vrátila spotřební daň na původní úroveň. Znovu tak tankujeme za ceny, které si určují samotné čerpací stanice. Jak se změny zatím promítly do cen u pump a co můžeme my, motoristé, očekávat v dalších dnech, tak to už sleduje náš redaktor Mikuláš Vochoska. Mikuláši, pěkné dopoledne.
1: Dobrý den. Na většině čerpacích stanic, kde jsem se byl dnes podívat v okolí Bělohorské a Karlovarské ulice, zůstaly ceny stejné jako v neděli. To znamená, že bezprostředně po zrušení cenových stropů k plošnému zdražení nedošlo. O víkendu totiž vláda ještě zvýšila maximální povolené ceny pohonných hmot, takže řada čerpacích stanic zdražila už tehdy. Ve srovnání s pátkem benzín v metropoli většinou podražil o několik desítek haléřů a nafta na některých pumpách v metropoli až o 2 koruny za litr. Například tady na Slánské ulici v Praze oproti pátku nafta zdražila o 1 korunu a benzín o 60 haléřů.
0: Proč se vláda rozhodla cenové stropy ukončit?
1: Podle ministerstva už pominuly mimořádné okolnosti, kvůli kterým cenové stropy na jaře zavedly. Vláda argumentuje tím, že se situace na světových trzích částečně uklidnila, ceny pohonných hmot v Česku patří mezi nejnižší v Evropské unii a podobná opatření ukončují i okolní státy. Zároveň ale ministerstvo ujišťuje, že vývoj bude dál sledovat a v případě mimořádného zdražování nebo zneužívání situace je připraveno cenovou regulaci znovu zavést.
0: Mikuláši, můžeme očekávat, že ceny porostou i v dalších dnech?
1: Je to poměrně pravděpodobné, a to především u nafty. Důvodem je návrat spotřební daně na původní výši, což může být podle ministerstva financí zvýšit cenu až o 2 koruny a 35 haléřů za litr. Jak rychle se tato změna projeví, bude záležet na jednotlivých provozovatelích čerpacích stanic i na vývoji ceny ropy na světových trzích.
0: O konci zastropování cen pohonných hmot jsme si povídali s reportérem Mikulášem Vochoskou. Mikuláši, díky za informace, hezký den a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
2: Rádio Praha, co se děje?
0: No a doplníme aktuální dopravní informace. Na východní části okruhu směrem na Mladou Boleslav řeší nehodu nákladního auta s osobním za nájezdem z Hradce Králové na 59. kilometru. Jsou v připojovacím pruhu, pomaleji se jede už ze Štěrboholské spojky od sjezdu na Dolní Počernice. Na okruhu ve směru na letiště stále regulují vjezdy do obou tunelů. Nárazově se proto zastavuje za sjezdem na Jesenici na 2. kilometru. Kolona nesouvisle pokračuje až na 19. kilometr, navíc na 10. a 5. kilometru řeší nehodu 2 osobních aut v levém pruhu. Plná je také ulice k Barandovu. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most trvá silný provoz od Běchovic k Europarku. V Novopatské se popojíždí před omezením k Vekbelské už od okruhu. A v Bělohorské směrem z centra počítejte s 10minutovým zdržením před Vypichem. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Horké novinky legend v hlasování. Nový Stouni a Foreign Tones. Nebo nejnovější Madonna Confessions 2. The Rolling Stones nebo Madonna. Koho si dáme ve

0: Je před námi 11. hodina a taky další zprávy, které na Rádiu Praha přináší Václav Miller.
1: Hezké dopoledne. Vláda by dnes měla projednat navyšování důchodů. Přidává se každých pět let lidem nad 80 let. Na leteckém veletrhu v anglickém Farnborough dnes pokřtí nový vojenský přepravní letoun určený pro českou armádu. A na Štvanici právě začíná ženský tenisový turnaj okruhu WTA. Bude polojasno až jasno během dne, přechodně oblačno, teploty 20 až 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Návrat k vyšší valorizaci penzí vláda teď prosazovat nebude. Dnes by ale ministři měli projednat novelu o navyšování penzí. Nově by se mohl zvedat důchod každých 5 let o 500 korun lidem od 80 let a ne od 85 jako doteď.
3: Návrh počítá i s tím, že by pracující seniori měli mít opět nárok na navýšení penze, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
4: Mohou pracovat klidně týden nebo 80 dnů a vždycky se jim to připočte k řádné valorizaci.
3: Naopak se nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let ani se zohledněním inflace a růstu mest. Opozice návrh kritizuje. Třeba bývalému šéfovi ministerstva práce Marianu Jurečkovi z KDU-ČSL vadí, že se přidává všem plošně a ne cíleně těm, co to potřebují.
5: Pak to budeme opravdu třeba přes zvýšení příspěvku na péči, přes větší dostupnost sociálních služeb, odlišťovacích služeb.
3: Podle Juchelky ale vyšší důchody celkově sociálnímu systému uleví. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
1: Miliardové státní dotace na snížení spotřeby energií nebyly efektivní. Upozornil na to Nejvyšší kontrolní úřad. Ten prověřoval programy Ministerstva průmyslu a obchodu v letech 2018 až 2025. Více než 26 miliard korun šlo na opravy veřejných budov nebo třeba snížení energetické náročnosti v průmyslu. Podle kontrolorů ale dotace přinesly jen minimální úspory, říká mluvčí kontrolního úřadu Hana Karečková.
6: Kontroloři NKÚ se zaměřili i na dotace z Národního plánu obnovy, zaměřené na snížení spotřeby energie u budov ve vlastnictví státu. Ukázalo se, že podpora nepřinese očekávané snížení spotřeby energie, a to především kvůli nízkému zájmu žadatelů o dotace.
1: U 4 příjemců dotací zjistili kontroloři nedostatky a podali kvůli tomu trestní oznámení. Ministerstvo se ke zjištění kontrolorů zatím nechce vyjadřovat. Podle mluvčího rezortu Tadeáše Provazníka se zprávou NKÚ musí nejdříve seznámit. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD dnes navštíví Velkou Británii. Otevřou český pavilon na leteckém veletrhu ve Farnborough a pokřtí tam nový vojenský přepravní letoun určený pro českou armádu.
7: Letoun KC-390 Embraer Millennium bude sehrávat v transportním letectvu vojenském v rámci aliance úplně stejnou roli, jakou sehrává F-35 mezi stíhacími letouny. Už v tuto chvíli je zde 70 objednávek.
8: Řekl Českému rozhlasu ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. První český Embraer C-390 Millennium bude sloužit především k přepravě osob, nákladu, k zdravotnickým transportům i k hašení požárů. Druhý stroj by měla česká armáda převzít v roce 2027. Na vývoji i výrobě klíčových komponentů letounu se podílí česká firma Aerovodochody. Z Británie Jaromír Marek. Český rozhlas.
1: Ruské rakety zasáhly podle ukrajinského námořnictva tureckou nákladní loď s kukuřicí plující v Černém moři. Úder zabil 10 lidí. Zpráva ukrajinských námořních přístavů to na Facebooku tvrdí s tím, že se podařilo zachránit 8 členů posádky. Loď podle ukrajinských úřadů plula pod vlajkou západoafrické země Guinea-Bissau. Má ale tureckého majitele. Plavidlo u přístavu Oděsa prý zasáhly 3 rakety, když opouštělo oblast bojových operací. Španělští fotbalisté slaví po 16 letech titul mistrů světa. Ve finále v New Jersey zdolali obhájci zlata z Argentiny 1-0 po prodloužení. A na pražské Štvanici začíná v tuto chvíli ženský tenisový turnaj okruhu WTA. Zúčastní se ho celkem 11 Češek. Dnes do něj vstupuje i obhájkyně titulu Marie Bousková. Finále je na programu v neděli. A Praze dnes bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů. Slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až západní vítr.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No, my se opět přesuneme na silnice. Jak to teď aktuálně vypadá v Praze a okolí, nám řekne Tomáš Kolmistr.
10: Hezké dopoledne. Na Pražském okruhu ve směnu na letiště se zastavují kamiony za sjezdem zde jedničky. Nesouvislá kolona pokračuje až na 19. kilometr. Regulují vjezdy do obou tunelů, místy se proto zastavují osobní auta v levém pruhu. Na Štěrbalské spojce směrem na Lanový most trvá silnější provoz od konce východní části okruhu až za Europark. V Cínovecké směrem do centra počítejte se zdržením před nájezdem do Kbelské, stojí tam nákladní auto a blokuje pravý pruh, tvoří se kolona. Před omezením ve Kbelské se táhne fronta v Novopatské, a to už z okruhu. Omezení brzdí provoz v Lipské ulici u letiště, počítejte s kratší kolonou z obou stran, a ve Vilzonově směrem do Holešovic postojíte od hlavního nádraží k omezení na Hlávkově mostě. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Před 5 minutami odbyla 11. hodina, stále je s vámi pondělní dopolední Praha. Máme pro vás další skvělé songy, s nimi už čeká skupina Frankie Goes to Hollywood. A také Leony a Callum Scott. Jsem Láďa Malošík a přeji vám dobrou náladu i poslech.

0: dopolední Praze rozpívali One Republic, za chvíle Kateřina Marie Tichá nebo Frankie Goes to Hollywood. Vaše hlasy jsou klíčové, tak tahle věta zcela určitě platí i pro hit týdne. Nový týden totiž začal a je opět na vás, abyste podpořili své favority do naší hitparády. Hlasování i v tomto kole probíhá ve čtvrteční, tedy do čtvrteční půlnoci a opět na našem webu praha.rozhlas.cz. No a tradičně vybíráte z 15 singlů, tedy 10 nejlepších a 5 nově nasazených a hit týdne vám na rádiu Praha nabídneme opět v pravidelném čase, tedy v neděli po zprávách v 21 hodin nebo v repríze v pondělí po 22 hodině. Praha žije hudbou. A jdeme na silnice, na okruhu ve směru na letiště se zastavují kamiony za sjezdem z D1, nesouvislá kolona pokračuje až na 19. kilometr, regulují vjezdy do obou tunelů, místy se proto zastavují i osobní auta v levém pruhu. V opačném směru, tedy na D1, opatrně za sjezdem na Plzeň. Na 21. kilometru máme hlášenou nehodu a tvoří se kratší kolona. Omezení brzdí provoz v Lipské ulici u letiště, počítejte s kratší kolonou z obou stran. V Bělohorské počítejte se zdržením před Vypichem směrem z centra a ve Vlznově směrem do Holešovic se postojíte od hlavního nádraží k omezení na Hlávkově mostě. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.
3: Mažu stop.

0: Je před námi 11:30 a taky další zprávy. Ve studiu už je připravený Václav Miller.
1: Praha postaví na Vltavě u Rašínova nábřeží nedaleko Vyšehradu plovoucí heliport pro vrtulníky letecké záchranné služby. Zařízení bude sloužit dočasně do vybudování nového heliportu ve Všeobecné fakultní nemocnici. Dodavatelem stavby bude sdružení společností Techni Service a Labská. Jehož výběr neschválili pražští radní. Hodnota zakázky činí 71,6 milionů korun, včetně DPH. Hotovo by mohlo být příští rok. Praha

0: přivádět návštěvníky do známých i dosud méně atraktivních lokalit a rozšířit spolupráci filmařů s regionálními partnery v místě natáčení. Plyne to z memoranda, které uzavřely státní agentura na podporu cestovního ruchu Czech Tourism a Czech Film Commission, oddělení státního fondu audiovize. Loni se obrat audiovizuálního průmyslu v Česku podle dat asociace producentů v audiovizi meziročně zvýšil o 14,5% na 11 miliard korun. Víc než 300 českých skautů a skautek se od 1. do 8. srpna zúčastní nedaleko Budapešti středoevropského skautského jamboree. Na akci dorazí kromě Čechů a domácích Maďarů také skauti ze Slovenska, Polska a Rumunska, ale i z Anglie a dalších nejen evropských zemí. Na jamboree se sejde zhruba 750 účastníků a 250 dospělých dobrovolníků. V Praze bude polojasno až oblačno, během dne ubývání oblačnosti, teploty 20 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A teď už otázka na Tomáše Kolmestra. Tome, jak to vypadá na silnicích v Praze a okolí?
3: Hezké dopoledne. Na okruhu ve směru na letiště se stále táhne kolona kamionů, a to za sjezdem z D1 až k Ořechu na 19. kilometr. Regulují proto vjezdy do obou tunelů, nárazově se můžete zastavit i v levém pruhu. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem od sjezdu na Běchovice k Europarku. Ve Vilzonově směrem do Holešovic se po pojíždí od hlavního nádraží k omezení na Hlávkově mostě. Plná ječná před náměstím IP Pavlova a před omezením Vekbelské počítejte s kolonou v Novopatské už z okruhu od sjezdu na Hradeckou D11. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
2: Je po 11:30, pěkné pondělní dopoledne. Naše létající redaktorka Monika se tento týden zaměřila na letní rekreační sporty. Jaký sport si vyzkoušela dnes, tak to zjistíme už za chvíli a v dopolední Praze se k nám připojí taky Milky Chance. Nebo Ellie Goulding. Ať je vám s námi nejlépe.

0: Rádio Praha dospívala, Freya Ridings je téměř, nebo vlastně už po 11:15. Naše letající redaktorka Monika Doleželová se tento týden zaměřila na letní rekreační sporty. A dnes konkrétně na minigolf, zábavnou aktivitu pro celou rodinu.
1: Minigolf může hrát v podstatě kdokoliv, jakékoliv věkové kategorie. Může hrát dítě, kterému jsou 3 roky, stejně tak jako seniori chodí. A někdo, kdo není úplně zručný, tak to vždycky krásně projde a není to problém pro něj.
2: Vysvětlila mi sportovní manažerka areálu Rozmarína v Pražských Modřanech Alena Navrátilová, která připomněla i pravidla hry.
1: Standardně by se mělo hrát na 3 údery na jamce, což se ne vždycky povede, ale maximální počet vlastně úderů je 6. Pokud se do 6 nikdo netrefí do jamky, píše si 1 trestný bod, 7 a jde dál. Neměl by míček opustit dráhu přes cihly. Pokud se dotkne při úderu cihly a vyskočí ven s tím, že se vrátí, hraje se dál. Pokud by ale zůstal venku, dává se zpátky na místo, odkud vyskočil a připisuje se 1 trestný úder.
3: Když mi zůstane u té cihly, můžu si ho trošku dát stranou, ano, aby se mi tam vešla ta hůlka? Nebo...
1: Ano. A bádí se tuším kolem 20 cm. Měli by jít od jamky číslo 1 do jamky číslo 18. To hřiště vlastně navádí každého hráče, jak se posouvat, jde to vlastně za sebou.
3: Kolik nejvíc lidí může hrát v té skupině?
1: 4 je strop. Samozřejmě, když bude volný hřiště, přijde 5 lidí, pustíme asi 5.
2: Náročnost jednotlivých stanoviště na přeskáčku. Největší problém dělá návštěvníkům jamka číslo 6.
1: Tady začíná hráč, který musí trefit jednu z těch jamek, projde dolů a vlastně jamka je až pod úrovní toho odpaliště. Přesně tak.
2: Zajímalo mě, jaké oblečení je na hru ideální.
1: Sportovní obuv, sportovní oblečení, nebo to, co je někomu pohodlné. Pokud je někomu pohodlné přijít v sukni, ať přijde v sukni, já doporučuji, ale trošičku sportovní obuv, ať je to příjemný. A nepotřebuje vůbec nic ten člověk. Hůl, míček, scorekartu, tušku, všechno dostane vlastně v rámci vstupu na minigolf.
2: A na závěr jsme si hru zkusili.
1: Tak to bylo právě špatně. Ne, mělo by to vlastně jenom být úderem. Neměli by se vlastně ten míček tak podseknout, pokud se teda nebavíme o bankru, kde skončí, ale jen tak, aby se vlastně úderem posouval, ne aby skákal.
3: Ale když vám naskočil, tak jako počítá se to?
1: To se
3: jako...
1: počítá, no, ale není to úplně správně. Tak a já už jsem mimo, takže bych si v tuhle chvíli psala 4 údery.
2: Monika Doleželová, Rádio Praha.
0: No, z minigolfu jdeme na silnice, na okruhu ve směru na letiště se táhne kolona kamionů za sjezdem z D1 až k Ořechu na 19. kilometr. Regulují proto vjezdy do tunelů, nárazově se zastavíte i v levém jízdním pruhu. V Lipské brzdí provoz omezení u letiště směrem z Prahy se zastavuje za sjezdem na Evropskou, ve směru do metropole se zastavíte za sjezdem na Kněževes. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem od sjezdu na Běchovice k Europarku. Ve Vilznově směrem do Holešovic se popojíždí od hlavního nádraží k omezení na Hlávkově mostě a plná je Ječná před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Je tady pondělní poledne na rádiu Praha čas na další zprávy s Vaškem Millerem. Ahoj Vašku.
1: Ahoj Vláďo a hezké poledne. Praha postaví na Vltavě u Vyšehradu plovoucí heliport pro vrtulníky záchranářů. Ministři by dnes měli jednat o stanovisku vlády ke kompetenční žalobě prezidenta Pavla. Španělská metropole a fotbalový svaz připravili v Madridu velké uvítání pro zlatý tým. Na mistrovství světa porazilo Španělsko Argentínu 1-0 v prodloužení. V Praze bude polojasno až oblačno, během dne ubývání oblačnosti, teploty 20 až 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha postaví na Vltavě u Rašínova nábřeží nedaleko Vyšehradu plovoucí heliport pro vrtulníky letecké záchranné služby. Zařízení bude sloužit dočasně do vybudování nového heliportu ve Všeobecné fakultní nemocnici. Dodavatelem stavby bude sdružení společností Techniserv a Labská. Jehož výběr dnes schválili pražští radní. Hodnota zakázky je téměř 72 milionů korun, včetně DPH. Hotovo by mohlo být příští rok. A Praha zahájí přípravu silniční spojky mezi Kunratickou spojkou a ulicí u Rakovky, která je součástí plánovaného propojení Kunratické spojky s Vídeňskou ulicí. Úsek má mimo jiné zajistit dopravní napojení připravované infrastruktury související se stavbou metra D. Pražští radní dnes schválili záměr vypsat zakázku na zpracování dokumentace. Vláda by dnes měla projednat své stanovisko ke kompetenční žalobě prezidenta. Českému rozhlasu to potvrdil ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Spor se týká účasti Petra Pavla na summitu NATO v turecké Ankaře. Vláda původně nechtěla, aby byl prezident součástí české delegace. Ústavní soud ale předběžným opatřením rozhodl, že Pavel na summit pojede. Ve vyjádření, které má přes 80 stran, vláda svůj postup hájí. Dokument obsahuje i výhrady k přijetí předběžného opatření. Tejc předpokládá, že vláda dokument po menších úpravách schválí.
3: V tom stanovisku, které tedy předkládám vládě a které předpokládám, že vláda schválí, jednoznačně říkáme, že není možné, aby ústavní soud na návrh prezidenta mu založil novou pravomoc.
1: Podle Tejce ústavní soud taky nezaslal prezidentův návrh žádnému z účastníků řízení, tedy ani ministerstvu zahraničí a vládě, a to je podle Tejce v rozporu se zákonem o ústavním soudu. Ukrajinská armáda v noci znovu útočila na ruskou metropoli. Podle šéfa moskevské oblasti zranili drony celkem 10 lidí. Některé z bezpilotních strojů dopadly do města Domoděvovo, poblíž jednoho z moskevských letišť. Ukrajina označuje útok za odpověď na nedělní rekordní ostřelování Kyjeva.
4: Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Kyjev útočil na průmyslové areály a skladiště paliv. Ukrajinské drony také v noci cílily na několik lodí ruské stínové flotily.
5: Prodlužujeme vykonovat plán dalekobijných.
4: Zelenský už dříve označil podobné útoky za dalekonosné sankce, ve včerejším projevu je označil také za nezbytné pro dosažení míru. Bez takovéhoto tlaku podle něj Moskva na vyjednávání nepřistoupí. Nedělní ruský útok balistickými raketami na Kyjev zabil 6 lidí a desítky zranil. Ruská armáda zasáhla také nákladní loď s kukuřicí plující u přístavu Oděsa pod vlajkou Guinea-Bissau. Zásah nepřežilo 10 námořníků z Indie, Sýrie a Ukrajiny. Jakub Lucký, Český rozhlas.
1: Španělští fanoušci dnes v Madridu oslaví vítězství svého týmu na mistrovství světa. Fotbalisté tam dorazí ze Spojených států odpoledne. Dnešní akce ale zrušilo město Ciudad Rodrigo v provincii Salamanca. Při oslavách titulu tam v noci zemřel 13-letý chlapec, na kterého spadla část fontány. Španělsko porazilo Argentinu 1-0 v prodloužení.
6: Letadlo se zlatým fotbalovým týmem přistane na madridském letišti Barajas odpoledne. Hráče čeká audience v paláci Sarsuela u krále Felipeho VI., královny Letizie a korunní princezny Leonor. Králi už fotbalisté na stadionu v New Jersey půjčili zlatou trofej potěškat. Od krále budou fotbalisté a realizační tým pokračovat do vládního paláce Moncloa, kde je přijme premiér Pedro Sánchez. Pak bude následovat projížďka ulicemi Madridu v otevřeném double deckeru. Cíl trasy je před ikonickou radnicí na náměstí Bohyně Cibeles. Na bezpečnost bude dbát 2,5 tisíce policistů. Počítá se s tím, že kolem trasy jízdy bude až milion fanoušků. Z Madridu Pavel Novák, Český rozhlas.
1: A v Praze bude polojasno až oblačno, během neubývání oblačnosti, nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů, mírný západní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A na rádiu Praha pro vás stále sledujeme aktuální dění na silnicích. Jak to vypadá teď popolední, to ví Tomáš Kolmistr.
7: Hezké poledne. Na okruhu směrem na letiště se táhne nesouvislá fronta kamionů od sjezdu na Jesenici, a to až k Ořechu na 19. kilometr. Regulují vjezdy do obou tunelů, zastavuje se proto nárazově i v levém pruhu, plná je také ulice k Barrandovu. V Lipské brzdí provoz omezení u letiště, směrem z Prahy se zastavuje za sjezdem na Padesátník, ve směru do metropole se zastavíte za sjezdem na Kněževes. Před omezením ve Kbelské se popojíždí v Novopatské, a to už je z východní části okruhu. V Bělohorské z centra se zdržíte asi 10 minut před vypichem a ve Vilzonově směrem centra se sune fronta od hlavního nádraží směrem do Holešovic k omezení na Hlávkově mostě. Šťastnou cestu!
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Hezké poledne, je stále pondělí 20. července a s těmi nejlepšími hudebními kousky zůstáváme v odpolední Praze pozadu, nebo nezůstáváme pozadu ani teď, to znamená 6 minut po 12. hodině. Nechybí The Silver Spoons. I Pinka Willow Sage Heart. Vydařený den a pohodový poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Jak už od nás víte, Cyklohráček jede už pátou sezónu mimořádných letních výletů a barevná souprava s herními vozy nabízí do 20. srpna celkem 14 speciálních jízd. Vyrazit na jízdu cyklohráčkem můžete už zítra, protože vláček vyjíždí z pražského hlavního nádraží právě do vybraných míst každé úterý a čtvrtek dopoledne. Každý výlet směřuje do jiné atraktivní destinace. Díky novému propojení dopravních systémů třeba do Písku a Tábora, nově do Kutné Hory a po dvou letech se vrací do Libochovic. Vlak odjíždí vždy kolem 10. hodiny dopoledne ze stanice Praha Bubny a čekají vás hrací vozy s balonky a deskovkami, dětský koutek a hraj vedoucí, kteří během jízdy organizují soutěže a rozdávají drobné odměny. Přeprava koluje samozřejmostí a pokud přes týden nestíháte a plánujete vyjet cyklohráčkem spíše o víkendu nebo o svátcích na jeho tradiční trase směr Okoř a Slaný, tak připomínám změnu trasy, vlak jezdí v úseku Praha Bubny, Hostivice, Slaný a zpět. Na rádiu Praha pro vás stále sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Na okruhu směrem na letiště se táhne nesouvislá fronta kamionů, a to od sjezdu na Jesenici až k Ořechu na 19. kilometr. Regulují provoz na výjezdech do tunelů, zastavuje se proto nárazově i v levém pruhu. V Lipské brzdí provoz omezení u letiště, směrem z Prahy se zastavuje za sjezdem na Padesátník, ve směru do metropole se zastavíte za sjezdem na Kněževes. Před omezením Vekbelské se popojíždí v Novopatské až k východní části okruhu. V Bělohorské z centra se zdržíte asi 10 minut před vypichem a ve Vlznově směrem z centra se sune fronta od hlavního nádraží k omezení na Hlavkově mostě. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Hit týdne. Tři novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Na 10. místě startuje Milky, Just the way you are. 9. příčka patří Street 69, Život z větší výšky.
3: Hit týdne.
2: A ta nejvýše zařazená novinka je v top 5, která vypadá následovně.
4: Tady si mi zpíval.
2: 5. místo, to je ta novinka. Kateřina Marie Tichá, Byt 66. Na 4. z 9. místa poskočili Sigala, Jaxomy, Island Kidron a Riptide. 3. příčka zůstává beze změny. Jsou tady Andrea Bocelli, David Guetta, EJ, Megan Thee Stallion a DNA More Than A Game. Na 2. místo se ze 6. vyšvihla a zároveň se po 8 týdnech loučí Eva Farna, Perpetuum Mobile. A první místo opět Botox a Pyžamo.
3: Hit týdne.
2: Tohle je tedy aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste znovu na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.

0: V Česku dnes přestala platit regulace cen pohonných hmot, kterou vláda zavedla v dubnu v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Na čerpacích stanicích v Praze zaznamenali zvýšení cen o desítky haléřů až koruny. Nafta většinou zdražila více než benzín, což se očekávalo, protože spotřební daň se vrátila na původních 9 korun 95 haléřů za litr. Vláda by dnes měla projednat své stanovisko ke kompetenční žalobě prezidenta. Českému rozhlasu to potvrdil ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Spor se týká účasti Petra Pavla na summitu NATO v turecké Ankaře. Vláda původně nechtěla, aby byl prezident součástí české delegace. Ústavní soud ale předběžným opatřením rozhodl, že Pavel na summit pojede. Miliardové státní dotace na snížení spotřeby energií nebyly efektivní, upozornil na to Nejvyšší kontrolní úřad. Ten prověřoval programy Ministerstva průmyslu a obchodu v letech 2018 až 2025. Více než 26 miliard korun šlo na opravy veřejných budov nebo třeba snížení energetické náročnosti v průmyslu. Podle kontrolorů ale dotace přinesly jen minimální úspory. Rusko zaútočilo na Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny. Při útoku zemřeli 2 lidé, mezi desítkami zraněných je i 8 dětí. Údery zasáhly 2 vysokopodlažní budovy a logistický terminál. Úder přišel jen několik hodin po zatím největším raketovém útoku na ukrajinské hlavní město od začátku invaze. Během něj vyslalo Rusko na Kyjev přes 40 balistických střel. Dnes bude polojasno až jasno, by během nepřechodně oblačno, teploty 20 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A nevynecháme ani aktuální dopravní informace. Vše důležité na silnicích v Praze a okolí nám teď nabídne Jaroslav Koller. Jardo, zdravím tě.
3: Hezké odpoledne. Na D7 z Chomutova do Prahy od sjezdu na Tuchoměřice ze 2. kilometru čekejte kolonu do omezení u letiště, je na necelých 10 minut. Na okruhu směrem z letiště na D1 se před sjezdem na Jinočany na 21. kilometru srazila 3 auta, blokují levý pruh, je tam krátká kolona. Na pražském okruhu směrem na letiště zpomalují kamiony za dálnicí D1 kolem 79. kilometru. Osobními auty projedete rychleji, vše se rozjede za sjezdem na Ořech, zpoždění přes 20 minut. A ve Vilzonově směrem z centra pojedete pomalu od přemostění Masarykova nádraží na Hlávkův most. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

Je po půl jedné, pěkný den vám všem. Skončilo zastropování cen pohonných hmot. Prodejci je ode dneška opět mohou zvedat bez omezení. A za pár minut se s naším reportérem Ondřejem zaměříme na situaci na konkrétních čerpacích stanicích. O muziku se v odpolední Praze postará Jack Jones a MNK. A taky Madonna. Přeji vám dobrý poslech.

0: Je 15:45 pondělní odpoledne na rádiu Praha pokračuje. Pokud jste o víkendu nestihli natankovat, dnes už to bude nejspíš dražší. Od půlnoci totiž ceny pohonných hmot určuje opět jen tržní konkurence. Státní regulace skončily a ceny tak mohou bez omezení růst. Za kolik teď čerpací stanice nabízejí benzín a naftu, třeba na Nymbursku, tak to zjišťoval reportér Ondřej Mikušek. Ondro, pěkné odpoledne.
1: Hezký den, já jsem si včera odpoledne udělal takový výlet po čerpacích stanicích, který jsem dneska ráno zopakoval, abych ceny pohonných hmot porovnal. Byl jsem třeba na čerpací stanici u dálnice D11 ve směru na Hradec Králové, kousek za sjezdem u Starého Vestce. Přes noc tam podražila jenom nafta, včera odpoledne 1 litr stál 42 korun a 10 haléřů, dnes už je to 44,50. Oproti tomu ale litr benzínu se cenově nepohnul, zůstal na částce 43 korun a 40 haléřů za litr. Ptal jsem se obsluhy u pokladny, jestli tam v minulých dnech lidé tankovali víc než obvykle, byl to ale prý naprosto běžný víkend a ani já jsem si žádných front včera kolem 18. hodiny nevšiml. O trochu víc aut bylo při cestě zpátky na stejné čerpací stanici v opačném směru, tedy ve směru na Prahu, ale tamto podle pokladních bylo zkrátka tím, že se spousta lidí na konci týdne vracela z dovolených, no a je pravda, že v tu chvíli byl provoz na dálnici směrem k Praze celkově hustý.
0: Tak to byla dálnice D11, jak to vypadalo jinde?
1: Díval jsem se i na některé čerpací stanice menších provozovatelů na Nymbursku a řekl bych, že řidiči kvůli cenám pohonných hmot zatím panikařit nemusí. Třeba na pumpě mezi Lysou nad Labem a Starou Lysou byly včera odpoledne ceny stejné jako na dálnici, ale nijak se přes noc nepohnuly. Nebo na jedné čerpací stanici přímo v Lysé nad Labem stál včera litr benzínu 40 korun a 90 haléřů, litr nafty 39,90. Tam mi sice pokladní řekla, že o víkendu měli víc zákazníků než obvykle, ale žádné dlouhé fronty se netvořily a nevšimla si, že by někdo třeba čerpal benzín nebo naftu do kanistru. Nejspíš to ani nebylo potřeba, protože ani tam zatím pohonné hmoty nezdražily.
0: Připomeňme ještě, proč vlastně ministerstvo financí přestalo ceny pohonných hmot regulovat.
1: Maximální ceny určovalo od dubna kvůli válce na Blízkém východě. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO minulý týden zmínila, že napětí na Blízkém východě sice přetrvává, ale ceny ropy na světových trzích nerostou tak dramaticky jako na začátku konfliktu. Je potřeba říct, že kromě cenových stropů teď skončila taky daňová úleva u spotřební daně na naftu. Dneska se vrátila na 9 korun a 95 haléřů za litr. Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu minulý týden Českému rozhlasu řekl, že nafta kvůli tomuto návratu spotřební daně určitě zdraží, což se už potvrdilo třeba na té dálnici D11. Zároveň ale Loula ujistil, že čerpací stanice nebudou ceny navyšovat uměle.
0: O konci zastropování cen pohonných hmot jsme si povídali s reportérem Ondřejem Mikuškem. Ondro, díky za informace. Naslyšenou, hezký den.
1: Naslyšenou.
2: Radio Praha. Co se děje? Co se děje?
0: No a my na silnicích zůstáváme, i když nebudeme tankovat, ale zkontrolujeme aktuální situaci v Praze a okolí. To nám řekne vlastně, neřekne, ale připravil nám pro informace Jarda Kuhler. Na D7 se z Chomutova do Prahy od sjezdu na Tuchoměřice ze 2. kilometru čekejte kolonu do omezení u letiště, je na necelých 10 minut. Na okruhu směrem z letiště na dálnici D1 se před sjezdem na Jinočany na 21. kilometru srazila 3 auta. Blokují levý jízdní pruh, je tam krátká kolona. Na místě už je policie a vozidla odstaví mimo pruhy. Na Pražském okruhu směrem na letiště zpomalují kamiony na dálnici D1 kolem 79. kilometru. Nadále regulují provoz v tunelech, osobními auty projedete rychleji. Vše se rozjede za sjezdem na Ořech, zpoždění je přes 20 minut. Ve Vilznově směrem z centra pojedete pomalu od přemostění Masarykova nádraží na Hlávku v most a na Novopatské směrem na Kbelskou je tradičně silný provoz kvůli omezení ve Kbelské ulici. Kamiony popojíždějí už od dálnice D11. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: O konci zastropování cen pohonných hmot jsme už hovořili, to znamená připravte se na možné vyšší ceny u vašich čerpacích stanic, až už míříte kamkoliv, jeďte opatrně. No a první odpolední Praha tohoto týdne pokračuje dál s drobnou úpravou, po zprávách ve 13 hodin už je tady můj kolega Olda Burda. Stále dobrý poslech vám přeje Vláďa Malošík.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Hity, doprava, informace. S vámi je Rádio Praha, máme 13 hodin a ve studiu už je Václav Miller s aktuálními zprávami. Vašku, vítej.
1: Díky, Oldo, a hezké odpoledne. Tisíc lidí v Praze 10 je kvůli havárii vodovodního řadu bez vody. Vláda schválila zvýšení penzí pro pracující důchodce. Už bývalý britský premiér Starmer vyjádřil plnou podporu svému nástupci ve funkci Burnhamovi a bude polojasno až oblačno během neubývání oblačnosti teploty 20 až 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Zhruba 12 tisíc odběratelů v Praze je kvůli havárii bez vody. Dopoledne prasklo potrubí v ulici Na Palouku. Výpadek zasáhl Malešice, Strašnice a Křeslice. Pokračuje mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.
3: Průběžně zavážíme náhradní zásobování pitnou vodou. Máme několik druhů náhradního zásobování. Máme cisterny, voznice, hydrantový nástavec, anebo můžeme zavážet balenou pitnou vodou.
1: Podle Mrázka může oprava trvat do večera. Vláda schválila novelu zákona o důchodech. Na síti X to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Zvýšení penzí by se mělo od roku 2028 týkat pracujících seniorů. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku by se jim automaticky přičetl k valorizaci. Důchod by se zároveň mohl zvedat taky seniorům od 80 let, a to každých 5 let o 500 korun měsíčně. Pokračuje Juchelka.
4: Je to z toho důvodu, že v dlouhodobějším horizontu, čím jste starší, tím máte více i zdravotních komplikací, více nákladů na například sociální služby, na zdravotní služby, tak se samozřejmě rozšiřují ty věkové podmíněné valorizace o dvě další, to znamená od 80, 85, 90 až vlastně do 100 let.
1: A století by tak podle Juchelky měli mít díky věkově podmíněným valorizacím o 3000 navíc. Návrh naopak nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let. Konec regulace cen pohonných hmot se zatím podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD naplno neprojevil. Řekl to před jednáním vlády. Regulace skončila o půlnoci po více než 3 měsících. Ministerstvo financí během té doby určovalo na každý den maximální cenu za naftu a benzín. Na naftu zároveň platilo taky snížení spotřební daně. Opatření je ale podle Bednárika vláda připravená znovu zavést, pokud by ceny na trzích začaly opět kolísat.
5: Všichni se řídí světovými trhy a podle mě ten přepis do realizačních cen na totemech ještě není vidět, protože prodávají ještě naftu a benzín, který nakoupili předtím, ale vláda si ponechala tu legislativu a může zasahovat, takže budeme to řešit vždycky podle toho, jak se to bude vyvíjet.
1: Regulací cen paliv vláda zavedla v dubnu v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Keir Starmer rezignoval na funkci premiéra Velké Británie. Demisi formálně podal do rukou krále Karla III. Post předsedy vlády převezme nový šéf labouristické strany Andy Burnham. Starmer v svému nástupci v závěrečném projevu popřál hodně štěstí.
6: I wish him every success.
7: Přeju mu mnoho úspěchů, má mou plnou podporu. Politika bude vždy týmovým sportem a změny, kterých jsme ve vládě dosáhli, patří všem, kdo za ně bojovali. Dnes jim ještě jednou děkuju a děkuju britskému lidu za příležitost sloužit. Odcházím s úsměvem a jsem hrdý na všechno, čeho jsme dosáhli.
1: Starmer stál v čele britské vlády 2 roky. Z funkce se rozhodl odejít po katastrofálních výsledcích své strany v květnových místních volbách. Čelil kvůli tomu zesílenému tlaku. Labouristé taky v průzkumech pravidelně zaostávají za protiimigrační stranou Reform UK. Fotbalisté Sparty se ve třetím předkole Ligy mistrů utkají s francouzským Lyonem. Rozhodl o tom los ve Švýcarsku. První zápas se bude hrát 4. nebo 5. srpna na Letné. Odvěta ve Francii je na programu 11. srpna. Česká tenistka Alisa Oktiabreva vypadla na turnaji v Praze v prvním kole. Francouzce Dudénové podlehla na štvanici 2x3-6. V Praze dnes polojasno až oblačno, během neubývání oblačnosti, nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů, mírný západní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A je tady také čas na aktuální dopravu, na to podívat se na silnice, co se tam děje. Ten pohled nám zprostředkuje Jarda Koller. Buď vítán, Jardo.
8: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu směrem na letiště zpomalují kamiony za dálnicí D1 kolem 79. kilometru. Nadále regulují provoz v tunelech, osobními auty projedete rychleji. Vše se rozjede za sjezdem na Ořech, zpoždění přes 20 minut. Na Pražském okruhu směrem na D1 je silný provoz mezi sjezdy na Jinočany a Barrandov, tedy mezi 21. a 17. kilometrem. V tunelu Blanka směrem na Barrandovský most za výjezdem na Letnou stojí porouchaná dodávka, blokuje levý pruh, regulují kvůli tomu provoz na vjezdu z Nové Povltavské. Na Novopatské směrem na Kbelskou je silný provoz kvůli omezení ve Kbelské, hlavně kamiony popojíždějí už od dálnice D10. Ve Vilzonově směrem z centra se jede krokem od Florence kvůli omezení na Hlávkově mostě, zpoždění kolem 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Příjemné odpoledne a dobrý den, je po 13. hodině, máme tu 20. červenec, prázdniny už se dostaly přes svoji čtvrtinu, ale počasí je stále krásné a to si určitě musíme užít, třeba i s plaváním nebo s nějakou příjemnou dovolenou. A také se skvělou muzikou BB Rexa a Fatal s námi. Olivia Dean. Eva Farná a Mira. Je to tak správně, jen se neumím učit. A další je skvělé hvězdy u nás na rádiu.

0: Sowing the Seeds of Love, rok 1989 a Tears for Fears s námi s rádiem Praha na 107.1 FM a v DAB+. Teď je 13 hodin a 18 minut. Madonna nebo Stouni, o dnešním vinylovém večeru už je rozhodnuto. Na základě vašeho hlasování si dneska večer dáme nejnovější album Rolling Stones. Foreign Tongues ze dvou černých vinylů tedy proběhne a rozezní se nejnovější strhující dílo těhle nestorů hned po zprávách v 21 hodin. No a jaké bude další hlasování? Michal Pavlíček a jeho letošní LPčko Na obzoru, které si nadělil k 70. narozeninám, anebo hit z 80. let Tango s Miroslavem Imrichem a Elektrický bál. Za všechny vaše hlasy a to, že sledujete náš Facebook, také děkujeme. A pojďme se podívat i na silnice, jak je to s prázdninovým provozem. Pražský okruh směrem na letiště tady zpomalují kamiony za D1 kolem 79. kilometru. Nadále regulují provoz v tunelech osobními auty, projedete rychleji. Vše se rozjede za sjezdem na Ořech, zpoždění 20 minut. Na pražském okruhu směrem na D1 je silný provoz mezi sjezdy na Jinočany a Barandov, tedy mezi 21. a 17. kilometrem. V tunelu Blanka směrem na Barandovský most za výjezdem na Letnou stojí porouchaná dodávka, blokuje levý pruh, regulují kvůli tomu provoz na vjezdu z Nové Povltavské. Na Novopatské směrem na Kbelskou je silný provoz kvůli omezení ve Kbelské. Kolona začíná na konci dálnice D10. Ve Vilzonově směrem z centra se jede krokem od Florence kvůli omezení na Hlávkově mostě. Zpoždění 10 minut. A v průběžné se před křižovatkou s ulicí v Olšinách srazili popeláři a osobní auto blokují pravý pruh. Zdržíte se ale jen krátce. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách.

0: úseku Letňany Florence a Pražského povstání Háje je provoz metra zachován. Zhruba 12 000 odběratelů v Praze je kvůli havárii bez vody. Dopoledne prasklo potrubí v ulici Na Palouku. Výpadek zasáhl Malešice, Strašnice a Křeslice. Podle mluvčího pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka jsou postižené oblasti zásobené vodou z cisteren, hydranty nebo balenou pitnou vodou. Oprava potrvá zřejmě do večera. Vláda schválila novelu zákona o důchodech. Na síti X to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Zvýšení penzí by se mělo od roku 2028 týkat pracujících seniorů. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku by se jim automaticky přičetl k valorizaci. Důchod by se zároveň mohl zvedat taky seniorům od 80 let, a to každých 5 let o 500 korun měsíčně. Zákon teď dostane k projednání sněmovna. Britský král Karel III. Dnes pověřil nového šéfa libristu Andyho Burnhama sestavením vlády. Očekává se, že Burnham, který v premiérském křesle vystřídal Keira Starmera, svůj kabinet jmenuje odpoledne. Na úterý je už naplánováno první zasedání nové vlády. Burnham je za posledních 10 let 7. britským premiérem. A bude v Praze polojasno až oblačno, během neubývání oblačnosti teploty 20 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Je tu také Jarda Koller a ten přináší aktuální dopravu. Na to, že jsou prázdniny, toho není úplně málo.
3: Hezké odpoledne na pražském okruhu směrem na letiště. Stále zpomalují kamiony za dálnicí D1, teď na 79. kilometru. Nadále regulují provoz v tunelech osobními auty. Projedete rychleji, vše se rozjede za sjezdem na Ořech, zpoždění přes 20 minut. Na pražském okruhu směrem na D1 je silný provoz mezi sjezdy na Jinočany a Barandov, tedy mezi 21. a 17. kilometrem. V tunelu Blanka směrem na Barandovský most za výjezdem na Letnou stála porouchaná dodávka. To už odtáhli, ovšem na vozovce je vyteklý olej, je tak stále neprůjezdný levý pruh. Regulují kvůli tomu provoz na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské. Na Novopatské směrem na Kbelsku je silný provoz kvůli omezení ve Kbelské. Kolona začíná na konci dálnice D10. Ve Vilzonově z centra se jede krokem od Florence kvůli omezení na Hlávkově mostě. Tam se jede jedním pruhem, zpoždění kolem 10 minut. A v průběžné před křižovatkou s ulicí v Olšinách řeší srážku popelářů a osobního auta v pravém pruhu. Výraznější kolona se netvoří. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
2: Krásné odpoledne a dobrý den. Ve 13.34 je s vámi Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAB+. Už jste někdy slyšeli o hradeninské tvrzi na Kolínsku? Ta se rekonstruuje nebo spíš opravuje 13 let. A kdy se do ní budeme moct podívat? Už to řekneme za 10 minut.

0: Nejvíc hitů v digitálu, ale také na FM je 13.44, s vámi Rádio Praha. No a my se podíváme do Středočeského kraje, do Hradedína na Kolínsku. Tam pokračuje rozsáhlá oprava tamní tvrze. První práce začaly před 13 lety a už v roce 2030 bychom se prý mohli podívat dovnitř.
1: Za plotem areálu se u třípatrové kamenné věže potkávám s architektkou Irenou Hrabincovou, která s muzeem spolupracuje na obnově hradenínské tvrze.
2: Určitě mě zaujalo to, že se jedná skutečně o unikátní památku, která byla ve velice zdevastovaném stavu.
1: Připravit plán oprav podle ní byla výzva. Na nádvoří stojí vysoká věž s menší schodišťovou věží, bašta a statkářský dům z 19. století.
2: V tom kontextu velice semknutého prostoru se vrství různá historická období a různé stavební slohy a zároveň není vždy dochované, jak určité prvky vypadaly.
1: Projektanti tu často vychází z fotografií, nákresů nebo rytin. Například střechu nad šestiúhelníkovou baštou si ale museli vymyslet.
2: Jediný dochovaný krov byla sedlová střecha, která ale byla tak zvláštně nasazená na dům, který měl polygonální půdorys.
1: Dodala architektka Irena Hrabincová. Historický význam tvrze zdůrazňuje i Vladimír Ryšling, ředitel regionálního muzea v Kolíně, které památku spravuje.
3: Ta tvrz je jednou z nejcennějších památek svého druhu v České republice, protože je to naprosto mimořádně zachovalá ukázka středověkého venkovského sídla drobné šlechty.
1: Tvrz nechal postavit v roce 1430 kutnohorský měšťan Mikuláš Písek. Do 18. století tu bydlela šlechta, potom areál měnil majitele. Od poloviny minulého století chátral.
3: Celý ten areál byl velice těžce zdevastován v době socialismu, kdy tady hospodařil státní statek.
1: V roce 2012 tvrz koupil Středočeský kraj a dal do správy Kolínského muzea. O rok později začaly rozsáhlé opravy.
3: Postupujeme poměrně pomalu v několika dílčích etapách. Do konce roku by měla proběhnout oprava střechy na statkářském domě.
1: Od roku 2013 zaplatil Středočeský kraj za opravu památky 16 milionů korun, říká mluvčí Nikola Samcová.
4: Kromě etapy, která v současnosti probíhá, se jednalo o statické zajištění věže a její nové zastřešení, celkovou rekonstrukci renesančního mostu, zastřešení bašty a zastřešení severního křídla.
1: Práce podle ní ještě nejsou u konce.
4: Obnova umožní zřízení nových expozic a rozšíření kulturní nabídky pro návštěvníky.
1: První návštěvníci by se sem mohli podívat v roce 2030. Z Hradenína na Kolínsku, Alena Junová, Český rozhlas.
0: Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště nadále velmi silný provoz. Kamiony se táhnou už od 78. kilometru. Osobními auty zpomalíte až u Vesce. Zpoždění je tady na 25 minut, v podstatě až za Ořech. V tunelu Blanka směrem na Barandovský most za výjezdem na Letnou čistí silnici. Je tam vyteklý olej. Jede se pomalu pravým pruhem, kvůli tomu regulují provoz na výjezdu z Nové Povltavské. Ve Vilzanově jsou obousměrné kolony. Směrem z centra se jede pomalu od hlavního nádraží. Draží na Hlávkův most, tam je dopravní omezení, zdržíte se téměř 20 minut. V opačném směru je fronta od Florence až na IP Pavlova. V Kolbenově směrem do centra postojíte před Vysočanskou kolem 10 minut, řidiči tam objíždějí omezení ve Kbelské. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
5: Rádio Praha, doprava každých 15 minut. Rádio Praha, retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

Rádio Praha 107,1 FM.

0: Nejvíc tu v digitálu a také na FM, s vámi je Rádio Praha a s námi už je teď Sabina Vosecká ve studiu, je připravená se zprávami. Vítej.
1: Ano, jsem připravená. Hezké odpoledne, Oldo. Pražští radní dnes budou hlasovat o výběru firmy na výstavbu plovoucího heliportu. Za první půl rok zahájilo rekvalifikaci necelých 5 000 lidí, 6x méně než loni za stejné období. Fotbalisté Španělska získali titul mistrů světa a máme 20 stupňů a polojasnou oblohu.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražští radní by dnes měli vybrat firmu na stavbu plovoucího heliportu. Molo s rozlohou 20x20 metrů má být na Vltavě pod Vyšehradem a urychlit převoz pacientů do Všeobecné fakultní nemocnice i porodnic v Podolí a u Apolináře. Praha za práce zaplatí kolem 40 milionů korun. Heliport nahradí dosavadní provizorní přistávací plochu v Zítkových sadech, která záchranářům dlouhodobě nevyhovuje. V Česku ubývá lidí, kteří se kvůli změně zaměstnání rekvalifikují. Zájem je vysoký. Úřad práce ale častěji žádosti odmítá. Letos v prvním pololetí zahájilo rekvalifikaci necelých 5 000 lidí, zatímco loni to bylo přes 30 000, 6x víc.
3: Úřad práce schvaluje i míň žádostí. Loni za první půl rok 20 000, letos jen polovinu. Ministerstvo práce a sociálních věcí argumentuje změnou financování. Začátkem roku navíc zkomplikovalo situaci rozpočtové provizorium. Omezení rekvalifikací kritizuje například Asociace profesního vzdělávání. Podle ní je potřeba víc podporovat vzdělávání zaměstnanců. Dominik Hron, Český rozhlas.
1: Předsedkyně parlamentu v Maďarsku Agnes Forsthorferová dneškem přebírá prezidentské pravomoci. Dočasně je bude vykonávat, dokud poslanci nevyberou příštího prezidenta. Mandát dosavadní hlavy státu Tomáše Sulioka ukončil parlament přijetím dodatku ústavy.
4: Agnes Forsthorferová uvedla, že svůj dočasný úkol bude vykonávat vyváženě, nestranně a v zájmu Maďarska. Prezidentskou roli bude zastávat maximálně 30 dní. To je lhůta, do které má parlament zvolit novou hlavu státu. Ve sněmovně má ústavní většinu strana TISA. Její lídr a maďarský premiér Péter Maďar ujistil, že obsazení postu projedná i se zástupci ostatních stran a vyzval občanskou společnost, aby navrhovala vhodné osobnosti. Má prý jít o člověka nespojeného s žádnou z politických stran. TISA rozhodla o konci Tamáše Šujoka v prezidentském úřadu, protože ho považuje za loutku předchozí vlády Viktora Orbána. Ladislav Novák, Český rozhlas.
1: Fotbalisté Španělska získali titul mistrů světa. Ve finále porazili Argentínu 1-0. Nejlepším hráčem celého šampionátu se stal španělský kapitán Rodri. Francouz Kylian Mbappé obhájil z 10 góly jako první fotbalista v historii zlatou kopačku. Ještě počasí. V Praze máme polojasno až oblačno. Večer by mělo oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní maxima 22 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: S Jardou Kolorem se teď podíváme na silnice, aby jsme si řekli, kde to vázne. Jsou tam 25 minutovky i 20 minutovky.
6: Hezké odpoledne na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště je nadále velmi silný provoz. Kamiony se táhnou už od 78. kilometru. Osobními auty zpomalíte až u Vestce, zpoždění 25 minut za Ořech. V tunelu Blanka směrem na Barandovský most za výjezdem na Letnou čistí vozovku je tam vyteklý olej. Provoz teď nějakou dobu stojí, kvůli tomu regulují provoz na vjezdu z Nové Povltavské. Zhorší se tak situace na magistrále. Ve Vilzonově jsou obousměrné kolony. Směrem z centra se jede pomalu od hlavního nádraží na Hlávku v most. Tam je omezení, jede se jedním pruhem, zdržíte se 20 minut. V opačném směru je fronta od Florence až na IP Pavlova. A ve Kbelské do Hloubětína se jede pomalu kvůli omezení mezi Cínoveckou a sjezdem na Novopatskou. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne, je po 14. hodině, pondělí 20. července. S vámi Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAB+. Budeme vzpomínat, ale budeme mít i novou muziku. Jak to bude vypadat konkrétně? Přijdou Amy McDonald's. Taky Alicia Keys. Nebo Somber. Ale první minuty téhleté hodiny u nás budou patřit Olivii Rodrigo, ať se vám líbí.
5: Rádio Praha a Olda Burda.
7: A Olda Burda.

0: Hity, doprava, informace, 14 hodin 16 minut, s vámi Rádio Praha. No a my se pojdeme podívat do míst, kde dřív bývaly železniční dílny, protože tam za pár let bude muzeum železnice a elektroniky. Týká se to Masarykova nádraží. Jsou to takové ta místa, kam se obvykle cestující nedostal. Velký expoziční projekt připravuje Národní technické muzeum a do toho muzea, tedy na Masarykově nádraží, bychom se měli podívat v roce 2030. Pokud byste chtěli studie, fotky a další popisek těch zajímavostí, které se týkají právě tohodle nového budoucího muzea, všechno najdete na našich stránkách na praha.rozhlas.cz. Podívejte se tam. Praha je nej.
1: Tahle tramvaj dokáže jet až 70 km v hodině. Nový typ 52T je nejmodernější tramvaj, která momentálně po Praze jezdí. Nabízí více prostoru, světlejší interiér i nové technologie pro cestující i řidiče. Konstruktéři ji chtěli původně ještě delší, jenže pražské zastávky a křižovatky to neumožnily. Zajímavostí je také speciální tlačítko pro kočárky nebo softwarové omezení rychlosti právě na 70 km za hodinu. To je víc než u většiny starších tramvají.
0: No, my se teď podíváme na aktuální pražskou dopravu. Začneme okruhem ve směru zde jedničky na letiště. Je nadále velmi silný provoz, brzdí se před sjezdem na Jesenici na 80. kilometru. Osobní auta projedou rychleji, i tak čekejte 25 minut navíc za Ořech. V tunelu Blanka směrem na Barandovský most za výjezdem na Letnou čistí silnici. Provoz přes 10 minut stál už se projíždí dvěma pruhy bez omezení. Rozjezd kolon ještě nějakou dobu potrvá. Ve Vilzonově jsou obousměrné kolony, z centra se jede pomalu od hlavního nádraží na Hlákovkův most, tam je dopravní omezení a zdržení 20 minut. V opačném směru fronta od Florence na IP Pavlova. Ve Kbelské do Hloubětína se jede pomalu kvůli omezení mezi Cínoveckou a sjezdem na Novopatskou. Na Štěrboholské spojce je tradičně silný provoz směrem na Lanový most. Pomalu pojedete od sjezdu na Dolní Počernice. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.

0: Disco 2000 Pulp s námi na rádiu Praha ve 14.30. Teď je tu taky Sabina Vosecká a zprávy v půl.
1: Hezké odpoledne. Ode dneška neplatí v Česku cenové stropy na naftu a benzín. Poprvé od dubna tak neurčuje ceny pohonných hmot stát, ale znovu jen trh. Ministerstvo financí už regulaci neprodloužilo. Dál ale bude ceny a marže monitorovat. Unie nezávislých petrolejářů očekává, že paliva zdraží. Vláda dnes projednává své stanovisko ke kompetenční žalobě prezidenta. Českému rozhlasu to potvrdil ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Spor se týká účasti Petra Pavla na summitu NATO v turecké Ankaře. Vláda původně nechtěla, aby byl prezident součástí české delegace. Ústavní soud ale před běžným opatřením rozhodl, že Pavel na summit pojede. A miliardové státní dotace na snížení spotřeby energií nebyly efektivní. Upozornil na to Nejvyšší kontrolní úřad. Ten prověřoval programy Ministerstva průmyslu a obchodu v letech 2018 až 2025. Více než 26 miliard.

0: Po nehodě neprůjezdná, srazila se dodávka a osobní auto. Kolona začíná už za Prahou na 6. kilometru. Poslední volný sjezd je tak na Zdiby. Dá se to obět po souběžné silnici 608. Zpět se vrátíte u Nové Vsi. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště je nadále silný provoz. Brzdí se před sjezdem na Jesenici na 81. kilometru. Osobní auta projedou rychleji, i tak čekejte 25 minut navíc za Ořech. Na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most přibrzdíte před sjezdem na Běchovice. Jak průmyslové je to na 10 až 15 minut. Ve Vilzonově zůstávají obousměrné kolony od Bulhara na Hlávkův most, v opačném směru na IP Pavlova provoz zpomalují dopravní omezení a Letenský tunel je plný směrem na Letnou. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
3: Krásné odpoledne a dobrý den, 14.33 je aktuální čas, aktuální datum 20. července. No a právě na 20. července podíváme s Petrem Jungmannem za 10 minut, abychom shrnuli, co se událo v historii.

0: Bernie Den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Je pondělí 20. července, svátek mají Ilja a Eliáš. Obě jména znamenají to samé. Pán je Bůh, jedno je ruskou a druhé řeckou variantou hebrejského Eliahu. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Poprvé bylo ženám v Evropě umožněno volit před 120 lety. První zemí, kde bylo zavedeno rovné volební právo, se stalo v roce 1906 Finsko. Finský senát ten den nový volební zákon odsouhlasil. Posádka americké lodi Apollo 11 přistála v lunárním modulu Eagle na měsíci v roce 1969. Neil Armstrong a Edwin Buzz Aldrin se stali prvními pozemšťany na povrchu naší oběžnice. První výtvor sestrojený člověkem přistál na Marsu přesně před 50 lety. Na povrch rudé planety dosedla v roce 1976 americká sonda Viking 1, která jako první v historii vyslala k Zemi odsud první snímky. Na Marsu pracoval Viking víc jak 6 let, než operátor na Zemi špatně zadal příkaz a kontakt se sondou byl ztracen. Poslední československý prezident Václav Havel abdikoval v roce 1992.
4: Tak, jako se nechci stát brzdou historického vývoje, nechci být ovšem ani pouhým dosluhujícím úředníkem.
3: V reakci na slovenskou deklaraci o svrchovanosti zveřejněnou o 4 dny dříve.
5: Naše věčná sláva.
3: Legendární fotbalový brankář, ikona slávy František Plánička, zemřel před 30 lety. Bylo mu 92. Američan Kevin Dahlgren byl za čtyřnásobnou vraždu v Brně Ivanovicích před 10 lety odsouzen na doživotí. Před 8 lety spáchal ve Valdicích sebevraždu. 85 by dneska oslavil nezapomenutelný textař, zpěvák a komik Jiří Grossman. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
6: A co se děje na silnicích? Začneme D8 z Prahy do Ústí nad Labem. 9. kilometr po nehodě je tam neprůjezdná celá dálnice. Srazila se dodávka, osobní autokolona začíná na 4. kilometru. Poslední volný sjezd je tak na Zdiby. Dá se to objet po souběžné silnici 608, zpět se vrátíte u Nové Vsi. Na okruhu ve směru z D1 na letiště je nadále velmi silný provoz. Brzdí se před sjezdem na Jesenici. Na 1,80. kilometru osobní auta projedou rychleji. I tak čekejte 25 minut navíc, je to až za Ořech. Na okruhu a Štěrbolské spojce směrem na Lanový most přibrzdíte před sjezdem na Běchovice, k Průmyslové je to na 10 až 15 minut. Ve Vilzonově zůstávají obousměrné kolony od Bulhara na Hlávku. V most v opačném směru na IP Pavlova provoz zpomalují dopravní omezení. Letenský tunel je plný směrem na Letnou. V Bělohorské centra postojíte před vypichem přes 10 minut. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Místo zřícené sochy rovnováhy u pražského Barrandovského mostu bude stát replika. Americká sonda Viking 1 přistála na Marsu přesně před 50 lety. Tenistka Bousková na turnaji WTA v Praze postoupila do druhého kola a máme polojasno, teploty 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Vedení hlavního města nechá na místě zřícené sochy rovnováhy u Barrandovského mostu vystavět její repliku. Schválili to pražští radní. Socha spadla v pátek ráno, ale nikoho nezranila. Replika za zhruba 13 milionů korun by měla být hotová koncem roku 2028. Podle radního pro oblast kultury Tomáše Slabihoutka z TOP 09 vedení města plánovalo starou sochu nahradit už před jejím pádem.
2: Tam mělo dojít během 10-14 dnů ode dneška k řízené demolici. Ten objekt byl oplocen, byl zabezpečená bezpečnost a budeme zkoumat ještě ty vzorky, co se tam jako stalo, a podle toho se uvidí, jestli tam se bude vyvozovat nějakou odpovědnost.
0: Česku ode dneška neplatí cenové stropy na benzín a naftu u čerpacích stanic. Ministerstvo financí neprodloužilo regulaci, kterou v dubnu zavedlo kvůli prudce rostoucím cenám ropy. Dnes se taky vrací spotřební daň na naftu na původních 9 korun a 95 haléřů za litr. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bude rezort ceny dál monitorovat a regulaci v případě potřeby obnoví.
3: Ten zákon jednak dává kompetenci regulovat cenu vládě, ale jednak tam umožňuje zareagovat i v situaci, kdy není úplně krizová situace, ale třeba najednou vystřelí bezdůvodně ty ceny a samozřejmě v tom naše domácnosti ani firmy nenecháme.
0: Podle Ivana Idráčka z Unie nezávislých petrolejářů paliv zdraží. A to kvůli navýšení spotřební daně u nafty, ale také kvůli aktuálně rostoucím cenám ropy na světových trzích. Na den přesně před 50 lety přistála na Marsu americká sonda Viking 1. Byla první, které se podařilo poslat snímky z povrchu planety a odebrat vzorky hornin. V provozu byla 6 let.
4: Hladké přistání na Marsu oznámila americká NASA 20. července 1976. Sonda Viking 1 sice přistála až několik let po sovětském Marsu 3, ten se ale krátce po dosednutí odmlčel. První data z povrchu tak poslala až americká sonda. Pátrala hlavně po mikroorganismech, řekl v dokumentu NASA planetární vědec Richard Young. Jestli na Marsu je nebo byl život, to vědci doteď nezjistili. Martin Srb, Český rozhlas.
0: Tenistka Marie Bousková porazila na Live Sport Prague Open Španělku Bouzasovou Manierovou 2x7-5 a postoupila do druhého kola. A ještě počasí. V Praze máme polojasno až oblačno, k večeru bude oblačnosti ubývat. Teploty dnes maximálně 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A pojďme na aktuální dopravu s Jardou Kollerem, který nás provede situací po 15. hodině.
6: Hezké odpoledne. Dálnice D8 z Prahy do Ústí nad Labem byla na 9. kilometru. Po nehodě neprůjezdná, srazila se dodávka a osobní auto. Už se dá projet levým pruhem, ovšem kolona je dlouhá. Začíná hned za Prahou na prvním kilometru a bude se ještě dlouho rozjíždět. Stále počítejte s dlouhým zdržením. Na pražském okruhu je nadále obousměrně silný provoz před Ořechem. Delší je fronta směrem na letiště, začíná u Jesenice na 81. kilometru. Zpoždění přes 20 minut v osobních autech, navíc u nájezdu z Barrandova na 16. kilometru. Teď řeší čerstvou nehodu. Srazil se kamion a osobní auto, jede se jen levým pruhem, kolona tak ještě více zpomalí a zpoždění bude narůstat. Ve Vilzonově jsou obousměrné kolony kvůli omezením na IP Pavlova i na Hlávkově mostě. Směrem z centra se popojíždí od hlavního nádraží, směrem do centra od Florence čekejte vždy 20 minut navíc. A na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most přibrzdíte u dálnice D11. K průmyslové je to na 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Krásné pondělní odpoledne, který je trošičku větrné a taky chladné. Ostatně chladno má být tenhle týden, ale zase jsou tady prázdniny, je 20. července, takže horka si určitě ještě užijeme. A koho si užijeme v téhle hodině? Přijdou Shaboozy a Miles Smith. taky Banners. A právě teď Charlie Puth, ať se vám daří, přeje od mikrofonu Olda Burda.

0: Ordinary World a legenda jménem Duran Duran s námi na rádiu Praha v 15 hodin a 17 minut. Není bez zajímavosti, že letos, a není to tak dlouho, koncertovali velmi úspěšně tady v Praze. Teď ale otázka. Madonna nebo Stouni? Už je vyřešena. Ano, o dnešním vinylovém večeru už je rozhodnuto. Na základě vašeho hlasování si dneska večer dáme nejnovější album Rolling Stones Foreign Tongues ze dvou černých vinylů. Proběhne a rozezní se nejnovější struhující dílo těchto nestorů hned po zprávách v 21 hodin. No a další hlasování, to proběhne už od zítřka a nasazení jsou Michal Pavlíček a jeho letošní LPčko Na obzoru, které si nadělal k 70. narozeninám, anebo hit 80. let Tango s Miroslavem Imrichem a Elektrický bál. Díky za všechny vaše hlasy a sledujte náš Facebook. A teď o sledování dopravy, tu sleduje Jarda Koller a řekne nám, na co se připravit.
1: Hezké odpoledne. Na dálnici D8 na výjezdu z Prahy směrem do Ústí nad Labem od sjezdu na Zdiby z 0. kilometru čekejte kolonu, je to po dřívější nehodě a uzavírce dálnice. Kolona se stále rozjíždí, ještě nějakou dobu to potrvá, zpoždění kolem půl hodiny. Na pražském okruhu směrem na letiště se u nájezdu od Barandova na 16. kilometru srazil kamion a osobní auto, jede se pouze levým pruhem. Kolona od Jesenice z 80. kilometru je na více než půl hodiny. Ve Vilzonově jsou obousměrné kolony kvůli omezením na IP Pavlova i na Hlávkově mostě. Směrem z centra se popojíždí od hlavního nádraží a směrem do centra od Florence čekejte vždy 20 minut navíc. Na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most přibrzdíte u dálnice D11, k Průmyslové je to na 10 až 15 minut a Novopatská je plná směrem na D8 kvůli omezení ve Kbelské. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Hit týdne.
4: Tři novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Na 10. místě startuje Milky, Just the way you are. 9. příčka patří Street 69, Život z větší výšky.
3: Hit týdne.
4: A ta nejvýše zařazená novinka je v top 5, která vypadá následovně.
5: Tady si mi zpíval.
4: 5. místo, to je ta novinka, Kateřina Marie Tichá, Byt 66. Na 4. z 9. místa poskočili Sigala, Jaxomi, Island Kidron a Riptide. 3. příčka zůstává beze změny. Jsou tady Andrea Bocelli, David Guetta, EJ, Megan Thee Stallion a DNA More Than A Game. Na 2. místo se ze 6. vyšvihla a zároveň se po 8 týdnech loučí Eva Farna, Perpetuum Mobile. A první místo opět Botox a Pyžamo.
3: Hit týdne.
4: Tohle je tedy aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste znovu na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
3: Hit týdne.
2: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha 15.30. Máme pro vás zprávy se Sabinou Voseckou.
1: Hezké odpoledne. Vláda podpořila zákaz používání mobilních telefonů ve školách. Po jednání kabinetu to oznámil premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Zákaz se má od roku 2027 týkat dětí v mateřských a základních školách i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Zákon podle ministra školství za ANO Roberta Plagy zohledňuje i výjimky. Návrh kritizuje například dětský ombudsman Martin Beneš. Podle něj je zákaz zbytečný a děti by se ve školách měly spíš učit, jak s mobily zacházet bezpečně. Evropská komise vyměřila čínskému internetovému prodejci AliExpress pokutu 550 milionů eur, to je přes 13 miliard korun. Komise to zdůvodňuje porušením povinností, které vyplývají z nařízení o digitálních službách. Platforma podle komise řádně neposuzovala a neomezovala rizika s prodejem nelegálních, nebezpečných nebo padělaných výrobků. A většina odběratelů v Praze 10 má opět k dispozici pitnou vodu. Ráno v ulici na Palouku prasklo potrubí. Mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek potvrdil, že se podařilo vodovodní síť přesměrovat jinou trasou. Někteří odběratelé přesto podle něj můžou mít stále problém s nízkým tlakem vody. A ještě počasí čeká nás v Praze chladná noc, teploty klesnou na 12 až 10 stupňů Celsia a bude polojasná obloha.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A je tady také Jarda Koller, aby nás varoval před ucpávkami na silnicích.
3: Hezké odpoledne.

0: nádraží. Směrem do centra od Florence čekejte vždy 20 minut navíc, ovšem kolona směrem z centra se začíná prodlužovat. Na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most přibrzdíte u dálnice D11, k Průmyslové je to na 10 až 15 minut. Novopatská je plná směrem na D8 kvůli omezení ve Kbelské a v Radlické směrem na Smíchov se popojíždí od Obratiště k Dobříšské. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
2: Příjemné odpoledne a dobrý den. 15:33. Vedení hlavního města nechá vybudovat repliku zřícené sochy u Barandovského mostu. Monument spadl v pátek ráno. Trosky nikoho nezranili. Podrobnosti si řekneme už za 10 minut. Teď kvaps.

0: Hity, doprava, informace. S vámi je Rádio Praha. Dospěli jsme k 15. hodině a 44. minutě. A budeme si povídat o zřícené soše rovnováhy u pražského Barrandovského mostu. Tu prý nahradí replika. Na dnešním jednání to schválili pražští radní a podrobnosti přinesl z tohoto jednání kolega Petr Kastner, který teď se mnou sedí ve studiu. Petře, vítej.
1: Hezký den.
0: Tak kdyby ta replika měla být hotová?
1: Pravděpodobně koncem roku 2028. Podle náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů by stavbaři a sochaři mohli využít současnou podestu, která by měla být v pořádku. Replika bude stát zhruba 13 milionů korun a měla by vypadat úplně stejně jako stará socha. Samozřejmě s rozdílem, že bude mít lepší statiku.
0: Ta plastika spadla minulý týden v pátek. Je kvůli tomu omezená doprava?
1: Trosky už dělníci odklidili a po Barrandovském mostě můžou řidiči normálně projíždět. Omezení je pouze pod Barrandovským mostem. Betonová socha rovnováhy se v pátek ráno rozlomila na dva kusy. Každý podle odhadů váží zhruba 200 tun. Trosky z 6 metrů vysoké skulptury s rozpětím 15 metrů po zřícení zasypaly přilehlou silnici i cyklostezku. Nikoho nezranili. Okolí plastiky, včetně chodníků, pod ní bylo totiž uzavřené ještě před jejím pádem. Město ho chce v nejbližších dnech opět otevřít.
0: A už je známá příčina pádu téhle své plastiky?
1: Zástupci vedení Prahy dnes popisovali, že na betonový monument působily povětrnostní podmínky a taky voda. Radní pro oblast kultury Tomáš Slabihoudek z TOP 09 řekl, že vzorky rozpadlého betonu budou ještě posuzovat odborníci. Potom se prý rozhodne, jestli někdo bude muset vyvodit odpovědnost. Doplním informaci, že vedení města původně počítalo se zbouráním staré sochy zhruba za dva týdny. Bod o vzniku repliky měli na programu ještě před páteční nehodou.
0: Říká Petr Kastner. Díky a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
0: A my se podíváme na silnice s Jardou Kollerem.
2: Hezké odpoledne na D8 na výjezdu z Prahy směrem do Ústí nad Labem. Stále čekejte kolonu, brzdí se už v Cínovecké za sjezdem na Březině ve zpoždění přes 20 minut, je to stále po dřívější nehodě u Kralup. Na pražském okruhu směrem na letiště se u nájezdu u Barrandova na 16. kilometru srazil kamion a osobní auto, blokují pouze připojovací pruh. Kolona od Jesenice z 81. kilometru je na zhruba 30 minut, ucpala se kvůli tomu ulice k Barrandovu před okruhem. Stojí se od akvaparku více než půl hodiny. Na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most připrzdíte u dálnice D11, k Průmyslové je to na 10 až 15 minut. Magistrála je plná v obou směrech. Ve Vilzonově se popojíždí od Bulhara až před IP Pavlova, tam se srazil autobus a osobní auto blokují levý pruh zdržení 20 minut. V Legerově se zastavíte u Fignerova náměstí a nesouvislá kolona pokračuje až k Hlávkovu mostu. Tam je dopravní omezení, zdržíte se přes půl hodiny. Novopatská je plná směrem na D8 kvůli omezení ve Kbelské a v Radlické na Smíchov se popojíždí od Obratiště k Dobříšské. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: používat nový plovoucí heliport u Vyšehradu. Kompetenční žaloba prezidenta Pavla by měla být podle vlády zamítnutá. Přesně před 57 lety vstoupil první člověk na povrch měsíce a v noci bude chladno, teploty klesnou ke 12 stupňům.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Nový plovoucí heliport pro záchranářské vrtulníky bude na Vltavě u pražského Vyšehradu. Postaví ho sdružení firem Technisurf a Labská. Dnes to schválili radní hlavního města. V místě bude přistávat vrtulníky s pacienty, které záchranáři převážejí do Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí. Teď využívají místo v Zítkových sadech. Pokračuje náměstkyně primátora pro oblast zdravotnictví Alexandra Udženia z ODS.
2: Od podpisu smlouvy s dodavatelem to bude trvat 12 měsíců, takže já předpokládám, že by ten heliport měl být hotový v srpnu 2027. Cena se vyšplhala něco málo přes 70 milionů korun.
0: Vláda navrhne ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla. Řekl to ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Zároveň žádá, aby o věci dál nerozhodoval ústavní soudce Pavel Šámal. Podle Tejce se při vydání předběžného opatření projevil soudní aktivismus a zasáhl tak do ústavního postavení vlády.
3: Názor prezidenta a návrh by měl být zamítnut, případně odmítnut, protože nejde pouze o otázku účasti na jednom summitu NATO, ale ve skutečnosti jde o zachování základních ústavních principů českého ústavního systému.
0: Pavel podal kompetenční žalobu kvůli svému nezařazení do delegace na summit NATO, kam pak na základě předběžného opatření ústavního soudu odjel. O žalobě soud teprve rozhodne. Přesně před 57 lety vstoupil první člověk na povrch měsíce. Americký astronaut Neil Armstrong se na něj během letu Apollo 11 spustil v lunárním modulu spolu se svým kolegou Edwinem Aldrinem. Oba astronauti strávili na měsíci přes 2 hodiny. Během toho měli za úkol provést několik vědeckých experimentů. Nazbírali například přes 20 kilogramů měsíčních hornin nebo měřili složení slunečního větru. Tenistka Marie Bousková porazila v prvním kole turnaje WTA v Praze Španělku Bouzasovou Manierovou 2-0 na sety. Další Češka Alisa Oktyabyeva končí po dvousetové porážce s Francouzskou Dodánovou. Noc bude chladná, teploty klesnou na 12 až 10 stupňů Celsia a počasí a celková obloha by měla být polojasná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Pojďme se podívat teď na aktuální dopravu, abychom zjistili, jak je průjezdná Praha. Jarda Kolertový.
5: Hezké odpoledne na Pražském okruhu směrem na letiště za dálnicí D1 ze 79. kilometru. Čekejte kolonu, nesouvisle pokračuje až k nájezdu od Barandova, tam na 16. kilometru řeší nehodu, blokovaný je připojovací pruh, zdržení přes půl hodiny. Ucpává to také ulici k Barandovu před okruhem, tam se stojí už od čerpací stanice Orlen také kolem půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Barandovský most řeší za magistrálou nehodu, blokují pravý pruh, krokem se jede od Spořilova, zdržení 10 až 15 minut. A z Legerovy ulice se jede pomalu od IP Pavlova dál celou Wilsonovou ulicí až na Hlávku v most. Tam je dopravní omezení. Jede se jedním pruhem a zpoždění je přes 20 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Pěkné odpoledne a dobrý den po 16. hodině, i když je při pondělku, máme tady prázdniny, takže pohoda. A s tou nás podpoří Alex Warren.

0: Bastille, No Bad Days, s vámi je Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAP+. No Bad Days je jak velmi stylové vzhledem k tomu, že jsou prázdniny a že je 20. července. Prostě pohoda. Mimochodem, už jste v létě vyzkoušeli některý z pražských přívozů. Stačí jen lístek pražské integrované dopravy a můžete se dostat na druhou stranu. No a jak to z druhé strany také vidí převoz? Práce, zábava, koníček, ale i rutina. Jsou to také jenom lidé a mají své nálady. A o těch je třeba i jeden článek na našich stránkách na praha.rozhlas.cz. Seznamte se tedy s dalšími pražskými přívozy. No ale teď pro ty z vás, co sedí za volantem, Jarda Koller a doprava.
1: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu směrem na letiště za dálnicí D1 ze 79. kilometru čekejte kolonu. Nesouvisle pokračuje až k nájezdu od Barandova. Tam na 16. kilometru řešili nehodu v připojovacím pruhu, teď odjeli. Ucpává tu ulici k Barandovu před okruhem, tam se stojí od čerpací stanice Orlen. Zatím teď je půl hodiny, situace se začne zlepšovat. Na jižní spojce směrem na Barandovský most řeší za magistrálou nehodu, blokují pravý pruh, krokem se jede od Spořilova, zdržení 10 až 15. minut. Z Legiorovy ulice se jede pomalu od Anglické dál celou Wilsonovou až na hlávku v most. Tam je omezení zpoždění přes 20 minut. Wilsonova je plná od Bulhara na IP Pavlova. V Radlické na Smíchov zůstává kolona od obratiště k Dobříšské. Novopatská směrem na D8 je plná téměř v celé délce kvůli omezení ve Kbelské. A v Mladoboleslavské směrem z centra je silný provoz kolem Kbelského letiště až k Hornopočernické. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Scrollujete? Jen si klidně

0: YouTube nás přivedli na rádiu Praha ke zprávám v 16 hodin a 30 minut. Má je pro nás Sabina Vosecká.
1: Hezké odpoledne. V Česku ubývá lidí, kteří se kvůli změně zaměstnání rekvalifikují. Zájem je sice vysoký, úřad práce ale žádosti častěji odmítá. Za první půlrok zahájilo rekvalifikaci necelých 5 000 lidí. Loni to bylo přes 30 000. Podle ministerstva práce to je kvůli změně financování. Proti omezení rekvalifikací je například Asociace profesního vzdělávání. Konec vládní regulace cen paliv zatím neměl podle ministra dopravy za SPD Ivana Bednárika tak silný dopad, jak se očekávalo. Prodej pohonných hmot se ode dneška znovu řídí jen trhem. Regulace skončila o půlnoci po víc než 3 měsících. Stát během té doby určoval cenové stropy. Na naftu zároveň platilo taky snížení spotřební daně. A vedení hlavního města nechá na místě zřícené sochy rovnováhy u Barandovského mostu vystavět její repliku. Schválili to pražští radní. Socha spadla v pátek ráno, ale nikoho nezranila. Replika za zhruba 13 milionů korun by měla být hotová koncem roku 2028. A ještě počasí, v noci bude chladno, taky polojasná obloha a teploty maximálně 12 až 10 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je tu opět zprostředkovaně pro vás pohled na pražskou dopravu, jak se zahustila, ví Jarda Koller.
3: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu směrem na letiště zastavují kamiony už při sjezdu z dálnice D1. Provoz nově brzdí stojící kamion za sjezdem na Lochkov na 15. kilometru. Blokuje pravý pruh, osobními auty se zdržíte teď zhruba 40 minut. Na jižní spojce směrem na Barandovský most řeší za magistrálou nehodu, blokují pravý pruh. Krokem se jede od Spořilova, zdržení 15 minut. Z Ligerovy ulice se jede pomalu od Anglické dál celou Vilzonovu až na Hlávkův most. Tam je omezení zpoždění přes 20 minut. Vilzonova je plná od Bulhar na IP Pavlova, v Radlické na Smíchov zůstává kolona od obratiště k Dobříšské, Novopatská směrem na D8 je plná téměř v celé délce kvůli omezení ve Kbelské a v Mladoboleslavské směrem z centra je silný provoz kolem Kbelského letiště až k Hornopočernické. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pěkné odpoledne a dobrý den, 16 hodin 31 minut, za chviličku Post Malone, Vance Joy a další hvězdy. No a také Jirka Štefl s pražskými tipy.

0: Avril Lavigne s námi na rádiu Praha v 16 hodin 44 minut. To je přesně ten čas, kdy otevíráme pražské typy Jirky Štefla.
1: Z rádia Praha vám přeju hezký den. Vydejte se na prohlídku karlínského sídliště Invalidovna. To vzniklo jako modelová čtvrť nových přístupů k bydlení. Objevíte místo, kde se rodily představy o ideálním městě budoucnosti a dozvíte se, které nápady fungují dodnes. Projdete si různé typy panelových domů i konstrukčních inovací a uvidíte, jak tehdejší urbanisté uvažovali o sídlišti jako o městě ve městě. Tuhle i další procházky, které jsou určené nejen pro Pražany, pořádá Prague City Tourism a detaily najdete na webu prague.eu. A na co do kina? V DOXu budou v úterý večer promítat film Orwell 2+2=5. To je komplexní celovečerní dokument o vizionářském autorovi George Orwellovi. Vidět ho můžete na velkém plátně v letním kině v holešovickém DOXu, a to v úterý od 9:30 večer. A příjemné nejen kulturní zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: Pojďme za Jardou Kolerem, který nám řekne, jak to v Praze vázne.
2: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu směrem na letiště zpomalíte před sjezdem na Jesenici na 79. kilometru. Za sjezdem na Lochkov překáží porouchaný kamion. Na 15. kilometru blokuje pravý pruh, zpoždění přes půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Barandovský most šetří za magistrálou nehodu. Srazila se tři auta, blokují pravý pruh. Kolona začíná za sjezdem na Strašnice a je na více než 20 minut. Regulují provoz v tunelech na městském okruhu. Dobřížská ulice je plná před Mrázovkou a kolona se tak protáhla až na konec jižní spojky. Tam se brzdí teď před Barandovským mostem. Zhoršila se situace na magistrále, Vilzonova je ucpaná v celé délce a v obou směrech. Zdržení přes 20 minut, plné je také i téměř celé pravé nábřeží, Rušno je kolem tančícího domu v jeho širším okolí. V Radlické na Smíchov zůstává kolona od obratiště k Dobřížské, na Novopatská směrem na D8 je plná téměř v celé délce kvůli omezení Vekbelské. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.
5: We were staring down disaster. That night we almost called it quits.

0: Tak to byl Ed Sheeran na Rádiu Praha, je právě 17 hodin a je tedy čas na další dnešní zprávy, které připravila Sabina Mosecká. Vítej ve studiu, hezké odpoledne.
1: Také tě vítám, hezké odpoledne. Policisté pátrají po muži Stanvaldu na Jablonecku, bojí se o jeho život. Opozice kritizuje návrh zákona o zákazu používání telefonů ve školách. Španělští fotbalisté slaví druhý titul mistrů světa a noc bude chladná, teploty klesnou k 10 stupňům Celsia.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Policie pátrá po 29-letém Adamu Trojákovi Stanvaldu na Jablonecku. V neděli odešel z domova a už o sobě nedal vědět. Podle policie by si mohl sáhnout na život. Muž je 180 cm vysoký, štíhlé postavy, má krátké rovné hnědé vlasy česané na patku vpravo, hnědé oči a hnědě prořízlé vousy. Na sobě by měl mít černobílo-oranžovou bundu nebo černou bundu značky Nike a zelené tepláky i boty. Jakékoliv informace o Adamu Trojákovi volejte prosím na linku 158. Vláda podpořila návrh, který zakazuje používání mobilů ve školách. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Zákaz by měl podle návrhu začít platit od 1. září příštího roku. Týkat se má dětí v mateřských a základních školách i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Plošný zákaz kritizuje třeba předseda opoziční strany TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Podle něj už používání telefonů reguluje 90% českých škol.
3: Plošný zákaz nic neřeší, nic neposouvá, nebude ve své podstatě účinný. Skutečně ta účelná pomoc, účelná regulace jde formou individuální regulace ve školách a toho, že se ty školy mohou mezi sebou inspirovat, pojďme jim pomoct, pojďme jim poradit.
1: Proti zákazu je i dětský ombudsman Martin Beneš. Podle něj by školy měly naopak děti naučit kriticky myslet a s telefony bezpečně zacházet. Plošné omezení naopak může vést ke zhoršení vztahů dětí ve škole. Čínské internetové tržiště AliExpress musí Evropské unii zaplatit pokutu ve výši 550 milionů eur v přepočtu přes 13 miliard korun. Oznámila to Evropská komise. Společnost podle ní nedostatečně bránila prodeji nelegálního a nebezpečného zboží zákazníkům v Evropě.
4: Na internetovém tržišti AliExpress kolovalo podle Evropské komise mnoho nelegálních produktů, od padělků až po nebezpečné hračky a kosmetiku. A i když bylo toto nebezpečné zboží odhalené, tak stále zůstávalo dostupné online i několik týdnů, jako vedl mluvčí Evropské komise Thomas Renier. Společnost tím podle unijní exekutivy porušila akt o digitálních službách. Musí zaplatit pokutu a situaci napravit. Sankce ve výši víc než 500 milionů eur je dosud nejvyšší, jakou Evropská komise podle této legislativy udělila. AliExpress uvedl, že s rozhodnutím Evropské komise nesouhlasí a pokutu považuje za nepřiměřenou. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Fotbalisté Španělska vyhráli mistrovství světa. Ve finále v New Jersey zdolali obhájce zlata z Argentiny 1-0 po prodloužení. Španělé získali titul po 16 letech a Argentince vystřídali v čele žebříčku reprezentací Mezinárodní fotbalové federace FIFA. Češi jsou po světovém šampionátu 48. S aktuálně nejlepším týmem světa se utkají dvakrát na podzim v elitní skupině Ligy národů. A noc bude chladná, teploty klesnou na 12 až 10 stupňů Celsia a budeme mít polojasnou oblohu.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jsou tady dopravní informace a Jarda Koller.
6: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu směrem na letiště zpomalíte před sjezdem na Jesenici na 78. kilometru. Za sjezdem na Lochkov překáží porouchaný kamion. Na 15. kilometru blokuje pravý pruh zdržení přes půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Barandovský most šetří za magistrálou nehodu. Srazila se tři auta, blokují pravý pruh. Kolona začíná za sjezdem na Strašnice a je na více než 20 minut. Další kolonu čekejte před Barandovským mostem. Tam je to na více než 10 minut. Regulují provoz v tunelech na městském okruhu Dobříšská Praská ulice je plná před Mrázovkou. Evelzonova je ucpaná v obou směrech, horší je situace směrem do Holešovic. Fronta se táhne už z konce Legerovy z IP Pavlova až na Hlávku v most. Tam je omezení, zdržíte se přes 20 minut. Plné je pravé nábřeží. Popojíždí se od Vyšehradského tunelu k Tančícímu domu. V opačném směru se stojí od Rudolfína až Kyráskovu mostu. V Radlické směrem na Smíchov zůstává kolona od obratiště k Dobříšské a Novopatská směrem na D8 je plná téměř v celé délce kvůli omezení ve Kbelské. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to už je nabídka muziky po 17. hodině.

0: Tak to byla vzpomínka na krále popu Michaela Jacksona. Teď už odhlední toho, co budeme dnes večer po 9. hodině hrát v pořadu Vinyl. Vy jste o tom rozhodovali jako vždy na Facebooku Rádia Praha a rozhodnutí to nebylo jednoduché. Byly to dvě novinky, o kterých jste rozhodovali a jedna byla od nekorunované královny popu Madony. Její nová deska vyšla nedávno a jmenuje se Confessions 2. Je to vlastně album, které po 20 letech navazuje na Confessions on Dance Floor. No ale podstatně více, co se týče hlasování, se vám líbila deska Stonů, novinka, která vyšla 10. července. Je to 25. studiové album této skvělé britské legendy, jmenuje se Foreign Tongues. A to si právě budeme dneska hrát, protože, jak říkám, nebo už jsem naznačil, zásadně jste v tom hlasování preferovali právě toto album oproti albu Madony. Takže fanoušci Madony musí zase počkat na někdy jindy, třeba se dočkáte. A dnes tedy legendy Rolling Stones a vy, co je máte rádi, se dočkáte po 9. hodině večerní v pořadu Vinyl. A jaká je teď situace v dopravě, tak to už je připraven nám sdělit Jarda Koller.
1: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu směrem na letiště zpomalíte už za dálnicí D1 na 77. kilometru. Za sjezdem na Lochkov překáží porouchaný kamion. Na 15. kilometru blokuje pravý pruh, zdržení přes půl hodiny a podle situace na místě to asi nějakou dobu potrvá. Na jižní spojce směrem na Barandovský most za magistrálou u Šilky vyšetřují nehodu. Blokovaný je pravý pruh, kolona se prodlužuje. Zastavíte se už na Lanovém mostě. Je to na 25 minut. Regulují provoz v tunelech na Městském okruhu. Dobříšská ulice je plná před mrázem. Vilzunova je ucpaná v obou směrech, horší je situace směrem do Holešovic, fronta se táhne už z Legerovy od Rumunské a je na téměř půl hodiny, provoz brzdí omezení na Hlávkově mostě. Plné je pravé nábřeží, popojíždí se od Vyšehradského tunelu k Tančícímu domu, v opačném směru stojí fronta od Rudolfína až k Jiráskovu mostu. V Radlické směrem na Smíchov zůstává kolona od obratiště, ve Vrchlického to vypadá podobně, krokem se jede z Klamovky, na Novopatské je kolona před Kbelskou, kamiony se táhnou už od dálnice D11 a plné jsou příjezdy do Vysočan, Sokol, Frejovou i Kolbenovou ulicí. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Nedávno byli naživo v Praze a teď jsme si dali na rádiu Praha One Republic. Je 17:30, jsou tady krátké zprávy a Sabina.
1: Hezký den. Vláda navrhne ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla. Řekl to ministr spravedlnosti Jaromír Tejc za ANO. Zároveň žádá, aby o věci dál nerozhodoval ústavní soudce Pavel Šámal. Podle Tejce se při vydání předběžného opatření projevil soudní aktivismus a zasáhl tak do ústavního postavení vlády. Většina odběratelů v Praze 10 má opět k dispozici pitnou vodu. Ráno v ulici na Palouku prasklo potrubí. Mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek potvrdil, že se podařilo vodovodní síť přepásmovat, tedy přesměrovat dodávku vody jinou trasou. Někteří odběratelé přesto podle něj můžou mít stále problémy s nízkým tlakem vody. A v areálu správy služeb hlavního města Prahy začne zítra ráno veřejná dražba víc než 40 aut. Jedná se o odtažená vozidla, která si nikdo nevyzvedl. Vyvolávací cena se pohybuje od 1500 korun až po 21 tisíc. Auta si zájemci můžou prohlédnout v areálu správy služeb v Dubči zítra v 8 hodin krátce před začátkem aukce. A ještě přidáváme počasí. Noc bude chladná, teploty maximálně 12 stupňů Celsia a obloha zůstane polojasná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá na silnicích, řekne Jarda Koller.
3: Na pražském okruhu směrem na letiště zpomalíte při sjezdu z dálnice D1. Za sjezdem na Lochov překáží poruchaný kamion. Na 15. kilometru blokuje pravý pruh a zdržení přes půl hodiny kolona je nesouvislá. Na jižní spojce směrem na Barandovský most za magistrálou u Šelky vyšetřují nehodu. Blokovaný je pravý pruh po srážce tří aut. Kolona se prodlužuje. Zastavíte se na Lanovém mostě, je to na 25 minut. Kvůli tomu se popojíždí i v ulici 5. května směrem do centra od sjezdu do Spořilovské. Ve Vilzonově jsou kolony v obou směrech, horší je situace směrem do Holešovic. Fronta se táhne už z Legerovy od Rumunské a je na téměř půl hodiny. Provoz brzdí omezení na Hlávkově mostě. Plné je pravé nábřeží, popojíždí se od Vyšehradského tunelu k Tančícímu domu v opačném směru. Se stojí od Rudolfína až Kyráskovu mostu. Plná je také Žitná. Krokem se jede přes Karlovu náměstí až k Tančícímu domu. V Radlické na Smíchov zůstává kolona od obratiště k Dobříčské, na Novopatské kolona před k Belskou. Kamiony se táhnou už od dálnice D11. A plné jsou stále příjezdy do Vysočan, Sokolovskou, Frejovou i Kolbenovou ulicí. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Naše letající redaktorka se tento týden zaměřila na letní rekreační sporty. Jaký sport si vyzkoušela právě dnes, zjistíte už za chvíli.

0: Naše letající redaktorka Monika Doležalová se zaměřila na minigolf, zábavnou aktivitu pro celou rodinu.
1: Minigolf může hrát v podstatě kdokoliv, jakékoliv věkové kategorie. Může hrát dítě, kterému jsou 3 roky, stejně tak jako seniori chodí. A někdo, kdo není úplně zručný, tak to vždycky krásně projde a není to problém pro něj.
2: Vysvětlila mi sportovní manažerka areálu Rozmarína v pražských Modřanech Alena Navrátilová, která připomněla i pravidla hry.
1: Standardně by se mělo hrát na 3 údery na jamce, což se ne vždycky povede, ale maximální počet vlastně úderů je 6. Pokud se do 6 nikdo netrefí do jamky, píše si jeden trestný bod, 7 a jde dál. Neměl by míček opustit dráhu přes cihly. Pokud se dotkne při úderu cihly a vyskočí ven s tím, že se vrátí, hraje se dál. Pokud by ale zůstal venku, dává se zpátky na místo, odkud vyskočil a připisuje se jeden trestný úder.
3: Když mi zůstane u té cihly, můžu si ho trošku dát stranou, aby se mi tam vešla ta hůlka?
1: Ano. A vádí se tuším kolem 20 cm. Měli by jít od jamky číslo 1 do jamky číslo 18. To hřiště vlastně navádí každého hráče, jak se posouvat, je to vlastně za sebou.
3: Kolik nejvíc lidí může hrát v té skupině?
1: 4 je strop. Samozřejmě, když bude volný hřiště, přijde 5 lidí, pustíme asi 5.
2: Náročnost jednotlivých stanovišť na přeskáčku. Největší problém dělá návštěvníkům jamka číslo 6.
1: Tady začíná hráč, který musí trefit jednu z těch jamek, projde dolů a vlastně jamka je až pod úrovní toho odpaliště. Přesně tak.
2: Zajímalo mě, jaké oblečení je na hru ideální.
1: Sportovní obuv, sportovní oblečení, nebo to, co je někomu pohodlné. Pokud je někomu pohodlné přijít v sukni, ať přijde v sukni, já doporučuji ale trošičku sportovní obuv, ať je to příjemný. A nepotřebuje vůbec nic ten člověk. Hůl, míček, scorekartu, tušku, všechno dostane vlastně v rámci vstupu na minigolf.
2: A na závěr jsme si hru zkusili.
1: Tak to bylo právě špatně. Ne, mělo by to vlastně jenom být úderem. Neměli by se vlastně ten míček tak podseknout, pokud se teda nebavíme o bankru, kde skončí, ale jen tak, aby se vlastně úderem posouval, ne aby skákal.
3: Ale když vám naskočil, tak jako počítá se to?
1: To se
3: jako
1: počítá, no, ale není to úplně správně. Tak a já už jsem mimo, takže bych si v tuhle chvíli psala 4 údery.
2: Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Praha žije sportem. A také dopravou aktuální informace má pro nás Jarda Koller.
4: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště je stále velmi silný provoz. Ten navíc brzdí stojící kamion u Lochkova na 15. kilometru. Tam blokuje pravý pruh, kolona se táhne od D1 a je na desítky minut. Na jižní spojce směrem na Barandovský most za magistrálu je po srážce 3 aut stále blokovaný pravý pruh, kolona téměř od Průmyslové je na zhruba 30 minut. Kvůli tomu se popojíždí v ulici 5. května směrem do centra od sjezdu do Spořilovské. Z Legerovy ulice od IP Pavlova se táhne kolona celou Vilzonovou až na Hlávkův most, tam je dopravní omezení, zdržíte se kolem 30 minut. Plné je pravé nábřeží, popojíždí se od Vyšehradského tunelu k Tančícímu domu, v opačném směru se stojí od Klementína až k Jiráskovu mostu. Rušno je kolem Karlova náměstí, v Žitné stojí kolona od Štěpánské až za Jiráskův most. A regulují provoz v tunelech na městském okruhu, z konce Liberecké se jede pomalu Holešovičkami až k Blance. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80-kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Tak to byla Madonna na rádiu Praha. Teď už je tady 18. hodina a s ní další zpravodajská relace, kterou připravila Sabina Bosecká. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer. Ceny pohonných hmot po zrušení stropů zatím výrazně nerostou. V Praze 11 se můžou děti do konce prázdnin zapojit do hry mezi hřišti. Fanoušci v Madridu přivítají fotbalové mistry světa a v noci bude chladno, teploty klesnou ke 12 stupňům.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: O cenách benzínu a nafty znovu rozhoduje trh. Podle ministerstva dopravy se konec cenových stropů neprojevil tak silně, jak se čekalo. Na pumpách zatím zdražila hlavně nafta, u které se vrátila spotřební daň k původní sazbě. Regulace skončila o půlnoci po více než 3 měsících.
3: Třeba v Liberci zůstaly ceny stejné. V jižních Čechách zdražila nafta oproti pátku o 3 koruny a 60 haléřů. Paní Rozály z Prahy ceny zatím neodrazují.
4: Je to drahý, ale furt je to docela snesitelný. Zatím to nevypadá, že budu ježdění autem nějak jako omezovat. Jen se bojím toho, že ty ceny budou růst dál.
3: Ceny závisí i na tom, jak starou naftu a benzín pumpy prodávají, říká mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Václav Loula.
5: Bude záviset, jak čerpací stanice prodávala do neděle a jaké má zásoby.
3: Vláda je podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD v případě zhoršení situace na světových trzích připravená regulaci obnovit. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
1: Mezi Pražským Opatovem a Háji se děti můžou zapojit do letní hry mezi hřišti. Akci pořádá Praha 11 a komunitní centrum mezi domy. Úkoly lze plnit na 10 hřištích. Odměnu děti získají za 8 správných odpovědí. Pokračuje mluvčí městské části Alžběta Plocová.
6: Odpovědi si mohou zapisovat do archu, který je ke stažení na webu mezi-domy.cz nebo jednoduše na papír. Hru mezi hřišti si mohou děti zahrát až do konce prázdnin. Odměna je pak vyzvednutí do 18. září.
1: Nejnavštěvovanějším filmem v Česku je aktuálně snímek Odyssea režiséra Christophera Nolana. Na snímek o legendárním řeckém hrdinovi přišlo do tuzemských kin přes 110 tisíc diváků během 4 dní. Podle statistik Unie filmových distributorů film utržil u nás už přes 25 milionů korun. Na druhém místě v návštěvnosti je animovaný snímek Mimoni a Monstra, který za 3 týdny vidělo přes 220 tisíc lidí. Španělskou metropoli čeká velká oslava. Madridská radnice odhaduje, že fotbalové mistry světa v ulicích přivítá až 1 000 000 fanoušků. Nejlepší fotbalový tým planety přiletěl do vlasti ze Spojených států krátce před 3 odpoledne. Hráči už taky byli na audienci u krále. A ještě počasí, v noci klesnou teploty na 12 až 10 stupňů Celsia a obloha zůstane polojasná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách jako vždy doprava a Jarda Koller.
7: Hezké odpoledne na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště je stále silný provoz, ten navíc brzdí stovící kamion u Lochkova. Na 15. kilometru tam blokuje pravý pruh kolona od dálnice D1, je stále na 10 minut. Na jižní spojce směrem na Barandovský most zpomalíte u Průmyslové, popojíždí se k nájezdu ze Strašnic. Tam řeší nehodu v pravém pruhu, následně za magistrálou je po jiné dřívější nehodě stále uzavřený pravý pruh. Celkové zpoždění v kolonách kolem 20 minut. Z Legerovy ulice od Rumunské se táhne dlouhá kolona celou Vilzonovou až na Hlávku v most, tam je dopravní omezení, zdržíte se přes 30 minut. Plné je pravé nábřeží, popojíždí se od Vyšehradského tunelu k Tančícímu domu, v opačném směru od Klementína až k Jiráskovu mostu a v Povltavské směrem k Blance se jede krokem z konce Čuprovy k odbočce na Bulovku. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
8: Pražský update.
9: Pražští hasiči.
10: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
8: V Praze nepojede o víkendu metro.
10: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
8: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
0: V dnešním pražském updateu nás naše létající redaktorka zavede na jedno skryté místo v areálu Pražského hradu. Ukradený prameník se vrátí do pražských Ďáblic. Ve své várně na Královéhradecku už vzniká jeho nová bronzová replika a více si řekneme už za chvíli. No a nebude chybět ani dnes perný den Petra Jungmana. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký večer.
2: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update. A Pražský update.

0: Vodní dílo Prameník se má vrátit do pražských Ďáblic. Na jeho odlévání nyní pracují řemeslníci ve slévárně v Horní Kalné v Královéhradeckém kraji. Autorem původního bronzového díla je sochař Vladimír Kýn. Vytvořil v 60. letech minulého století a mezi paneláky v ulici Fanfulíková stál do roku 2007, kdy ho někdo ukradl.
1: Takhle zní odlitek díla Prameník. Vidím tu něco jako menší loď nebo otevřené vejce s abstraktním útvarem uprostřed. Řemeslníci k odlití repliky použili model sochařky Jaromíry Němcové.
2: Měla jsem se trošku držet toho modílku a pak fotografií. A podle toho jsem tu sochu musela znova vymodelovat. Pak jsem s pomocí štukatéru vytvořila formu.
1: Z formy pak vznikl voskový model pro finální přípravu díla. Pracovala na něm Halina Novik.
3: Na jeden kus toho prameníku je jeden den. Jak z začátku, když natřeme, potom máčkáme, zatíráme. A když je víc složitá forma, ten prostředek toho prameníku rovnou, tam je takový dohloubky, tak to už trvá trošku díl.
1: Vytvořit voskový model jí trvalo asi 2 týdny. Jednotlivé díly se odlily do bronzu, které už pohromadě stojí v další sdílen. Pokračuje výkonná ředitelka slévárny Vladana Vajsová.
4: Máme vlastně před sebou hrubý odlitek. Musíme teďka určitě nějakým způsobem vymyslet a dořešit umístění toho vnitřního jádra vevnitř, celkově náklon vlastně celé té věci.
1: Když se třeba právě podíváme na ty obrázky, tak co se liší, tak je třeba barva. Jak s touto bude, ta zůstane tak, jak je?
4: Určitě ne. Určitě to, co vidíte, je vlastně hrubý, jakoby opracovaný, na hrubo opracovaný bronz. Jsou tam i takové jakoby fleky. Až bude socha úplně kompletně hotová, to se taky budeme muset ještě domluvit s paní autorkou, do jakého odstínu budeme tu sochu patinovat.
5: Jsem přidlužit takové jedno, ale jak ta trubička tam
4: do toho patří, já do toho možná vstoupím.
5: Tady by to šlo možná.
1: Autorka sochy, zástupci Prahy 8 a slévárny ladí taky to, jakým způsobem bude plastikou protékat voda. Podle Jana Vocela z odboru starosty Prahy 8 musí najít místo pro 6 otvorů.
6: To jádro toho prameníku má takové 2 lavůrky, takové 2 kruhy a nad těmi kruhy jsou takové jakoby výčnělky. A právě z těch hrbolů jako po všech 3 stranách bude tryskat voda, nejdřív do toho malého žlábku, pak do toho většího žlábku a až to přeteče, tak to steče do toho dolního bazénu.
1: Prameník veřejnost uvidí poprvé letos 8. září v Kulturním domě Ládví. Z Horní Kalné Laura Hájková, Český rozhlas.
7: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský
0: update. A teď pražská doprava a Jarda Koller.
8: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště je stále velmi silný provoz, navíc brzdí porouchaný stojící kamion u Lochkova na 15. kilometru. Tam blokuje pravý pruh kolona od D1 je na desítky minut. Na jižní spojce směrem na Barandovský most zpomalíte u Průmyslové, popojíždí se k nájezdu ze Strašnic, tam řeší nehodu v pravém pruhu, zpoždění 10 minut. Následně za Spořilovem se teď rozjíždí kolona po dřívější nehodě za magistrálou a přesouvá se k Barandovskému mostu. Čekejte dalších 15 minut navíc. Z Legerovy ulice od Anglické se táhne kolona na celou Vilzunovou až na Hlávku v most, tam je dopravní omezení, zdržíte se přes 20 minut. Na Rašínově nábřeží se jede krokem od Výtoně k Tančícímu domu. Novopatská je ucpaná směrem na Kbelskou v celé délce a je kvůli tomu silný provoz i v Kolbenově před Vysočanskou. Tam je fronta od zastávky Nový Hloubětín a zpoždění je přes 20 minut. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Pražský update. Co dnes hýbalo Prahou? Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Do areálu Pražského hradu míří lidé především kvůli katedrále svatého Víta. Jenže ta zdaleka není jediným místem, které stojí za návštěvu. A jedno z nich objevila naše létající redaktorka Sabina Vosecká.
2: Jen málo kdo ví, že se na Pražském hradě ukrývá jedno klidné a krásné místo. Je to Hartigovská zahrada, která se po více než 10 letech znovu otevřela veřejnosti a nabízí nádherné výhledy na Prahu i jedinečnou historickou atmosféru. Zahrada vznikla už v 17. století a své jméno získala po rodu Hartigů, což byli významní mecenáši umění. Dnes je součástí komplexu jižních zahrad a schodištěm je propojená s Plečnikovou vyhlídkou v zahradě na Valech. Její současná podoba vychází z rekonstrukce z let 1963 až 1965, a to podle návrhu architektů Richarda Podzemného a Adolfa Benše, která navázala na historickou barokní kompozici. A jak se do Hartigovské zahrady dostanete, vysvětluje ředitel správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek.
3: Hartigovská zahrada je otevřená stejně jako ostatní zahrady Pražského hradu, tedy od března do října, a dostává se tam skrz jižní zahrady Pražského hradu, to znamená buď to skrze bičí schodiště na třetím nádvoří, anebo skrz opiš podél Pražského hradu a jižních zahrad.
2: Zahrada je taky vybavená moderním designovým mobiliářem, který ladí s historickou architekturou. Je to krásné a skryté místo jen kousek od katedrály svatého Víta a vstup ten je zdarma. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Pražský update.
4: Pražští hasiči.
5: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
4: V Praze nepojede o víkendu metro.
5: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Posloucháte pondělní pražský update a v rámci něj už je připraven souhrn dnešních pražských zpráv se Sabinou Voseckou.
1: Hezký podvečer. Nový plovoucí heliport pro záchranářské vrtulníky bude na Vltavě u pražského Vyšehradu. Postaví ho sdružení firem Techniserv a Labská. Dnes to schválili radní hlavního města. V místě budou přistávat vrtulníky s pacienty, které záchranáři převážejí do Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí. Teď využívají místo v Zítkových sadech. Většina odběratelů v Praze 10 má opět k dispozici pitnou vodu. Ráno v ulici Na Palouku prasklo potrubí. Mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek potvrdil, že se podařilo vodovodní síť přepásmovat, tedy přesměrovat dodávku vody jinou trasou. Někteří odběratelé přesto podle něj můžou mít stále problém s nízkým tlakem vody. Vedení hlavního města nechá na místě zřícené sochy rovnováhy u Barandovského mostu postavit její repliku. Schválili to pražští radní. Socha spadla v pátek ráno, nikoho nezranila. Replika za zhruba 13 milionů korun by měla být hotová koncem roku 2028. A v areálu správy služeb hlavního města Prahy začne zítra ráno veřejná dražba více než 40 aut. Jedná se o odtažená vozidla, která si nikdo nevyzvedl. Auta si zájemci můžou prohlédnout v areálu správy služeb v Dubči, a to zítra před začátkem aukce. A ještě počasí, v noci bude chladno, teploty klesnou na 12 až 10 stupňů Celsia a zítra čekáme převážně oblačno, ráno a večer místy polojasno. Teploty maximálně 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá v pražském provozu, to už nám řekne Jarda Koller.
3: Hezký podvečer. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště je stále velmi silný provoz, ten stále brzdí stojící kamion u Lohkova na 15. kilometru. Tam blokuje pravý pruh, kolona od dálnice D1 je stále na více než půl hodiny v osobních autech. Na jižní spojce směrem na Barandovský most zpomalíte před Lanovým mostem, popoždí se k nájezdu ze Strašnic. Tam řeší nehodu v pravém pruhu, zpoždění 10 minut. Následně se jede znovu pomalu před Barandovským mostem téměř od magistrály a zdržíte se přes 10 minut. Vilzunova popoždí směrem z centra v celé délce, provoz brzdí omezení na Hlávkově mostě, zpoždění téměř 20 minut. Na Rašínově nábřeží se jede krokem z Výtoně k Tančícímu domu a Novopatská je ucpaná směrem na Kbelskou. V celé délce je kvůli tomu silný provoz i v Kolbenově před Vysočanskou, tam je fronta na téměř 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Týdne.
5: Tři novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Na 10. místě startuje Milky, Just the way you are. 9. příčka patří Street 69, Život z větší výšky. A ta nejvýše zařazená novinka je v top 5, která vypadá následovně. 5. místo, to je ta novinka, Kateřina Marie Tichá, Byt 66. Na 4. z 9. místa poskočili Sigala, Jaxomy, Island Kidron a Riptide. Třetí příčka zůstává beze změny. Jsou tady Andrea Bocelli, David Guetta, EJ, Megan Thee Stallion a DNA More Than A Game. Na 2. místo se ze 6. vyšvihla a zároveň se po 8 týdnech loučí Eva Farna, Perpetuum Mobile. A první místo opět Botox a Pyžamo.
2: Hit týdne.
5: Tohle je tedy aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste znovu na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
2: Hit týdne.
4: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
2: Hit týdne.

0: Máme 20. července a na Rádiu Praha je čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
3: je pondělí 20. července. Svátek mají Ilja a Eliáš. Obě jména znamenají to samé. Pán je Bůh. Jedno je ruskou a druhé řeckou variantou hebrejského Eliahu. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Poprvé bylo ženám v Evropě umožněno volit před 120 lety. První zemí, kde bylo zavedeno rovné volební právo, se stalo v roce 1906 Finsko. Finský senát ten den nový volební zákon odsouhlasil. Posádka americké lodi Apollo 11 přistála v lunárním modulu Eagle na měsíci v roce 1969. Neil Armstrong a Edwin Buzz Aldrin se stali prvními pozemšťany na povrchu naší oběžnice. První výtvor sestrojený člověkem přistál na Marsu přesně před 50 lety. Na povrch rudé planety dosedla v roce 1976 americká sonda Viking 1, která jako první v historii vyslala k Zemi odsud první snímky. Na Marsu pracoval Viking víc jak 6 let, než operátor na Zemi špatně zadal příkaz a kontakt se sondou byl ztracen. Poslední československý prezident Václav Havel abdikoval v roce 1992.
4: Tak, jako se nechci stát brzdou historického vývoje, nechci být ovšem ani pouhým dosluhujícím úředníkem.
3: V reakci na slovenskou deklaraci o svrchovanosti zveřejněnou o 4 dny dříve. Naše věčná slávy. Legendární fotbalový brankář, ikona slávy František Plánička, zemřel před 30 lety. Bylo mu 92. Američan Kevin Dahlgren byl za čtyřnásobnou vraždu v Brně Ivanovicích před 10 lety odsouzen na doživotí. Před 8 lety spáchal ve Valdicích sebevraždu. 85 by dneska oslavil nezapomenutelný textař, zpěvák a komik Jiří Grossman. A já přeju dobré pondělí a úspěšný

0: Pražský update.
1: Lidé, kteří schání práci v novém oboru, mohou v Česku žádat o příspěvek na rekvalifikaci. V poslední době se ale mnozí setkali se zamítnutím žádosti u úřadu práce. Z dat dostupných na portálu Ministerstva práce sociálních věcí vyplývá, že v prvním pololetí zahájilo rekvalifikaci na 4954 lidí. Loni to přitom bylo hned 6x víc.
2: O rekvalifikaci letos žádala taky paní Barbora. Takhle se vyjádřila v komentáři na sociálních sítích.
3: Letos jsem se rozhodla, že odejdu z původní práce se záměrem změnit pozici, obor a prostředí. Šla jsem poprvé na úřad práce s tím, že využiju i hrazenou rekvalifikaci.
2: Na úřadu práce neuspěla. Jak píše, pracovnice na pobočce jí naznačila, že teď všechny žadatele pečlivě přezkoumávají a šance jsou malé. Údajně měla dodat, že se vzděláním a praxí, kterou žadatelka má, si poradí sama. To je opačný přístup, než jaký prosazoval úřad práce a ministerstvo v posledních letech, kdy se snažili i zaměstnané a vzdělané lidi motivovat ke zvyšování kvalifikace. Že se teď většina žadatelů setkává s odmítnutím, potvrzuje analytik pracovního trhu z Alma Career Tomáš Ervin Dombrovský.
4: I červnová data vlastně zůstávají podobně nízká oproti tomu předchozímu červnu. Prostě ty počty schvalovaných rekvalifikací jsou extrémně nízké i na historické poměry.
2: Podle dat ministerstva práce a sociálních věcí zahájilo v prvním pololetí rekvalifikaci necelých 5000 lidí. Loni to bylo přes 30 000, tedy 6x víc. O polovinu navíc klesl i počet nově schválených žádostí. Dombrovský to potvrzuje. Současný pokles ministerstvo vysvětluje změnou způsobu financování, protože došly peníze z evropských zdrojů. Rezort poskytl Radiožurnálu písemnou odpověď, ze které citujeme.
5: Samotný počet podpořených osob nepovažujeme za jediný ukazatel úspěšnosti systému. Rozhodující je, zda rekvalifikace skutečně vede k následnému pracovnímu uplatnění. Pokles počtu podpořených osob v prvním pololetí letošního roku je především důsledkem výše zmíněných mimořádných okolností, nikoli omezením samotného systému rekvalifikací.
2: Ministerstvo navíc na jaře zpřísnilo pravidla s tím, že se zaměří na obory s reálným uplatněním na trhu práce, třeba v sociálních službách, v IT nebo ve vzdělávání. Systém kritizuje taky Asociace profesního vzdělávání. Její prezident Tomáš Langer přibližuje, jak na to může stát v budoucnu doplatit.
6: Když stát v této situaci škrtá, pak nešetří, ale jen odkládá náklady. Takzvané ušetřené prostředky se později vrátí v podobě výdajů na podporu v nezaměstnanosti a sociální dávky.
2: Nezaměstnaný člověk si může rekvalifikaci zaplatit i sám. Často je to pro něj ale drahé. Komplexnější rekvalifikace totiž může stát až 80 000 korun. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: A teď pražská doprava a Jarda Koller.
7: Hezký podvečer. Na pražském okruhu směrem na letiště stále počítejte s dlouhými kolonami. Provoz brzdí porouchaný kamion za sjezdem na Lhkov. Na 15. kilometru blokuje pravý pruh kolonu. Čekejte už za dálnicí D1, zpoždění přes půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Barandovský most jsou dvě kolony od průmyslové k nájezdu ze Strašnic. Tam řeší nehodu v pravém pruhu a zpoždění 10 minut. Následně se jede pomalu od sjezdu na Krč k Barandovskému mostu. Čekejte dalších téměř 15 minut navíc. Ve Vilzonově z centra se jede pomalu od hlavního nádraží na Hlávku v most, tam se jede kvůli opravám jedním pruhem zdržení 15 minut. A na Novopatské směrem na D8 zůstává kolona v celé délce, je to kvůli omezení ve Kbelské. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Teď ještě o počasí. V noci bude polojasno až skoro jasno a teploty klesnou na 12 až 10 stupňů Celsia, na okrajích města jenom na 8 stupňů Celsia. Zítra bude převážně oblačno a teploty vystoupí během dne na 20 až 22 stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský

0: Rolnický fond podal žalobu na firmy Agrofertu kvůli Babišově střetu zájmů. Ukončení regulace cen paliv se podle asociace petrolejářů naplno projeví až v dalších dnech. Kajakář Jakub Krejčí byl na mistrovství světa druhý v časovce kajak krosu a zítra čekáme polojasnou oblohu, teploty maximálně 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Podporný a garanční rolnický a lesnický fond podal žaloby na 28 dceřiných firem z holdingu Agrofert. Informoval o tom na svém webu. Chce vrátit podporu ve výši 22 milionů korun. Tolik dostaly firmy na dotacích mezi lety 2017 až 2021, kdy byl Andrej Babiš z hnutí ANO poprvé premiérem. Vymáhají je kvůli údajnému porušení zákona o střetu zájmů. Firmy dobrovolně podporu už dřív nevrátily. Fond proto podal žalobu. Agrofert s údajným porušením zákona nesouhlasí, říká mluvčí holdingu Pavel Heřmanský.
2: Stále platí, že jsme přesvědčeni, že jsme dotace čerpali v souladu se zákonem a máme na ně nárok.
0: Soudy v Česku i Evropské komise považují Babišův střet zájmů v jeho prvním volebním období za nevyřešený. Podle nich měl na Agrofert v té době vliv. Konec vládní regulace cen paliv zatím neměl podle ministra dopravy za SPD Ivana Bednárika tak silný dopad, jak se očekávalo. Prodej pohonných hmot se ode dneška znovu řídí jen trhem. Regulace skončila o půlnoci po více než 3 měsících. Stát během té doby určoval cenové stropy. Na naftu zároveň platilo taky snížení spotřební daně. Podle mluvčího České asociace petrolejářského průmyslu Václava Louly se právě zvýšení spotřební daně začíná v cenách nafty projevovat. Na celkové hodnocení dopadu ukončení regulací je ale podle něj příliš brzy.
3: To období, kdy se tam promítá daň, může být i několik dnů. Bude záviset, jak čerpací stanice prodávala do neděle a jaké má zásoby a jak si objednala další závoz ode dneška, který už je z vyšší spotřební daň.
0: Ve francouzské národní knihovně v Paříži objevili dosud neznámý Mozartův rukopis z roku 1778. Obsahuje dosud nevydanou hudbu pro flétnu a harfu i záznamy z jeho výuky kompozice. Odborníci nález označují za jeden z nejvýznamnějších mozartovských objevů posledních desetiletí.
4: Jde o malý sešit o 44 stranách, který obsahuje dosud neznámou Mozartovu hudbu. Rukopis ale nevznikl pouze jeho rukou. Mozart skladbu začal zapisovat a dokončila ji jeho studentka.
5: Říká nálezce rukopisu Onsoa Pierre Goua z francouzské národní knihovny. Podle muzikoložky Jany Frankové z Moravské zemské knihovny přináší objev i nové svědectví o Mozartově životě.
6: Je to nález, který velice významným způsobem dokládá Mozartovu pedagogickou činnost.
5: Nově objevené skladby nahrálo Radio France. Nahrávky jsou na jeho webu volně dostupné do středy 22. července. Marek Gensl, Radiožurnál.
0: Vodní slalomář Jakub Krejčí získal na mistrovství světa stříbro v časovce kajak krosu. Nestačil jen na Brita Clarka, a to o 16 setin sekundy. V Oklahoma City teď stejnou disciplínu absolvují ženy, včetně 3 českých závodnic. A zítra bude převážně oblačno, ráno a večer místy polojasno až skoro jasno, teploty maximálně 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: A teď už aktualizované dopravní informace a Jarda Koller.
8: Hezký večer. Na pražském okruhu směrem na letiště zase zde na Lochkov stojí porouchaný kamion na 15. kilometru, blokuje pravý pruh. Kolonu čekejte už za dálnicí D1 ze 78. kilometru a zpoždění přes 20 minut. Na jižní spojce směrem na Barandovský most u nájezdu ze Strašnic řeší nehodu, blokovaný je pravý pruh, je tam kratší kolona z Lanového mostu, provoz zeslábl. Znovu se jede pomalu ještě krátce před Barandovským mostem. Ve Vilzonově směrem z centra se zkracuje kolona před Hlávkovým mostem, tam je omezení, pomalu pojedete od Bulhara. A na Novopatské směrem na D8 zůstává kolona v celé délce, je to kvůli omezení ve Kbelské. Šťastnou cestu a dobrý večer.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

skončilo mistrovství světa ve fotbale, Španělsko je mistrovským týmem a my si za chvilku připomeneme hymnu letošního MS ve fotbale Shakira a Barnaboy. Pak nám zaspívá Ray. A třeba Jason Derulo. Tolik k muzice, no a právě dnes by se skvělý bavič, vypravěč, komik, textař, zpěvák a především ho znáte jako parťáka Miloslava Šimka, Jiří Grossman, dožil 85 let a my si ho připomeneme už za chvíli v našem vysílání, tak si na to počkejte. Já jsem Petr Zajíček, hezký večer.

0: No matter what, tak to byly Boyzone. Besídka z vlastní školy, návštěva cirkusu nebo třeba maturitní večírek, tak to jsou tři z desítek povídek, které společně napsali Jiří Grossman a Miloslav Šimek. První jmenovaný Jiří Grossman by se dnes dožil 85 let. Zemřel ale předčasně velmi mladý v pouhých 30 letech v roce 1971. Přesto za sebou zanechal mimořádné dílo humoristické i textařské.
1: Jako kotě si přijíst a víčka mír zavřená.
2: Muž mnoha talentů, navíc galantní, zdvořilý a vtipný, takový byl Jiří Grossman, divadelní kolega Miloslava Šimka z přelomu 60. a 70. let.
3: V životě lidském nachází se několik pěkných momentů. První dětské krůčky, překonání strachu z polednice, vstup do pioníra, vyloučení z pioníra a od 14 let pravidelné mejdany, kde se utuží kolektiv a pubertální představy nabídou konkrétních forem.
2: Už ve škole ho zajímala hudba, vedl školní orchestr a tíhnul také k divadlu. Komediální talent zdědil po rodičích, kteří jezdili s kočovnou společností. Miloval Slávii, fotbalový klub i kavárnu. Právě tam s Miloslavem Šimkem psali legendární povídky. U stolu, kterému říkali tradiční.
3: A dokonce jsem býval i hlavním hrdinou dětských radovánek. Maně vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se hrála i několikrát denně a v níž jsem byl vždy ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka.
2: S Miloslavem Šimkem začali vystupovat v 60. letech v klubu Olympic, který působil na místě dnešní Ypsilonky. Na pozvání Jiřího Suchého pak svá čísla přenesli do Semaforu a vyprodávali návštěvní dny nejen díky četbě povídek, ale také scénkami. Třeba v této se snažili vymyslet hit.
4: Onehdy jsem po ránu točil klikorum pálu.
5: Takhle, a nemohl by si po ránu točit klikou lanovky? Onehdy jsem po ránu točil klikou lanovky, když jsem předtím posvačil trochu teplé vánočky.
2: Herecké nadání zužitkoval i ve filmu Zločin v Šantánu, kam ho v roce 1968 obsadil režisér Jiří Mencl. Cítil se být ale především textařem. Pro Pavla Bobka napsal O ruby, nechtěj mi lásku brát, nebo Mou dívku N. Pro Evu Olmerovou hit Čekej tiše. Ale nejčastěji psal pro Naďu Urbánkovou. Té daroval také svůj poslední a zároveň nejsilnější text.
6: Vždyť já chci jen žít, jak žít se má.
2: Skladba Závidím nabyla na síle až poté, co se naplnil osud jejího autora. Jiří Grossman zemřel předčasně v prosinci 1971 v pouhých 30 letech. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: No Son of Mine, začátek 90. a Genesis. Teď už pražské typy, které připravil do vysílání Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Vydejte se na prohlídku karlínského sídliště Invalidovna. To vzniklo jako modelová čtvrť nových přístupů k bydlení. Objevíte místo, kde se rodily představy o ideálním městě budoucnosti a dozvíte se, které nápady fungují dodnes. Projdete si různé typy panelových domů i konstrukčních inovací a uvidíte, jak tehdejší urbanisté uvažovali o sídlišti jako o městě ve městě. Tuhle i další procházky, které jsou určené nejen pro Pražany, pořádá Prague City Tourism a detaily najdete na webu prague.eu. A na co do kina? V DOXu budou v úterý večer promítat film Orwell 2+2=5. To je komplexní celovečerní dokument o vizionářském autorovi George Orwellovi. Vidět ho můžete na velkém plátně v letním kině v holešovickém DOXu, a to v úterý od 9:30 večer. A příjemné nejen kulturní zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Ceny pohonných hmot po zrušení stropů zatím výrazně nerostou. Americká sonda Viking 1 přistála na Marsu přesně před 50 lety. Do druhého kola turnaje Live Sport Prague Open postoupily v dnešním programu tři české tenistky a zítra čekáme přehánky teploty maximálně do 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: O cenách benzínu a nafty znovu rozhoduje trh. Podle ministerstva dopravy se konec cenových stropů neprojevil tak silně, jak se čekalo. Na pumpách zatím zdražila hlavně nafta, u které se vrátila spotřební daň k původní sazbě. Regulace skončila o půlnoci po více než třech měsících.
2: Třeba v Liberci zůstaly ceny stejné. V jižních Čechách zdražila nafta oproti pátku o 3 koruny a 60 haléřů. Paní Rozály z Prahy ceny zatím neodrazují.
3: Je to drahý, ale furt je docela snesitelný. Zatím to nevypadá, že budu ježdění autem nějak jako omezovat. Jen se bojím toho, že ty ceny budou růst dál.
2: Ceny závisí i na tom, jak starou naftu a benzín pumpy prodávají, říká mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Václav Loula.
4: Bude záviset, jak čerpací stanice prodávala do neděle a jaké má zásoby.
2: Vláda je podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD v případě zhoršení situace na světových trzích připravená regulaci obnovit. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
0: Katedrála na předměstí Kutné Hory Sedlec nabízí speciální prázdninové večerní prohlídky. Organizátoři z místní farnosti na ně zvou každé pondělí až do 24. srpna. Prohlídky začínají v 8 hodin večer.
5: Speciální večerní prohlídky jsou za svitu svíček a zpěvu gregoriánského chorálu. Chrám návštěvníkům ukáží průvodci v kostýmech. Návštěvníci si projdou třeba klenotnici, Santýnyho schodiště a na závěr si taky poslechnou varhaní koncert. Vstupenky je lepší si zajistit v předstihu na webu festivalu Kutnohorské léto. Z Kutné Hory Michal Trnka, Český rozhlas.
0: Na den přesně před 50 lety přistála na Marsu americká sonda Viking 1. Byla první, které se podařilo poslat snímky z povrchu planety a odebrat vzorky hornin. V provozu byla 6 let.
6: Hladké přistání na Marsu oznámila americká NASA 20. července 1976. Sonda Viking 1 sice přistála až několik let po sovětském Marsu 3, ten se ale krátce po dosednutí odmlčel. První data z povrchu tak poslala až americká sonda. Pátrala hlavně po mikroorganismech, řekl v dokumentu NASA planetární vědec Richard Young. Jestli na Marsu je nebo byl život, to vědci doteď nezjistili. Martin Srb, Český rozhlas.
0: Do druhého kola turnaje Live Sport Prague Open postoupily v dnešním programu tři české tenistky. Maria Bousková, Lucie Havlíčková a Dominika Šalková. Z domácích hráček na štvanici vypadla pouze Alisa Oktiabreva. A zítra bude převážně oblačno, ráno a večer místy polojasno až skoro jasno. Odpoledne čekáme taky ojedinělé přehánky. Teploty maximálně 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Taky přes pokročilou hodinu i po 20. hodině máme komplikace v dopravě. Tak nejprve Pražský okruh směrem Ruzyně několik kolon. Příčina je před sjezdem na Barrandov omezení na 15,5 kilometru v pravém jízdním pruhu. Nepojízdný kamion, regulují se kvůli tomu vjezdy do tunelů. Kolona nákladňáku začíná už kousek za sjezdem z D1. Osobní auta to mají lepší oběd přes Prahu po jižní spojce podle aktuálních informací. Na městském okruhu směr Troje překáží následky nehody nebo poruchy za vjezdem do komplexu Blanka. Je to v pravém jízdním pruhu. A D8 na 9. kilometru směr do Prahy je odstavené osobní vozidlo, ale horší to ještě o něco dál. D8 v opačném směru z Prahy na Ústí nad Labem na exitu 29 Roudnice je úplně neprůjezdná. Na 31. kilometru odklízí následky nehody nákladního vozidla. Objíždí se to po silnici 608, tak s tím počítejte. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: A tady už hudební nedílka, nebo nabídka po 20. hodině. Ray Dalton. Pak třeba Alex Warren. A bude tady i Taylor Swift. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký pondělní večer.

0: Desítky let ležel bez povšimnutí v knihovním depozitáři. Teď se ukázalo, že malý sešitek skrývá dosud neznámou hudbu Wolfganga Amadea Mozarta. Skladatelův rukopis objevili ve francouzské národní knihovně. Nejde ale jenom o nové melodie. Sešit s kompozičními cvičeními a skladbami pro flétnu a harfu odhaluje i to, jak Mozart vyučoval a vedl svou studentku. Francouzští experti objev konzultovali i v Moravské zemské knihovně.
1: Právě slyšíme úryvek z Allegra C dur pro flétnu a harfu z nově nalezeného rukopisu Mozartova, který patří do sbírek Francouzské národní knihovny v Paříži.
2: Nahrávku dosud neznámé Mozartovy skladby popisuje muzikoložka z Moravské zemské knihovny Jana Franková. Vznikla po letošním objevu rukopisu v Paříži a pořídilo ji Radio France. Rukopis samotný našel kurátor Antoine Pierre Gua z Národní knihovny Francie.
3: Mluvím jen trošku česky, ale mám rád váš krásný kraj a váš jazyk. A také rád spolupracuji s doktorkou Janou Frankovou z Moravské zemské knihovny.
2: Jak říká nálezce rukopisu pro Český rozhlas, samotný objev byl vlastně dílem náhody.
4: Pracoval jsem na zpřesnění katalogu asi 20 anonymních hudebních rukopisů ze 17. a 18. století, které mě zaujaly.
2: V únoru si jeden z anonymních rukopisů odnesl do kanceláře. Obsahoval dva různé druhy písma a jeden z nich mu připadal povědomí.
4: Vzpomněl jsem si, že jsem před několika týdny prohlížel několik Mozartových rukopisů. Když jsem je porovnal, zjistil jsem, že všechny charakteristické znaky jednoho z rukopisů odpovídají Mozartovu písmu.
2: Podezření pak konzultoval s dalšími odborníky. Ti potvrdili, že jde o sešit z Mozartových lekcí kompozice z roku 1778, kdy skladatel při svém posledním pobytu v Paříži vyučoval mladou šlechtičnu.
4: Jde o malý sešit o 44 stranách, který obsahuje dosud neznámou Mozartovu hudbu. Rukopis ale nevznikl pouze jeho rukou. Mozart skladbu začal zapisovat a dokončila ji jeho studentka.
2: Objev zároveň zachycuje další mezeru v Mozartově životopisu. Rukopis totiž dokládá jeho pedagogickou činnost, vysvětluje Jana Franková.
1: Tato žačka celým jménem Marie-Louise Philippine de Monnier de Guin byla ve své době 19-letá vynikající harfenistka.
2: Nově objevenému rukopisu vtisklo zvukovou podobu Radio France. Nahrávky jsou na jeho webu volně dostupné do středy 22. července. Marek Hensel, Český rozhlas. Praha žije hudbou.
5: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Tak tolik švédští Roxette na Rádiu Praha. Už tento týden budou hlavními hvězdami na festivalu Benátská v Liberci. Respektive Roxette samozřejmě v novém složení, tedy Per Gessle zůstává, ale musel si samozřejmě přizvat k sobě za Marie Fredriksson jinou zpěvačku. Už tady byli v tomto novém složení v Praze v O2 aréně, tuším někdy v minulém roce, takže tentokrát, kdo je máte rádi, tak můžete dorazit na staré dobré hity určitě do Liberce na Benátsku, na festival Benátská. No a teď už to, co vás možná zajímá ještě více, a to je, co budeme hrát za zhruba 35 minut tady u nás na Rádiu Praha, tady po 9. hodině. Tak je pondělí a to znamená jediné, je to hudební speciál Vinyl, jediný hudební speciál celého týdne, o kterém rozhodujete vy, naši posluchači, svým hlasováním. To hlasování jako vždy skončilo na Facebooku Rádia Praha dnes ve 12 hodin a téměř celý ten minulý týden, kdy běželo, bylo jasné, že budeme hrát Stony a nic na tom nezměnilo. Takže Madonna se svým novým albem Confessions 2 musí počkat na někdy jindy, na možná o něco slabšího soupeře, protože Stouni to převálcovali, nebo vy, svým hlasováním, a tím pádem budeme po 9. dávat LPčko Foreign Tongues, tedy cizí jazyky. Je to 25. studiovka, album, které vyšlo nedávno, 10. července přesně. No a jsou tam tak skvělí hosté jako Sir Paul McCartney nebo zpěvák The Cure Robert Smith. Ale především jde stále o hudbu, která je pro Stouni na prvním místě. A je to až neuvěřitelné, ale o v uvozovkách dinosaury, říkám to opravdu v tom nejlepším slova smyslu, je neskutečný zájem. Každý měsíc si je jenom na Spotify, považte, poslechne na 30 milionů lidí. U nás je momentálně album, toto nové album, nejprodávanějším CDčkem i LPčkem, a třeba Madonna, se kterou právě Stouni soupeřili ve vašem hlasování, tak ta je až na druhém, respektive třetím místě. Takový ohlas má určitě svůj důvod. Jedním je dlouhá řada fanoušků, dnes už můžu říct mnoha generací, kteří čekají na to, až prostě Stouni cokoliv udělají, třeba jenom vyjedou na turné. Toho bychom se apropo měli dočkat také, a to snad v příštím roce. Dalším důvodem je minulá deska Hackney Diamonds, která se neskutečně povedla a získala Grammy, takže další zájem od lidí, kteří ani nejsou právě fandy této formace. No a do třetice, můj dojem, je tady nemalá skupina lidí, kteří jsou prostě rádi za každé kvalitní album v současnosti, které ještě vychází z doby, kdy se muzika dělala poctivě a nebyl to pouhý biznis. No, uslyším hlasy, že Stounům peníze určitě nesmrdí, no a nezlobte se, oni mají vyděláno na několik generací dopředu, takže o prachy tady opravdu nejde. Daleko silnější je to puzení vůbec něco dělat ještě v jejich věku, být v kontaktu s posluchači, ale to všechno přijde až s věkem a na to mají v tomto ohledu pánové opravdu právo. Mick Jagger v neděli totiž oslaví 83. narozeniny, Keith Richards tohoto věku dosáhne v prosinci tohoto roku a v uvozovkách mladíček Ronnie Wood bude mít příští rok teprve 80. Jsou prostě neskuteční, popírají čas, prostor, všechno a budou tady po 21. hodině. Tak poslouchejte jejich nejnovější desku.

0: Dělníci dělají novou fasádu na středověké tvrzi v Hradenině na Kolínsku. Pokračuje tak její rozsáhlá oprava. První práce tu začaly před 13 lety. Středočeský kraj za opravy už zaplatil kolem 16 milionů korun. První návštěvníci by se mohli areál prohlédnout v roce 2030.
1: Za plotem areálu se u třípatrové kamenné věže potkávám s architektkou Irenou Hrabincovou, která s muzeem spolupracuje na obnově hradenínské tvrze.
2: Určitě mě zaujalo to, že se jedná skutečně o unikátní památku, která byla ve velice zdevastované stavu. A co mě asi baví na architektuře nejvíc, je dělat z něčeho, co je hodně zničené a ošklivé, něco krásného a užitečného.
1: Připravit plán oprav podle ní byla výzva. Na nádvoří stojí vysoká věž s menší schodišťovou věží, bašta a statkářský dům z 19. století.
2: V tom kontextu velice semknutého prostoru se vrství různá historická období a různé stavební slohy a zároveň není vždy dochované, jak určité prvky vypadaly.
1: Projektanti tu často vychází z fotografií, nákresů nebo rytin. Například střechu nad šestiúhelníkovou baštou si ale museli vymyslet.
2: Jediný dochovaný krov byla sedlová střecha, která ale byla tak zvláštně nasazená na dům, který měl polygonální půdorys. Sedlová střecha byla jednoduchá, dobře se jim to dělalo, ale nevypadalo to úplně ideálně.
1: Dodala architektka Irena Hrabincová. Historický význam tvrze zdůrazňuje i Vladimír Rišling, ředitel regionálního muzea v Kolíně, které památku spravuje.
3: Ta tvrz je jednou z nejcennějších památek svého druhu v České republice, protože je to naprosto mimořádně zachovalá ukázka středověkého venkovského sídla drobné šlechty.
1: Tvrz nechal postavit v roce 1430 kutnohorský měšťan Mikuláš Písek. Do 18. století tu bydlela šlechta, potom areál měnil majitele. Od poloviny minulého století chátral.
3: Celý ten areál byl velice těžce zdevastován v době socialismu, kdy tady hospodařil státní statek. Takže tvrz se brzy dostala na seznam nejohroženějších památek v České republice.
1: V roce 2012 tvrz koupil Středočeský kraj a dal ji do správy Kolínského muzea. O rok později začaly rozsáhlé opravy.
3: Postupujeme poměrně pomalu v několika dílčích etapách. Teď kromě vlastně opravy toho vnějšího pláště věže by do konce roku měla proběhnout oprava střechy na statkářském domě.
1: Od roku 2013 zaplatil Středočeský kraj za opravu památky 16 milionů korun, říká mluvčí Nikola Samcová.
4: Kromě etapy, která v současnosti probíhá, se jednalo o statické zajištění věže a její nové zastřešení, celkovou rekonstrukci renesančního mostu, zastřešení bašty a zastřešení severního křídla.
1: Práce podle ní ještě nejsou u konce.
4: Tvrz v Hradenině je cenou historickou památkou a její obnova umožní zřízení nových expozic a rozšíření kulturní nabídky pro návštěvníky.
1: První návštěvníci by se sem mohli podívat v roce 2030. Z Hradenína na Kolínsku, Alena Junová, Český rozhlas.
5: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Tak to byla Pink na Rádiu Praha, teď už je tady 21. hodina, čas na další dnešní zprávy, které opět připravila Sabina Vosecká. Hezký večer.
1: Hezký večer.

0: Rolnický fond podal žalobu na firmy Agrofertu kvůli Babišově střetu zájmů. Přesně před 57 lety vstoupil první člověk na povrch měsíce. Ondřej Cink ovládl po 8. domácí šampionát v cross country horských kol a zítra čekáme přehánky teploty maximálně 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond podal žaloby na 28 dceřiných firem z holdingu Agrofert. Informoval o tom na svém webu. Chce vrátit podporu ve výši 22 milionů korun. Tolik dostaly firmy na dotacích mezi lety 2017 až 2021, kdy byl Andrej Babiš z hnutí ANO poprvé premiérem. Vymáhají je kvůli údajnému porušení zákona o střetu zájmů. Firmy dobrovolně podporu už dřív nevrátily. Fond proto podal žalobu. Agrofert s údajným porušením zákona nesouhlasí, říká mluvčí holdingu Pavel Heřmanský.
2: Stále platí, že jsme přesvědčeni, že jsme dotace čerpali v souladu se zákonem a máme na ně nárok.
0: Soudy v Česku i Evropská komise považují Babišův střet zájmů v jeho prvním volebním období za nevyřešený. Podle nich měl na Agrofert v té době vliv. Seniorům nad 80 let by měli od příštího roku růst penze každých 5 let o 500 korun. Počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který dnes schválila vláda. Století by si přilepšili dokonce o 3000 korun. Teď systém funguje od 85 let. Podle ministerstva je péče s rostoucím věkem nákladnější. Rostou například výdaje na sociální a zdravotní služby. Plošné zvyšování kritizuje bývalý ministr práce a sociálních věcí poslanec Marian Jurečka z KDU ČSL. Podle něj má být navyšování cílenější.
3: Valorizace na základě věku nedává úplně logiku, je to rozdávání peněz plošně, daleko více našim seniorům by pomohlo, kdyby stát mohl zvýšit adresnou cílenou pomoc například formou zvýšení příspěvku na péči, zvyšováním dostupných kapacit sociálních a zdravotních služeb.
0: Návrh počítá od roku 2028 taky se zvyšováním penzí pracujícím důchodcům. Naopak v něm není avizované zastropování důchodů nad 65 let. Přesně před 57 lety vstoupil první člověk na povrch měsíce. Americký astronaut Neil Armstrong se na něj během letu Apollo 11 spustil v lunárním modulu spolu se svým kolegou Edwinem Aldrinem. Oba astronauti strávili na měsíci přes 2 hodiny. Během toho měli za úkol provést několik vědeckých experimentů. Nazbírali například přes 20 kilogramů měsíčních hornin nebo měřili složení slunečního větru. Tereza Tvarůžková se stala poprvé v kariéře mistryní republiky v cross country horských kol. Na šampionátu ve stupně porazila obhájkyně zlata Adélu Holubovou. Závod mužů ovládla česká jednička Ondřej Cink. Cyklista z újezdu u Svatého kříže vybojoval rekordní 8. zlato. A ještě počasí, zítra bude převážně oblačno, ráno a večer místy polojasno, odpoledne čekáme taky přehánky. Teploty maximálně 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Rádio Praha.
4: Dvě legendy se vrátily novými alby. Několik dní po vydání jsme vám je nasadili i do hlasování. Madonna se v něm musela sklonit před nejstarší rockovou kapelou světa The Rolling Stones. Dnes večer bude na Praze jejich nejnovější album Foreign Tongues, tedy to, co se do 55 minut vejde z desky, která má 66 minut. Chybět bude třeba promo single Mr. Charm, který uslyšíte hned po 10. v repríze hitu týdne. O málo které desce bylo poslední dobou tolik napsáno právě jako o nových Stonech. Všechny hudební servery a časopisy rozebrali desku do posledního tónu. I každého hvězdného hosta a jeho přesnou roli a nebylo jich málo. My si nejnovější dílo Stonů dneska raději poslechneme. Deska je samozřejmě skvělá. Co jiného byste chtěli od chlapů, kteří muziku dělají přes 60 let? Co je asi nejlepší? nejpozoruhodnější je ten neuvěřitelný elán a energie, která z desky sálá. To nezní jako dílo chlapů s 8 křížky na krku. Hlas Micka Jaggera nestárne, snad naopak zraje. Se zvukem a aranží výrazně pomohl o generace mladší producent Andrew Watt. Ten si s Nestory sednul naprosto skvěle. Je to prostě jízda, která by se snad nejlépe dala vystihnout dalším songem Stonů z roku 1974. It's only rock and roll, but I like it. Je moc dobře, že deska vyšla a s ní je na tom světě podstatně líp. Staré dobré časy na vás dýchnou z vinilových drážek v tom nejlepším současném soundu. Děkujeme za všechny vaše hlasy, užijte si na Praze nové The Rolling Stones, Foreign Tones.

0: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.
1: Je 22 hodin.
2: Bylo 22 hodin. Zákaz telefonů ve školách by mohl začít platit od září příštího roku. Rozhodla o tom vláda. Praha vyčlenila 13 milionů korun na zhotovení repliky zřícené sochy u Barandovského mostu. Česká výprava zahájila mistrovství světa ve vodním slalomu ziskem 2 medailí. A zítra čekáme přehánky, teploty maximálně do 22 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Vláda podpořila zákaz používání mobilů ve školách. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Zákaz by mohl platit od příštího září. Týkat by se měl mateřských a základních škol i nižších ročníků víceletých gymnázií a konzervatoří.
4: Nově by děti nemohly telefony používat ani o přestávkách ve družině i jídelně, říká ministr školství Robert Plaga za ANO.
5: Neomezujeme školy v tom, jakým způsobem ty telefony budou zabezpečeny, to znamená, jestli využijí nějakých skříněk, ať už centrálních nebo ve třídách.
4: Užívání mobilu už ale reguluje zhruba 90% českých škol. Učí děti, aby je využívali smysluplně a jen s dovolením učitele. Pokračuje ředitel Pražské základní školy Londýnská Martin Ševčík.
6: Ten systém funguje, děti mobily po přestávkách u nás nepoužívají léta a plošný zákaz nepovažuji za šťastné řešení.
4: Plošný zákaz kritizuje taky dětský ombudsman Martin Beneš. Veronika Sudková, Český rozhlas.
2: Praha postaví repliku betonové sochy, která se zřítila před víkendem u Barandovského mostu. Na zhotovení plastiky s názvem Rovnováha od sochaře Josefa Klimeše vyčlenili pražští radní 13 milionů korun. Nová plastika vznikne z modernějších materiálů, především z vysokopevnostního betonu, který má zajistit delší životnost díla. Město zároveň prověří stav podesty, na které plastika stála. Čínské internetové tržiště AliExpress musí Evropské unii zaplatit pokutu ve výši 550 milionů eur, v přepočtu přes 13 miliard korun. Oznámila to Evropská komise. Společnost podle ní nedostatečně bránila prodeji nelegálního a nebezpečného zboží zákazníkům v Evropě.
7: Na internetovém tržišti AliExpress kolovalo podle Evropské komise mnoho nelegálních produktů, od padělků až po nebezpečné hračky a kosmetiku. A i když bylo toto nebezpečné zboží odhalené, tak stále zůstávalo dostupné online i několik týdnů, jako vedl mluvčí Evropské komise Thomas Renier. Společnost tím podle unijní exekutivy porušila akt o digitálních službách. Musí zaplatit pokutu a situaci napravit. Sankce ve výši víc než 500 milionů eur je dosud nejvyšší, jakou Evropská komise podle této legislativy udělila. AliExpress uvedl, že s rozhodnutím Evropské komise nesouhlasí a pokutu považuje za nepřiměřenou. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Česká výprava zahájila mistrovství světa ve vodním slalomu ziskem 2 medailí. V časovce kajak krosu vybojovali v Oklahoma City stříbro Jakub Krejčí a Kateřina Beková. Mezi muži vyhrál o 16 setin sekundy Brit Clark a mezi ženami o pouhé 3 setiny Australanka Foxová. Do sobotních vyřazovacích jízd se kvalifikovali taky Matyáš Novák, Vít Přindiš a Olga Samková. Zítra čekáme přehánky, bude převážně oblačno, ráno a večer místy polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty do 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Hit týdne.
8: Startuje další.

0: Eva Farna totiž právě vstupuje do 8. posledního týdne. Jdeme na to? První dvě nasazené novinky si tentokrát roztočíme doslova z vinilu.
1: Hit týdne.
2: Nasazená novinka.
0: The Rolling Stones vydali své 25. studiové album Foreign Tongues. V Británii s ním získali už 15. albovou jedničku, čímž dorovnali Beatles, a právě z nové desky vybíráme skladbu Mr. Charm.

0: Hit týdne.
1: Nasazená novinka.
2: U vinilu ještě zůstaneme. Madonna se na 15. studiovém albu Confessions 2 vrací na taneční parket a skladba Danceteria odkazuje už svým názvem na slavný newyorský klub, ve kterém na začátku 80. let sama vystupovala. Madonna, Danceteria.

0: Hit týdne.
1: Nasazená novinka.
2: Teď jedna z pořádných countryovek z Texasu, tedy vlastně o Texasu. Ella Langley totiž pochází z Alabamy. Její Choosin Texas ovládlo americký Billboard Hot 100 a v aktuálním britském žebříčku se drží v první desítce. Ella Langley, Choosin Texas.

Halsey na jaře rozšířila album The Great Impersonator o několik nových skladeb. Jednou z nich je Carried Away, píseň o chvíli, kdy už člověk nemá sílu dál nést tíhu nefungujícího vztahu. Halsey, Carried Away.

a na závěr domácí novinka. Miraj Navrátil vzpomíná na prázdniny u babičky, její velkou zahradu a malinový sirup, který se pro něj stal symbolem dětství. Výsledkem je letní nostalgický singl Malinovej sirup.

britském singlovém žebříčku se právě přepisuje historie. Sam Fender a Olivia Dean nazbírali se skladbou Rein Me In už 17 týdnů na prvním místě. Nebylo to sice 17 týdnů v kuse, na vrchol se několikrát vraceli, ale v celkovém součtu jde o nový rekord mezi britskými interprety. Překonali 15 týdnů skladby Love Is All Around od Wet Wet Wet i 16 týdnů, které na jedničce strávil Bryan Adams. Ten si ovšem dál drží jiný rekord, jeho 16 týdnů následovalo nepřetržitě za sebou. Samu Fenderovi a Olivia Dean teď chybí jediný týden k vyrovnání absolutního rekordu. Frankie Lane byl totiž v roce 1953 se skladbou I Believe na britské jedničce celkem 18 nesouvislých týdnů. Novinky jsme si představili, do britského chartu nakoukli a teď už jdeme na pořadí hitu týdne Rádia Praha, které jste vy sestavili svými hlasy na našem webu praharozhlas.cz. Desítka je nová, skladba, která se v našich rádiích pořád hraje opravdu hodně. Tady je Milky a Just the Way You Are.

0: Deváté místo a druhá novinka. Street 69, život z větší výšky.
1: Svět se točí někdy trochu pospátku a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny zvyschovám si na...

0: Máte rádi novinky?
1: Tak si nalaďte každou středu nejnovější hity v pořadu Hot Zone. Jedině na Rádiu Praha.
2: Sedmé místo znamená posun o jednu příčku nahoru. Je tady Katy Perry, Watch It Burn.

0: Páté místo a nejvýše postavená novinka tohoto kola. Kateřina Marie Tichá věnovala byt 66 místu, ve kterém prožila kus svého života, velké lásky i zklamání. Je to první singl z její připravované desky a vy ho posíláte rovnou do top 5. Kateřina Marie Tichá, byt 66.
1: Mažu stop

Třetí příčka zůstává beze změny. Jsou tady Andrea Bocelli, David Guetta, EJ a Megan Thee Stallion. DNA, More Than a Game.

0: Hit týdne.
1: S Honzou Chlaněm.
2: Tři novinky znamenají, že nás také tři skladby museli opustit. Z desátého místa po dvou týdnech vypadávají Krištof a Dominik Alagia, Půlnoční hřích. Ze sedmé příčky po třech týdnech odchází Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

na druhém místě a tady je skok hned o 4 příčky. Eva Farna se z Perpetuum mobile dostala ze šestky až na stříbrnou pozici. Zároveň je ale v pořadí 8. týden, takže se podle pravidel hitu týdne loučí. A loučí se opravdu vysoko. Eva Farna, Perpetuum mobile. Yeah.

0: týdne. S Honzou Chlaněm.
1: Za chvíli si představíme nepřekvapivého vítěze 29. kola hitu týdne v roce 2026. Teď ale rekapitulace. 10. místo Milky, Just the way you are. 9. Street 69, Život z větší výšky. 8. příčka UDG, Odlétáš. 7. pozice Katy Perry, Watch it burn. 6. Leony a Kalem Scott, Stay. 5. místo Kateřina Marie Tichá, Byt 66. 4. příčka Sigala, Jaxomi, Island Kidron a Riptide. 3. místo Andrea Bocelli, David Guetta, EJ, Megan Thee Stallion a DNA, More Than A Game. No a druhá příčka Eva Farna, Perpetuum Mobile. Vítěz 29. kola? Na vrcholu se nic nemění. Botox vstupují do 7. týdne v pořadí a pyžamo dál zůstává na prvním místě. Wow!

0: A to je pro dnešek všechno. Díky, že posloucháte Hit týdne na Rádiu Praha. Od mikrofonu se loučí Honza Chlaň. Hlasovat pro svoje favority můžete na praharozhlas.cz a za týden se těším zase na slyšenou.
1: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz. Hit týdne. Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.
2: Rádio Praha.
1: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové.
3: Na Rádio Praha.
4: Lenky Vahalové. Posloucháte Rádio Praha, teď už s Lenkou Vahalovou a mým hostem tentokrát bude umělecký ředitel festivalu Colors of Ostrava Filip Košťálek. Jaké české a zahraniční hvězdy letos dorazí na festival? Na koho se můžeme těšit v rámci Melting Potu a jak se Filip Košťálek cítí v nové roli uměleckého ředitele po Zlatce Holušové? Tak nejen o tom budeme mluvit už za chvíli.

0: Lenky Vahalové.
1: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a se mnou ve studiu už je Filip Košťálek. Já vás zdravím po roce opět.
2: Dobrý den.
1: A naše dnešní téma Colors of Ostrava a vy jste tento rok poprvé, a teď doufám, že to řeknu správně, umělecký a kreativní ředitel. Nově.
2: Je to tak, zejména umělecký ředitel.
1: Po Zlatce Holušové. Tak jak se cítíte v nové roli?
2: Já se cítím skvěle, je to, vždycky říkám, víc práce, víc odpovědnosti, jinak vlastně všechno zůstalo při starém. To nejdůležitější je, že ten festival stále připravuje stejný tým a festival je týmová disciplina. Samozřejmě je to o tom nastavovat vize, strategie, přivést ty hvězdy, které chtějí návštěvníci vidět, ale mám radost, že mám k tomu kruce skvělé kolegy.
1: Já jsem si říkala, jakou jste třeba prošel změnou a tak jsem si představovala, jestli teď lítáte první třídou a máte ke snídaní kaviár?
2: Ne, vůbec ne. Naopak bych řekl, že no, opravdu jako pracuju více, ale zároveň to mnohem ještě taky jako možná o něco více naplňuje.
1: My jsme se o tom bavili i před rokem, ale potom už v rámci toho samotného festivalu, ten letos je 15. až 18. července, tak tam už malinko vydechnete, anebo tam je to ten největší hype?
2: Já mám trochu jinou sinusoidu práce než kolegové, protože pro mě ten největší hype je právě od září do prosince ledna, kdy se schání kompletní program a ty největší hvězdy na festival. A potom v tom dubnu, květnu se mi to trošku jako zlehčuje a zatímco celý tým maká na plné obrátky a ty kola už se točí naplno, tak já si můžu trošku oddechnout, ale potom samozřejmě, když už nastává to festivalové období červen, červenec, tak to už všichni příliš nespí a věnují se naplno festivalu.
1: Ale když se děje nějaký zásadní průšvih v dni konání festivalu nebo v tom období, tak volají asi vám.
2: Jasně, jsem jeden z těch lidí, který tady tohle musí řešit, ale zároveň je nás víc, protože se všechny ty případné problémy dějí v okamžicích a je potřeba na to mít víc čistý hlav.
1: Takže jste současně krizový manažer v tu chvíli.
2: Občas ano.
1: A teď rovnou ty hvězdy. Vypíchnu pár, vy mě doplníte. 21 Pilots, Teddy Swims, Moby, mimochodem všechny hrajeme na Rádiu Praha. Takže jak bylo těžké získat zrovna tuhle trojku, která bych řekla, že je takovým topem letos?
2: Vše to trvalo roky a roky práce. 21 Pilots, ty máme i díky toho, že u nás hráli před 4 lety. Teď se vrací s novým albem a při jednáních s agentem jasně zaznělo, že se k nám vrací, protože jim u nás bylo dobře. Líbilo se jim technická zázemí, publikum a tak dále. Takže budou mít novou show, bude to velké, tak jak jsme u nich zvyklí. U Mobyho, který vystoupí v pátek, to bylo opravdu o 6, možná 8 letech práce, kdy jsme každých pár měsíců psali, kontaktovali agenta, jestli už konečně ten Moby nevyráží na tour. No a nakonec nám tak mimo děk před rokem a půl řekl, jo, teď už by to šlo a pozor, nepojede jako DJ, ale s celou kapelou. Mm-hmm. A takže se do Česka vrací po 17 letech. Je to opravdu dlouho a uvidíme ho v plné parádě se spoustou muzikantů na pódiu. No a tedy Swims, to je vlastně nejnovější hvězda v tom veřejném prostoru. O tom jsme začali snít zhruba před 2 lety. Když jsme jeli na konferenci do Londýna, tak doslova hrál všude. Od nákupních center přes letiště, přes taxíky. Jsme si říkali, toho musíme mít. Nepovedlo se to loni, povedlo se to až letos, kdy vyráží na evropské turné a potom, co jsem viděl právě na Coachelle v Americe, kde vlastně kapely vždy vytáhnou to nejlepší, co mají v záloze, tak ten jeho hlas je skvostný a ta show ještě lepší.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Se mnou je stále Filip Košťálek a já jsem vypíchla ty pro mě hlavní hvězdy 21 Pilots, tedy Swims a Moby. Ti budou tedy na letošním festivalu Colors of Ostrava. Ale za vás, koho byste z těch zahraničních hvězd vypíchl? Klidně i ty méně známá jména.
2: Rozhodně je to projekt Tomora, protože jsme první český festival a jeden z mála festivalů na světě, který tenhle projekt přivítá. Je to projekt norské zpěvačky Aurory, ta už k nám teda přijede po třetí, která, a ta se spojila s vlastně o generaci, možná o dvě generace starším Tomem Rowlandsem z Chemical Brothers. Udělali spolu album a vyráží na první společné tour, takže to pro hudební fanoušky bude ještě o to větší svátek. No a potom rozhodně Audrey Nuna. Tu lidé můžou hrát, znát z uskupení Huntrix, nebo taky z filmu K-pop Demon Hunter, z lovkyně démonů. K-pop pobláznili to naprosto snad všechny po celém světě, zejména o tom své budou vědět rodiče menších dětí. A tahle představitelka Miri, což je jedna z těch tří postav v lovkyních démonů, tak právě přijde k nám na Colors.
1: Vím, že posluchači a diváci často mají rádi ty specifické požadavky těch kapel. Je tam letos něco specifického?
2: Letos nás, co týče požadavku, příliš nic nepřekvapuje až na to, jak velké a objemné jsou ty tour parties, ty skupiny, které doprovázejí umělce. Třeba se zpěvačkou Lord přijede 70 lidí a na pódiu jich bude zhruba možná 8, možná 9, takže je to velký ansábl od maskérů, techniků, řidičů. Uvidíme, kdo všechno v té partě bude a to je zatím jeden z prvních požadavků, který máme, takže uvidíme, jak ty ostatní kapely budou se možná přeskakovat v rámci té početnosti tady té touring party.
1: Já vím, že jsem se ptala i loni v rámci našeho rozhovoru, ale vy jako ředitel máte prostor si některou z těch kapel poslechnout nebo opravdu pobíháte?
2: Já se snažím pobíhat po festivalu, abych to viděl co nejvíc, protože mě samozřejmě nezajímá až tak ten koncert samotný, protože ten jsem většinou viděl, ale zajímá mě, jak na to reaguje naše publikum, jestli je tam hodně lidí, málo lidí, jestli odchází, nebo jestli naopak přichází a jakou to má dynamiku u nás, protože každý ten koncert je jedinečný.
1: A znamená to, když jsme se bavili o těch zahraničních hvězdách, že v tuhle chvíli třeba už plánujete, dejme tomu, rok 2030 a máte zhruba představu, kdo třeba přijede?
2: Takhle daleko nevidíme. Takhle daleko nevidí ani samotné kapely. Možná často neví ani se budou spolu ještě. Ale většinou ty domluvy probíhají rok a půl dopředu, takže v těchto dnech už řešíme rozhodně rok 2027.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou ve studiu je Filip Košťálek, naše dnešní téma Colors of Ostrava a určitě bychom měli zmínit i české interprety. Barbara Kanizová, Bert and Friends, Kateřina Marie Tichá, Lenka Dusilová a tak dále a tak dále. Mimochodem nalákám, Barbara Kanizová bude brzo naším hostem, takže Colorsy probereme určitě i s ní.
1: Ostravačka.
0: Nicméně já věřím, že nápor českých kapel a českých interpretů je veliký. Píšou vám, máte v mailové schránce nabídky každý rok?
1: Píšou nám každý rok. Letos jsme udělali už tradičně open call, protože máme ještě takovou malou scénu Red Stage pro nové talenty, mladé kapely. A letos se nám přihlásilo přes 500 kapel, ze kterých musíme teda vybrat 16, takže těžká disciplína. Ale samozřejmě Colors of Ostrava znamenají stále i velkou hodnotu pro ty etablované interprety. A my se snažíme k tomu přistupovat tím stylem, abychom podpořili kapely, které vydávají nové album, opravdu jejich kariéra se razantně proměňuje k lepšímu a tak podobně, takže mám radost, že fakt k nám přijíždějí jak ty nejnovější objevy, tak stálice typu Miraj, IMT Smile a podobně.
0: Takže vy sledujete, jak ta kapela v ten daný rok je aktivní a když vydává desku nebo chystá něco velkého, tak je to i důvod vzít jí na festival.
1: Je to tak, protože český rybníček je malý a potřebujeme nějaký filtr a ten filtr je ta aktuálnost, trendovost.
0: Takže je to nějaký malý návod pro kapely, že ideálně třeba v květnu, v červnu něco vydat, aby mohli jet na Colorsy.
1: Ještě navíc máme rádi speciální projekty. Takže právě třeba Lenka Dusilová slaví 50 let, bude mít speciální koncert. Václav Havelka vystoupí s Elpidou, což je sbor seniorů, zase speciální show. A i spousta kapel, ať už je to právě třeba Miraj nebo Nobody Listen, chystají speciální sety a stage designy, aby to bylo jiné než na jiných akcích.
0: Máte představu, kolik kapel je v České republice?
1: Vůbec ne. Říká se, co Čech, co muzikant, takže jich bude hodně.
0: Určitě několik tisíc, jak těch známých, samozřejmě známých je pár desítek, ale i těch méně známých. Ale proč na vašem festivalu je místo takzvaně jenom pro těch 16?
1: My jsme primárně mezinárodní hudební festival. A když to vysvětluji kapelám, tak vždy říkám, že oni nejsou v konkurenci českých kapel, ale v konkurenci toho světového zážitku. Takže my vybíráme opravdu ty, kteří dokážou uspět v tady téhle velké světové konkurenci. No a zároveň naše scény jsou poměrně velké. I tady tahle malá scéna má kapacitu třeba 2000 lidí a není úplně nezvyklé, že by třeba kapela byla opravdu zaměřená jako na klubové koncerty a ne pro každého je tady tohle openerové velké pódium, ale samozřejmě je to těžké, ještě navíc, když v Česku se všichni známe a na Colors velmi rádi podporujeme nové, mladé, dravé talenty, ale bohužel nemáme prostě prostor na všechny.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou je stále můj host Filip Košťálek. A teď určitě Melting Pot. Tam je spousta zajímavých hostů. Jeden mě zaujal František, nebo zaujal mě všichni, ale jeden výjimečně František Nobloch, protože byl nedávno mým hostem a ten se zabývá tématem longevity, dlouhověkostí. A vím, že když jsme se spolu bavili, takže Colors of Ostrava také myslí na ty celospolečenské témata. Tak jaké je to současné téma, které tam chcete vyzdvihnout?
2: Těch témat je více, je to jak zmíněné longevity, tak taky vztahy, které budeme s Honzou Vojtkem řešit asi ve třech, ve čtyřech slotech, ale pak samozřejmě AI a to, jaká bude role člověka ve světě, kterému bude vládnout umělá inteligence, nebo třeba mezinárodní vztahy, čím dál tím víc se nám ten svět proměňuje a myslím, že je super se o tom bavit s lidmi, kteří tím žijou každý den. Andreas Papadopoulos pro nás připravil sérii debat, ať už s Jakubem Santo a s dalšími. Přijede taky Miroslav Bárt a Nina Špitálníková, zase bude mluvit o Koreji. Takže jsou to témata, která nás provází vlastně denně. A na Melting Potu můžeme nejenom poslouchat ty skvělé debaty a chytré lidi, ale zároveň se ptát, bavit se společně a slyšet různé názory.
1: A za umělou inteligenci je tam Sára Polak, pokud si správně pamatuju. A na tuhle část programu máte trochu čas?
2: Tam je to mnohem horší než u hudby, protože u těch přednášek je potřeba zůstat. Tam člověk nezíská žádný pocit ze 3 minut, ale musí zůstat celou dobu. A o to víc jsem nadšený, když vidím návštěvníky přicházet už v 11 dopoledne, jak zaplují na ty diskuzní scény a stráví tam často celý den. Některým stačí jít potom jenom na jeden koncert a domů, aby zase ráno byli fresh na další přednášky. A s tom mám vždycky velkou radost. Bohužel já se musím podívat leda tak v záznamu.
1: Festival Colors of Ostrava podporuje i Česká televize, Český rozhlas. Bude i letos Airstream přímo na místě?
2: Bude Airstream a řešíme i zajímavé hosty do vysílání. No a Český rozhlas bude mít také své pořady právě v rámci Melting Potu, ať už je to Vinohradská 12, Buchty a tak podobně.
1: A teď taková lehce kontroverzní otázka, protože ten festival je už řadu let ve Vítkovicích a tam se zvažuje, že se ten prostor vyklidí a developeři začnou stavět. Tak v jaké je to fázi? A co budete dělat, pokud už tam nebudete moci být?
2: Jasně. On se nám, ten areál proměňuje od toho roku 2012, kdy jsme v podstatě z džungle začali budovat festivalový areál, tak dneska už ten areál vypadá úplně jinak. Přibývají tam nové budovy pod taktovkou Leskota a spoustu dalších věcí se v něm děje. My jsme zpěti s Ostravou, v Ostravě vždycky budem. Vím, že ještě to bude znamenat pár let, než vůbec dojde k té k nové výstavbě. A co bude potom, uvidíme, věnujeme se tomu, ale já chci říct to, že z Ostravy nezmizíme, naopak zase budeme hledat to, aby ten zážitek byl zase ještě jiný, úspěšnější.
1: Ale je tam možnost, že se třeba ta fáze té výstavby ještě posune. Není nic definitivního.
2: To se uvidí, to není úplně na nás, je to samozřejmě na developerech a já jsem zastánce toho, že město se má posouvat, má se proměňovat. Je to vlastně běžný fakt, že v momentě, kdy existuje brownfield a dokáže ho nějakým způsobem zútulňovat kultura nebo vzdělávání, tak dřív nebo později se začne proměňovat v obytnou zónu a vidíme to ve všech světových metropolích. Takže nemyslím si, že Ostrava bude výjimkou, ale naopak je to výzva hledat nové věci a pomoct zase novému místu.
1: Ale tak jako tak, prostě v Ostravě, maximálně v blízkém okolí ten festival zůstane za každou cenu.
2: Jsme Colors of Ostrava.
1: To byste museli měnit název, to je pravda. Každopádně, na co si často třeba diváci nebo návštěvníci festivalu stěžují, je ubytování. Toho je stále nedostatek. Máte nějaký tip?
2: Samozřejmě kempy jsou stále k dostání, ale chápu, že to není pro všechny, byť třeba jsme dali do prodeje i nové stany, které jsou takové ty glamour stany, ve kterých už máte madraci a mnohem luxusnější pobyt. Ale já bych řekl, že už to je téma stále menší. Spíš pracujeme na osvětě, na tom, že Do Ostravy se za 15 minut dá dostat z Havířova, z Frýdku Místku, z všech přilehlých malých měst, kde těch kapacit je dostatek, takže nemyslím si, že by to bylo tak tristní.
1: Já jsem jeden čas jezdila i z Čeladne, z Beskyd.
2: No, takže... A tam je krásně, dá se to spojit dopoledne na hory, odpoledne na festival, takže je to spíš o tom, že když nám někdo přijíždí mimo kraj, tak musí trošku zapátrat a vědět, že opravdu to spojení, třeba letos i z Třince řešíme přidané vlaky a je to velmi jednoduché do pár minut. V rámci Prahy by to bylo vlastně pořád ve městě.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Stále posloucháte Rádio Praha, od mikrofonu vás zdraví Lenka Vahalová a také můj dnešní host, což je Filip Košťálek. A my jsme probrali ty zahraniční hvězdy, české hvězdy, a samozřejmě Melting Pot, ale Colors of Ostrava, to není jenom muzika, ale je tam i spousta dalších aktivit. Vím, že tam je stage pro děti a tak dále. Tak na co dalšího lákáte návštěvníky?
1: Je to tak, máme Family Park, kde máme dvě scény pro děti, workshopy, hry, ale taky koncerty, třeba Kašpárek v rohlíku, Pokáč se svým novým dětským albem. To mě velmi baví, protože každý rok přivítáme víc než 3000 dětí a opravdu je to rodinný festival, kde se všichni cítí bezpečně, můžou si to užít. Rodiče většinou nás proklínají, protože musí vzít ty děti, že je to super i pro ně, ale slýchávám to, že je to tak, že dva dny stráví s dětma, dva dny sami. No a potom samozřejmě divadla, letos Husa na provázku, Klicperovo divadlo, ale taky bez ruči s Baníčkem, ale.
0: Takže... A opět v gongu?
1: Opět v gongu na velké scéně, unikátní zážitek, už běží rezervace, takže pokud se tam posluchači chtějí dostat, tak doporučuji zakoupit rezervaci, aby měli to místo pro sebe. Projekce s Karlovarským filmovým festivalem, většinou to bývají takové ty první reprízy v Česku po Karlovarském filmovém festivalu. Je toho spousta a i naši partneři chystají spousty aktivací, do kterých lidé můžou zaplout, odpočinout si, klademe důraz na to právě, aby spíš to byly chillovější aktivity. Například Airstream Českého rozhlasu je příkladem, kdy nejenom, že si odpočinou ti návštěvníci, ale taky si poslechnou ještě něco navíc.
0: A je pravda, že v době konání festivalu se Praha přesouvá do Ostravy?
1: Já myslím, že celé Česko se přesouvá do Ostravy a taky kousek Polska a Slovenska. A my jsme za to strašně rádi, protože k nám jezdí návštěvníci napříč, ať už jsou to fanoušci hudby, fanoušci filmu, fanoušci divadla, ale taky biznismeni. To, co se děje na pozadí festivalu, z toho mám velkou radost, protože tou naší rolí je nejenom bavit, ale i ukázat, že kultura má své místo k tomu, aby společnost byla úspěšnější, bohatší jako celek a taky otevřenější.
0: A říká se, že v Ostravě klesne kriminalita, to jsme se bavili i minule.
1: Je to tak, já doufám, že to stále pravda, ale určitě jo. A mám rád, že ta Ostrava se během festivalu naprosto promění, ožívají restaurace a vlastně ožívají i lidé, protože najednou je to jiné světové.
2: Rádio Praha 107,1 FM a DAB+.

0: finále. Jsem stále Filip Košťálek a teď mám trošku producentskou otázku. Dá se ten festival zaplatit primárně z lístků, anebo je nutné to doplnit partnery?
1: Ne, z lístku se takhle velký festival už zaplatit nedá. Náš rozpočet obrat je nějakých 300 milionů korun za rok. Je to tým lidí, kteří ten festival chystají, kapely drahnou každý rok o 100 000 euro. Takže jsou to samozřejmě lístky, je to to, co se vypije a sní na festivalu. No a pak partneři. My máme radost, že se těšíme velké přízni partnerů. Dokážeme vždy najít tu hranici toho, jak si vzájemně pomoci, a bez nich by to rozhodně nešlo.
0: A ozývají se vám partneři sami, že chtějí být součástí tohohle eventu, anebo musíte hledat i vy sami?
1: Partneři se sami ozývají, mám z toho radost, ale zároveň je to vždy dialog, protože i my se snažíme hledat partnery, kteří třeba mají možnost přinést něco nového na festival, a naopak my se snažíme přinést něco nového těm partnerům.
0: A v čem je specifická VIP vstupenka? Co přináší divákům a posluchačům?
1: VIP vstupenka přináší ještě nový rozměr komfortu, takže jsou to třeba kamenné záchody, což po 4 dní festivalu ocení spousta lidí. Je to výhled na hlavní stage, je to speciální bar, speciální občerstvení a samozřejmě taky možnost potkat se často třeba právě s vystupujícími, protože všichni naši umělci a speakři mají vstup do VIP zóny.
0: A na úplný závěr, Kovářová kobyla chodí nebo nechodí bosa? A myslím to tak, jestli máte čas ještě během roku si jen tak zajet někam na festival, ale opravdu jako divák, ne jako promotér.
1: To je dobrá otázka. Asi bych to neuměl. Asi bych neuměl si jen tak užít festival.
0: Vždycky pracujete.
1: Vždycky pracuji. Vlastně když si naladím Český rozhlas a poslouchám hudbu, tak já vlastně pracuji.
0: Takže posloucháte, jestli je to třeba kapela, která by se vám na další ročník hodila?
1: Je to tak.
0: Stage.
1: A když ji neznám, tak ji hned hledám. A když ležím na pláži a běží taková ta hudba v pozadí, tak mi první 3 dny na dovolené běží hlavou, kolik ta kapela stojí a jestli ji můžeme mít. Ale pak se vždycky vylečím.
0: Já jsem to z vás minule nedostala, ale jaká je ta nejdražší kapela, kterou jste kdy zaplatili?
1: Stává se pravidlem, že je to vždy kapela z toho posledního ročníku.
0: No a ta částka?
1: To nemůžu říct, ale globálně můžu říct, že dneska už headlineři vlastně stojí až někde k 1 milionu euro.
0: A je nějaký interpret na světě, na kterého prostě víte, že nedosáhnete?
1: Je jich spousta, ať už zmíníme Taylor Swift a všechny tady tyhle hvězdy, které vyprodávají obrovské stadiony, letiště, tak na ty už nedosáhneme, protože těm se nevyplatí už přijet na festival.
0: A jestli tam úplně jednoduše nedají vám nějakou slevu?
1: Tam už bohužel to nefunguje takhle.
0: Že by si zamilovali ten kraj nebo to místo a přijeli, protože je to baví ten festival.
1: Bohužel mám pocit, že už na téhle úrovni je to hodně biznis a je potřeba si uvědomit, že ty kapely neživí jenom sebe, nebo nejužší tým, ale často to jsou stovky lidí, kteří za nima stojí, takže bohužel si nemůžou dovolit vyjet jen tak na tour a zadotovat to ze svého.
0: Ale podle Guardian jste jeden z nejlepších festivalů na světě, je to tak?
1: Je to tak, dokonce už po 4. po sobě jsme byli hodnoceni jako top 10 největších evropských festivalů, ale to nic nemění na té ekonomice. Samozřejmě existují kapely, které jezdí na festivaly, existují kapely, které jezdí na stadiony a my se vždy snažíme přivést to nejlepší, co je v tom daném ročníku možné.
0: Ale chci tím říct, že když oslavujete ty kapely, tak nejste úplně neznámý pro ně.
1: Je to tak, dneska už je to o tom, že často se nám ozývají i kapely, ačkoví headlineři, že by chtěli hrát v Ostravě, což je úžasné, protože člověk si přečte v tom předmětu e-mailu to velké zvučné jméno a pak my bychom teda k vám rádi přijeli. Samozřejmě s tím souvisí finanční nabídka a všechno ostatní, ale už nemáme problém s tím, že by se s náma svět nebavil. Právě naopak, chtí být kámoši a to je super.
0: Se mnou byl Filip Košťálek a zveme na festival Colors of Ostrava. Moc vám děkuju.
1: Moc díky a těším se na vás v Ostravě.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Váhalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na rádiu Praha.

0: chov vzácných zvířat.
1: Oni mi řežou hlavy, protože se chtějí dostat ke klům.
0: Pašeráci, pytláci, zločinci.
2: Je spoustu ulovených želv i na masu.
0: Boj proti zabijákům nejohroženějších živočichů světa. Kořist. První letní speciál Vinohradské 12. Už brzy. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Sexuální predátoři v Robloxu, téma, o kterém se teď čím dál častěji mluví. Víte, jak Roblox vypadá, jak se hraje a co to je grooming? No všechno to probereme s Jakubem Staňkem, psychologem se zaměřením na digitální hry z Jihočeské univerzity. Dnes je pondělí 20. července. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
3: Dobrý den.
0: Pachatel v Robloxu vedl s obětí sexuálně motivovanou komunikaci. Nebo pachatel kontaktoval oběť prostřednictvím Robloxu a požadoval po ní nahé fotografie. Vyhrožoval, že jinak ublíží jí i její rodině. To jsou příklady nahlášených případů policii ve Velké Británii, které uvádí zpravodajský server ITV News.
4: Vyjádření Robloxu pro ITV News. Každý podobný případ nás hluboce mrzí. Disponujeme rozsáhlými ochrannými opatřeními, která mají našim hráčům zajistit bezpečnost.
0: Jak náročné je pro bezpečnostní složky tyto lidi ve hrách, protože Roblox je hra, budeme se o ní bavit, vystopovat.
3: Vždycky velmi záleží na tom, jak vlastně vývojáři těch her jsou jim nápomocní. To znamená,
0: a ty platformy jako takové, že?
3: Přesně tak, to znamená, že ve chvíli, kdy ten vývojář toho konkrétního softwaru, hry nebo té platformy je vlastně ochotný a ve svých licenčních podmínkách to umožňuje spolupracovat s policií a pomáhat jim v rámci řešení, tak je to vlastně relativně snadné. Ve chvíli, kdy ovšem tato podpora tam není, tak je to samozřejmě pro ty bezpečnostní složky daleko náročnější a tyhle případy jsou vlastně z Velké Británie, kde samozřejmě ta práce nebo ty možnosti těch bezpečnostních složek jsou trošku jiné než třeba u nás nebo než ve Spojených státech.
0: Těch případů přibývá podle ITV o desítky procent ve Velké Británii, tedy stále jsme na ostrovech. Jde o stovky nahlášených incidentů v Británii. Je to tím, že sexuální predátoři teprve objevují Roblox, který je tu s námi už asi dvě desítky let, a nebo se ty případy více hlásí?
3: Já si myslím, že je to ta druhá varianta. A to z toho důvodu, že vlastně posledních 10 let, řekl bych, tak naše společnost si velmi dává záležet na nějakých preventivních programech, vzdělávání dětí o tom, jakým způsobem se chovat bezpečně a tak dále. Zároveň ty platformy stále zvyšují svoji bezpečnost, což znamená, tyhle faktory vedou k tomu, že vlastně je v uvozovkách snaží tyhle sexuální predátory identifikovat, odhalit a hlavně nahlásit. Takže já si nemyslím, že by to bylo, že až teďkon objevili tihle lidé Roblox, ale spíš, že nám začíná daleko lépe fungovat ten systém té ochrany těch dětí a té možnosti nahlášení a identifikace.
0: Sexuální predátorství v rámci Robloxu nedávno monitorovali i v Reflexu s tím, že česká policie aktuálně neeviduje žádný podobný případ, nicméně statisticky kybernetickou kriminalitu nerozděluje po jednotlivých hrách, takže asi těžko soudit. Znamená to tedy, že to neznamená, že se nic takového v Česku neděje?
3: Určitě ne, protože to, že se tohle děje v Robloxu, nebo že ten první kontakt dochází k němu v Robloxu, tak sice je nějaká konkrétní informace, ale pro nás z hlediska nějaký péče o ty děti a toho bezpečného prostředí je pro nás důležitý kyberprostor komplexně a ne vlastně jedna konkrétní hra. Takže vlastně i chápu, že ty statistiky nejsou rozlišované, protože důležitější je, co se v tom kyberprostoru děje obecně. A Roblox, Minecraft a další takovéhle hry spíš fungují případně jako místo pro ten první kontakt, pro to vytipování té potenciální oběti, potom k těm samotným činům už často dochází na jiných platformách.
0: Když jsme začali Robloxem, podržme se toho tématu, ale spojme to třeba i s tím Minecraftem. Roblox je stejně jako Minecraft nějakási budovatelská hra v online prostoru, ve které se stýkají různí lidé z celého světa a mohou spolu komunikovat. O čem ten Roblox vlastně je?
3: Roblox je v podstatě online platforma, kde si ty hráči mohou vytvářet vlastní světy, vlastní úkoly, vlastní hry, ale zároveň jsou nějakým způsobem i dodané, což se člověk těžko takhle abstraktně představí, ale myslím si, že se to dá docela hezky vysvětlit na metafoře dětského hřiště. Představme si dětské hřiště, kde když to dítě přijde, tak se může rozhodnout, jestli se bude klouzat na klouzačce, jestli bude na nějaký prolejzačky, jestli bude si hrát v pískovišti. A zároveň ale si tam to dítě může přinést i míč a hrát si s kamarády. A takhle to svým způsobem vypadá v tom Robloxu. Když to dítě přijde do té hry, tak si může vybrat, jestli bude hrát nějakou z her, která už tam je vytvořená, to znamená právě nějaký stavění, nebo si tam může hrát nějakou miniverzi fotbalu, nebo cokoliv jiného, nebo si tam můžou ty uživatelé vlastně vytvářet ty vlastní hry. A tohle je vlastně ta obrovská výhoda toho Robloxu. Je to svět, který v uvozovkách nebo záměrem je, aby to byl bezpečný svět, kde ty děti můžou experimentovat a objevovat, ale samozřejmě tím, že to není jenom pro děti, ale můžou se do toho zapojit i ti dospělí, tak to trošku je komplikovanější.
0: No určitě. A existují tam nějaká pravidla, teda co můžete, co nemůžete? Protože vy přicházíte do nějakého online světa, který žije svým vlastním životem i v době, kdy vy do něj nejste připojený, že jo? A teďka, co můžete, co nesmíte?
3: No, to je zajímavá otázka na několika úrovních, protože co můžeme a co nesmíme z hlediska nějakých pravidel té platformy, tam samozřejmě do toho spadá přesně to, že by člověk neměl tam nějakým způsobem projektovat sexuálně citlivá témata a tak dále. To se bojíme o úrovni toho obecného chování. Pak se ale bavíme o úrovni pravidel, co vlastně je možný v té hře ve chvíli, kdy tam bude ta konkrétní hra, nějaký ten fotbal, řekněme, tak jsou samozřejmě konkrétní pravidla té hry. To znamená, nesmíme překročit čáru s míčem nebo se hazuje aut.
0: Jasně.
3: A pak jsou pravidla, které si vytváří vlastně ty hráči sami mezi sebou, tím, že hrajou tu konkrétní hru. Takže ano, ty pravidla tam jsou na více úrovních, ale hádám, že ta otázka byla hlavně na tu nejvyšší, to znamená na pravidla toho chování. A tam jsou vlastně ty pravidla, které nastavuje obecně ten vývojář té hry, což znamená vývojář Robloxu.
0: A ten by je potom měl taky nějakým způsobem kontrolovat. Myslím, že Roblox i tvrdí, že je v úzké komunikaci s bezpečnostními složkami a že má nejenom vycvičené pracovníky na to, ale i AI.
4: Jakmile tyto systémy zaznamenají první náznaky možné nezákonné činnosti, násilných výhružek nebo jiných ohrožení, skutečnost prošetříme a v odůvodněných případech přijmeme příslušná opatření, včetně nahlášení těchto případů orgánům činným v trestním řízení.
0: Tam dochází i k tomu, že oni si můžou psát, že jo?
3: Přesně
0: přes
3: tak.
0: Chat ti lidé společně, což teda už zase neplatí, ale pro verzi pro ty nejmenší děti. Protože Roblox má vícero,
3: ano, je to tak.
0: Vícero světů, do kterých mohou vstupovat lidé podle toho, kolik jim je let?
3: Já bych neřekl vícero světů, ale vícero obecně verzí té hry v podstatě, nebo přístupnost té hry. Protože Roblox paradoxně, my se tady vlastně bavíme o těch případech, které jsou, nebo začali jsme to těma případama, které se odehrávají v Robloxu nebo odehrávají v Robloxu. Paradoxně, ale na základě toho, že se tyhle věci děly v Robloxu, tak bych řekl, že Roblox má ten bezpečnostní systém nastavený vlastně velmi dobře v následku pravděpodobně vlastně toho, co se dělo. Protože Roblox zaved verzi Roblox Kids.
0: Letos v červnu.
3: Jo, což je vlastně verze pro děti do 8 let, která funguje na tom principu, že jsou přesně vymezený ty hry a ty světy, které jsou jakoby bezpečný a ve kterých se ty děti můžou pohybovat. Zároveň ty děti mají v této verzi zakázanou hlasovou komunikaci, psanou komunikaci a nějaký skupinový hovory a tak dále. To znamená, je to hodně osekaný o tu sociální složku právě proto, aby ty děti byly v bezpečí. Aby byly v bezpečných světech a bezpečně nastavený ty sociální pravidla. Potom máme tu verzi pro ty starší děti, ta je do nějakých 16 let a ta už je trošku jako benevolentnější. Ty hráči můžou navštěvovat více těch světů a i tam už jsou povoleny nějaký sociální prvky a obě dvě tyhle verze mají vlastně jeden důležitý prvek a to je ten, že rodiče mohou ze svých účtů nastavovat jejich pravidla a limity, co ten hráč může dělat a co nemůže
0: dělat. A dohlížet
3: dělat.
0: Vlastně na
3: své. A dohlížet
0: dítě,
3: na to, přesně tak. To znamená, Roblox za mě v tuhle chvíli to vlastně to má nastavený velmi dobře. I vzhledem k bezpečnosti třeba ověřování věku a tak dále, tak ten Roblox tomhle funguje velmi dobře, ale stojí to na tom, jaká bude aktivita rodičů a případně školy v rámci vzdělávání a toho dohledu.
0: No a přestože teda říkáte, že to podle vás má nastavené dobře, tak se tam ty případy dějí, jsou evidované, mluví se o takzvaném groomingu. jak se projevuje v rámci Robloxu to sexuální predátorství a grooming jako takový? Vy tam hrajete za nějakého svého panáčka, postavičku, máte vlastně avatara asi, že jo? A vystupujete tam za někoho, ten může být obtěžován?
3: Ano, v tu chvíli bychom se bavili o nějakém obtěžování v rámci roleplaye, v rámci hraní té role, té postavy, ale samozřejmě ty případy, o kterých se bavíme, jsou spíš cílený na to, že je obtěžován ten hráč, ne ta jeho postava jako taková. Což znamená, ten grooming ve své podstatě ten pojem znamená nějaké chování, které vlastně ten dospělý člověk nebo ten pachatel, dejme tomu, tak se snaží vylákat tu svoji oběť k nějaký osobní schůzce za účelem nějakého sexuálního zneužití nebo sexuálního útoku. Mm-hmm. O tom se můžeme bavit jako o groomingu. A
0: pardon, spadá do toho ještě třeba to, kdy se to teda děje potom už mimo ten Roblox, kdy v Robloxu je navázaný nějaký kontakt a potom na jiných platformách třeba vyžadujete sexuálně motivovanou komunikaci nebo vyžadujete třeba zaslání nějakých snímků a podobně, tak do toho taky tohleto spadá do toho groomingu jako takového.
3: Přesně tak, protože ten Minecraft Roblox, ale ono to totiž platí pro všechny tyhle hry, které jsou vlastně cílený primárně pro děti, protože ve všech se to děje. V poslední době se nejčastěji mluví o Robloxu, ale děje se to vlastně ve všech. A ano, ten princip je, že vlastně tohle je místo, kde se ty útočníci seznamují, protože je to pro ně vlastně ideální prostředí svým způsobem pro to seznámení, pokud to ty platformy nedělají co nejtěžší pro ně. A potom následně ta komunikace většinou už probíhá mimo tu hru jako takovou, to znamená na Instagramu nebo na jakýkoliv jiných komunikačních prostředcích.
0: A prakticky to teda vypadá jak? Já budu hrát jakousi minihru, teda v rámci Robloxu. Teď tam se mnou začne někdo komunikovat, když to teda nebude Roblox Kids, bude mi nad 8 let, ale to se může dít, když mi bude 15, 16, 17, je to jedno. A teď tam se mnou začne někdo komunikovat přes chat, že přistoupí ke mně, nebo musí ta postavička být jako v blízkosti nějak? Nebo...
3: To samozřejmě zase záleží na tom, jaká je to ta konkrétní hra, jaký je ten konkrétní svět, ale ano, může to být, že ty postavičky musí být u sebe, může to být, že je to prostě jenom psaný chat, že se nachází v té samé hře a v tu chvíli dochází na tu komunikaci, kdy typicky, nebo velmi častý ten jev, jak to vypadá, je, že se ten člověk prostě jenom chce skamarádit, chce s ním hrát tu hru, dělá mu vlastně společnost pro hraní té hry, navazují nějaký přátelský kontakt. Může ten predátor vlastně se tvářit, že je dítě, může se tvářit, že je dospělý, oba dva tyhle vzorce fungují. A potom většinou, když dojde k nějakému navázání kontaktu, nějakému vybudování nějaký základní důvěry, tak v tu chvíli se velmi často přechází v rámci té komunikace na nějaký ty další platformy.
0: A je veřejně známé v tu chvíli, když tu hru hrajete, kolik vám je let? Je to někde uvedené?
3: Nejsem si jistý, jestli tohle přímo v Robloxu se dá dohledat. Vím, že tam je to ověření věku, který vlastně v tuhle chvíli už není prostý ověření věku, že vyberete datum narození, ale už je to na základě nějaký video selfie, kde vlastně musíte nahrát video svého obličeje a na základě toho vás softwary Robloxu ověří, jestli to sedí na ten váš udávaný věk. Jo.
0: Nakolik je potom tedy pro tu platformu složité nebo jednoduché zjišťovat, co se v rámci té hry děje, když, jak jste říkala, popisoval jste to jako dětské hřiště, se tam těch dějů odehrává jako najednou hned několik, kolik to hraje lidí denně. 140 milionů jsem četl.
3: Jo, já jsem koukal na nějaký asi jiný statistiky, já našel 130, ale určitě se pohybujeme v nějakým prostě takovýmhle čísle denních přihlášení. Samozřejmě, že není možný to jako monitorovat veškerou tu aktivitu a všechno, co se tam děje. Je to otázka té aktivity. Je to otázka aktivity ve smyslu. Sice Roblox nějakým způsobem podle svých vyjádření skenuje třeba ty chaty a hledá nějaký klíčový slova, který by mohly být nebezpečný a potenciálně přesně vést nějakým takovýhlemu jednání. Na druhou stranu je to i aktivita vlastně těch hráčů, to znamená, jestli když zachytí nějaký takovýhle jednání, tak jestli nahlásí toho hráče, který ho předved a Roblox to vlastně nějakým způsobem může zakročit a zkontrolovat to. A tím se vracím k té myšlence, kterou jsem vlastně říkal, že sice Roblox, Minecraft, ale když se budeme bavit i o společnosti Meta v rámci jejich softwaru a jejich platform, tak poskytují nástroje. Ale to, jak jsou ty nástroje využívané k té bezpečnosti, tak zase závisí na tom vzdělání těch dětí a na tom přístupu těch rodičů.
0: A vy, když jmenujete teda několik těch her, ve kterých se tohle to projevuje, a teď se nejvíc mluví o Robloxu, což sám přiznáváte, tedy jakých dalších her se to může týkat?
3: Z toho, s čím se setkávám, tak bych řekl, že Minecraft, Roblox a Fortnite jsou hry, které jsou typicky cílené na děti. Jejich myšlenka, když vznikaly, nebo když byly tvořený, bylo, aby byly cílené na děti. Roblox vzniknul na základě myšlenky, že to měl být edukační software. Vlastně jeho původní vývojář tvořil edukační hry a potom se dostal k tomu, že chtěl vytvořit předchůdce Robloxu, což měla být hra na nácvik vlastně fyzikálních dovedností. A nakonec z toho tím postupně vývojem vzniknul ten Roblox. Takže všechny tyhle hry jsou nějakým způsobem vlastně tvořený a myšlený na tom principu, aby se líbily dětem, a na základě toho logicky se potom dochází k tomuhle. No.
0: Roblox kvůli groomingu čelí zejména ve Spojených státech, když se teď přesuneme geograficky někam zase jinam, nespočtu žalob. V posledním roce a půl překopal pak možnosti rodičovské kontroly, aby předcházel teda případům sexuálního predátorství. Vy už jste mluvil o tom, že teď teda rodič si může založit svůj vlastní účet a tím pádem i kontrolovat to, co jeho dítko tam provádí. Může to být jedna z cest, jak tedy předcházet tomu, aby se dostali děti do nějaké nebezpečné situace na Robloxu a na podobných platformách a hrách?
3: Za mě je to jeden z těch pilířů.
0: Jaké jsou ty další?
3: Samostatně tohle prostě nemůže fungovat. Když máme dítě a hodíme ho do takového prostředí a budou tam ty nástroje, tak to fungovat nebude, aby to dítě bylo v bezpečí. Ty další jsou za mě škola a rodiče. Což znamená, ty softwary, ty hry nám můžou dávat ty nástroje, které můžeme používat. V rámci školy, v rámci toho vzdělávání by se to dítě mělo učit o těch potenciálních problémech, o těch potenciálních rizicích a o tom, co jim hrozí a jak s tím zacházet, jak s tím pracovat a jak třeba využívat ty nástroje. A v rámci toho rodiče by tam měla být, ano, u těch nejmladších ta kontrola, ale ten hlavní třetí pilíř by za mě měl být ten rodičovský přístup v té tvorbě, té důvěře mezi rodičem a dítětem, aby to dítě cítilo, že když se tyhle věci budou dít, může za tím rodičem jít, může o tom s ním mluvit a aby ho ten rodič vedl k tomu, jak to hrát a používat konstruktivně a bezpečně.
0: A nesnímáte tím ale trochu tu odpovědnost právě z těch vývojářů?
3: Ne, protože já si stojím za tím, že ty vývojáři tu odpovědnost mají, ale mají ve smyslu jednak to samozřejmě monitorovat, ale druhak i ve smyslu toho tvořit ty nástroje. A já si myslím, že ty nástroje třeba Minecraft nebo Fortnite vůbec nemají dostatečně dobrý pro to, aby ty děti tam byly v bezpečí. Ten Roblox? Myslím si, že právě po těch kauzách se tomu začíná blížit.
0: A když jste mluvil o těch pilířích týkajících se teda rodičovské kontroly, jak si vybudovat tu důvěru, aby vám vůbec dítě řeklo, pojď si založit se mnou účet, já chci hrát tuhle tu hru a budu rád, když to budeš hrát se mnou?
3: Za mě paradoxně, co asi hodně lidí nerado uslyší, je ten první krok přiznat si, že to dítě tomu pravděpodobně rozumí líp než já. A v tu chvíli jít do toho s tím přístupem. Vysvětli mi to. Řekni mi, co tě na tom tak baví, co tě na tom tak zajímá. Povídej mi o tom, co se v té hře vlastně děje, co tam zažíváš a bejt otevřený tomu, aby jsme my se nechali vést tím dětem do té hry a do toho jeho života, do toho jeho pohledu. Protože ve chvíli, kdy mu porozumíme tomu dítěti a tomu, jak se na to dívá a proč ho to tak baví, tak je pro nás vlastně najednou daleko snazší najít tu cestu tomu obodování té důvěry k tomu.
0: Já už jsem zmiňoval, že Roblox už se spolupracuje s bezpečnostními složkami, má navázanou spolupráci třeba s FBI a je s FBI tedy v komunikaci. Může dělat ještě něco víc, aby nakonec skutečně ta platforma a ten vývojář eliminoval kompletně to sexuální predátorství v té hře jako takové, nebo se toho prostě nedá zbavit? Což je teda hrozná zpráva do budoucna, když tak, ale...
3: Určitě se víc dělat dá, zejména s rozmachem umělé inteligence. Věřím tomu, že určitě existují způsoby, jak ty modely vytrénovat vlastně ještě daleko líp, aby to chování rozpoznávali. Asi nevěřím tomu, že by se potenciálně tohle dalo vymítit 100% nebo ne v nejbližší jako době. Ale myslím si, že určitě ty vývojáři jako můžou dělat víc. Před pár lety bylo, když jsme měli možnost prostě v těch hrách kliknout tlačítko nahlásit hráče za nevhodné chování a nějaká skupina lidí z té vývojářské firmy to kontrolovala, ty nahlášení a tak. Ta myšlenka byla dobrá, ale ve chvíli, kdy těch nahlášení jsou prostě statisíce nebo miliony, tak lidi to nezvládají, že jo, procházet a kontrolovat. A dokud ty modely vlastně nebudou dostatečně dobrý, aby tu kontrolu udělali fakt jako kvalitně, tak to bude těžký. Ale rozhodně si myslím, že ještě to není tak dokonalý, aby si ty výváři mohli říct, jo, teď máme hotovo, teď je to super.
0: Poslední věc, která mě zajímá, totiž ty děti se teda stávají oběťmi toho sexuálního predátorství, jaké dopady to na ně může mít pro jejich budoucí život? Jsou to malé děti často velmi.
3: Tohle je hrozně těžko jako na obecní úrovni říct, ale samozřejmě může to ovlivnit vztahy s vrstevníky, může to ovlivnit potenciálně do budoucna chování v rámci nějakého vztahového života, sexuálního života, může to nějakým způsobem narušit i vztahy s rodiči v některých případech, může to ovlivnit i jejich vztah k těm technologiím samo o sobě, ale může to ovlivnit i prostě jednotlivé složky osobnosti, jako je nějaký sebevědomí, jako je nějaká úroveň sebeúcty a tak dále. To znamená, těch teoretických potenciálních dopadů je vlastně celá řada.
0: No tak jo, tak díky, že jste přišel, že jsme o tom společně mohli mluvit, je to důležité téma.
3: Taky děkuji za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Jakub Staněk, psycholog se zaměřením na digitální hry, působící na Jihočeské univerzitě. Ptal jsem se ho na Roblox a na sexuální predátory, kteří se v něm vyskytují. Upozornila na to nejenom v poslední době tedy britská média. My jsme mluvili o tom, jak vypadá ten takzvaný grooming, jak se projevuje a co dělat proto, abychom podobným incidentům do budoucna předcházeli. Mimochodem, Jakub i další psychologové a psycholožky jsou určitě připravení v téhle věci pomoct. Ostatně existují i helplinky, kam se můžete obrátit, pokud cítíte, že je něco v nepořádku nebo se prostě potřebujete jen poradit s někým o tom mluvit. Například linka bezpečí 116 111, to je její číslo a je i na Instagramu, nebo rodičovská linka a ta má číslo 606 020. 1021. Ve Vinohradské 12 budeme mít od 27. července 3 týdny mimořádný program, oznamujeme to právě dnes. Vymysleli jsme si 3 letní speciály a ten první jsme poodhalili na začátku dnešní epizody. Připomenu, že se bude jmenovat Kořist, bude o pytlácích, pašerácích a hlavně tedy o ochraně zvířat. A o čem budou ty další 2 speciály, tak to se dozvíte v příštích dnech. Naslyšenou zítra.

0: Ministerstvo kultury přes léto vyhodnotí program vstupů zdarma do vybraných muzeí a galerií. Na jaře je mohli lidé navštívit bez placení vždy první neděli v měsíci. Instituce potvrzují zvýšenou návštěvnost, ale projekt čelí i kritice. Z Prahy na výstavu do Itálie míří vzácná středověká památka, takzvaný pražský fragment Markova evangelia. I o tom budeme mluvit s koordinátorkou výstavy v našem kulturním magazínu. Dobrý den od Michaely Veteškové.
1: Kultura Plus.
0: Dopis krále slunce Ludvíka XIV. Císaři Leopoldovi I. nebo list Rudolfa II. Vilémovi z Rožumberka. I takové vzácnosti ukrývá Lobkovický archiv. Jeden z nejvzácnějších dopisů psaní autora Antonia Salieriho teď vystavují v Lobkovickém paláci na Pražském hradě v rámci výstavy Od kalamáře k psacímu stroji.
2: To jsou originály?
3: Aha.
4: Skladatel posedlý touhou po slávě, kterému Bůh na rozdíl od Mozarta nadělil jen průměrné hudební nadání. Tak vykreslil Itala Antonia Salieriho v Oscarovém filmu Amadeus Miloš Forman.
5: Tady tenhle ten dopis je pro mě opravdu srdcovou záležitostí, protože dokládá především ten fakt, že Salieri rozhodně nepatřil k nějakým průměrným autorům.
4: Kurátor Lobkovických sbírek Petr Slouka si nasadil ochranné bílé rukavice a vytahuje skutečně vzácný artefakt, vzácný dopis.
5: Dokládá tento dopis také fakt, že kníže z Lobkovic, v tomto případě František Josef Maximilián, význačný hudební mecenáš, byl opravdu ve velmi úzkém kontaktu, dá se říct, s tou uměleckou špičkou celé Evropy.
4: Takže dopis je adresován rodině Lobkoviců. Jakého je data?
5: Jedná se o 21. červenec roku 1814, a to je poměrně důležité datum, protože to bylo nedlouho poté, vlastně, kdy vyhrává takzvaná šestá koalice, přichází tedy porážka Napoleona, ten abdikuje, je internován na ostrově Elba, takže přichází ten dlouho očekávaný mír do Evropy a to vlastně Salieri tady na konci ke svému podpisu připojuje ještě několik notových osnov, kde zhudebňuje slova páčem, páčem, aleluja, tedy mír, mír, aleluja a ještě laus Deo, tedy chvála Bohu.
4: To je tedy dopis z počátku 19. století, je tu ale dopis starší, ze století 17.
5: A prezentovali jsme dopisy, mám tu dopis například i Johana Wolfganga Goetheho, také adresovaný 7. knížeti z Lobkovic, dopis Ludvíka 14. A z těch nejstarších je to bez sporu tento autograf císaře Rudolfa II., který je adresován Vilému z Rožumberka do Třeboně. Byl napsán patrně mezi lety 1586 až 1589.
4: Ten dopis psal přímo Rudolf II.
5: Ano, je to jedna z mála výjimek. Na první pohled vidíte neúhledný rukopis. V jazyce byste našel spoustu gramatických chyb.
4: Rudolf II. Si v tomto dopise žádá přítomnost slavného alchymisty Edwarda Kellyho na svém dvoře v Praze, aby extrahoval jednu z velmi důležitých látek pro kámen mudrců. Výstava Od kalamáře k psacímu stroji potrvá v Lobkovickém paláci na Pražském hradě do konce října.
0: A po reportáži kolegy Tomáše Malečka pokračujeme v našem kulturním magazínu dalším podobným tématem. Fragment rukopisu Markova evangelia, který v roce 1354 získal císař Karel IV., opustil v těchto dnech Pražský hrad a zamířil na výstavu do Itálie. Od 12. září bude součástí expozice ve městě Aquileia s názvem Markovo evangelium 7 století, 3 zlomky, 1 evropský příběh. Návštěvníci tam poprvé po 7 staletích uvidí pohromadě všechny 3 dochované části rukopisu. Jedna je v Benátkách, další v italském Cividale a třetí byl právě v Praze. A v našem vysílání už je teď koordinátorka akce za Českou stranu Martina Dlabajová. Dobrý den.
6: Dobrý den.
0: V jakém stádiu příprav ta výstava právě teď je?
6: V této chvíli všechno směřujeme právě k zahájení výstavy, připravujeme výstavní prostory, připravujeme krásné popisy, budou katalogy, budou knihy, takže jsme v té nejintenzivnější části přípravy.
0: Já jsem vás zastihla právě v Itálii, v Aquileji. Doufám, že také v místě výstavy. Kde konkrétně ta výstava tady bude?
6: Zastihla jste mě právě v Aquileji a výstava bude v palácu, který se jmenuje Palác Mejzlík, je věnovaný jednomu z biskupů právě v Aquileji, biskupu Mejzlíkovi. Aquileia jako taková bylo významné duchovní a kulturní centrum středověké Evropy a právě v historii a v tradici rukopisu a v tradici spojené se svatým Markem se hrála naprosto klíčovou roli. A jenom pro zajímavost, já jsem tady obklopená antickými pozůstatky, vidím na krásnou patriarchální baziliku v Aquileji a obě dvě tyhle památky jsou zapsány do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Takže jsem opravdu na speciálním krásném místě.
0: Tento rukopis, tedy Markovo evangelium, byl po staletí uctíván jako dílo psané přímo rukou evangelisty Marka. Moderní historický výzkum ale datuje vznik textu do 6. století. Ta pražská část, kterou do Čech přivezl už zmiňovaný Karel IV. Před svou římskou korunovací, je jedním z nejcennějších pokladů katedrály svatého Víta. Proto se také i zeptám, jak je ten pražský fragment, popřípadě pražský fragment bude na výstavě zabezpečen.
6: Je to přesně tak, jak říkáte, právě Karel IV. Si nechal darovat od akvilejského patriarchy svého nevlastního bratra během své cesty do Itálie na korunovaci tento fragment a ta relikvie byla velmi opatrována v Praze po staletí právě proto, že se stala součástí duchovního a kulturního pokladu.

0: Jaké další zásadní exponáty návštěvníci té italské výstavy ještě uvidí? Samozřejmě tím neříkám, že Markovo evangelium nestačí.
1: Samozřejmě, stačilo by samo o sobě, ale určitě právě základ té výstavy je v tom, že se společně představí tři dochované části celého toho rukopisu, takže tam budeme mít exponát nejenom z Prahy, ale také z italského Čividále a z Benátek, přímo z baziliky svatého Marka, ale samozřejmě budeme mít spoustu dalších exponátů, které se vážou na tradici svatého Marka, a já bych nechtěla prozrazovat víc, protože právě ta výstava bude to kouzlo, ta legenda, ten příběh svatého Marka bude to, co se všechno propojí, a vlastně nás to zavede k tomu hlavnímu exponátu, kterým určitě bude náš pražský rukopis.
0: Hostem Kultury Plus byla Martina Dlabajová, která nás pozvala na výstavu do Itálie. Děkuju a naslyšenou.
1: Děkuju, arrivederci.
2: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: 77. ročník frankfurtského knižního veletrhu, který je největším knižním veletrhem na světě, začne za 3 měsíce a pro Českou republiku bude letošní ročník velmi významný. Česká literatura je totiž hlavním hostem veletrhu. Na českém národním stánku bude prezentace české literatury a české knižní kultury. Připravená je na základě pověření Ministerstva kultury České republiky Moravskou zemskou knihovnou v Brně. A koordinátorem české účasti je Martin Krafl, kterého teď vítám v našem vysílání. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne.
0: Jak bylo řečeno, Martin Krafl je programovým manažerem českého hostování. Co vás teď aktuálně nejvíc zaměstnává?
3: Myslím, že právě ten pucl jednotlivých akcí. My jsme v Německu, Rakousku a ve Švýcarsku zorganizovali v letošním roce asi 100 akcí s 50 kulturními institucemi v rámci českého kulturního roku, ale ty se rozprostřely do roku celého, to znamená, že tam je vždy dostatečný čas reagovat spontánně na všechny změny a všechny akce obhospodařit. Na veletrhu, v tom veletržním týdnu od 7. do 11. října máme také 100 akcí, máme tam 3 scény a to už je opravdu pucl, protože dáváme dohromady překlady, kterých je asi 140, k tomu máme 75 nominovaných autorek a autorů a my musíme nabídnout velmi zajímavé debaty, protože dnes už ty klasická literární čtení na veletrzích moc nefungují. Ta se hodí do města, ta se hodí do knihoven, knihkupectví, galerií, ale na tom veletrhu to musí být spíše debata na určitá témata. No a my jsme už ta témata dali dohromady se spoustou partnerů z knižního průmyslu, ale i s autory a literárními překladateli. Teď je máme obsazeny, no a teď pilujeme logistické věci a zjišťujeme, jestli všichni mohou být tam, kde mají být, a to není úplně jednoduché.
0: Česko prezentuje se pod tím zvláštním motem, které budí možná rozpaky, možná zájem. Česko, země na pobřeží, jak bylo řečeno, pod tímto motem, které odkazuje na Shakespeareovu hru Zimní pohádka, bude Česká republika prezentovat svou knižní kulturu. Když někomu to motto řeknete, jak lidé reagují?
3: Je to naprosto pozitivní. Vy jste mluvila o rozpacích, ty tam jsou, ale jsou pozitivní ty rozpaky. Oni jsou vždycky nejdříve zaražení a když jim trošku napovíte a řeknete opravdu žádné pobřeží nemáte, tak se začnou usmívat a když vysvětlíte pointu s Shakespearem, tak se vlastně všem líbí. A já zrovna jsem v Norimberku, kde začíná 4denní festival Texttage. Máme tady 8 našich autorů z jejich překlady do němčiny a organizátoři mi už dopředu psali, prosím tě, hlavně nevynechej to logo a vysvětli taky ahoj, maritimský pozdrav, který se u vás píše z J na konci a ne z I. A to je pro mě vlastně vždycky hrozně hezké vědět, že to německy mluvící čtenáři a organizátoři kulturních akcí zaregistrovali, protože si možná posluchači vzpomenou, že motto lipského hostování v roce 2019 v Sasku bylo právě ahoj. A ten lipský knižní veletrh, to byla vstupenka do soutěže o ten frankfurtský knižní veletrh. Takže se to krásně propojilo.
0: Tak přeci jenom já tuším, co znamená Česko, země na pobřeží, nicméně vy to můžete vysvětlit i posluchačům.

0: posluchačům Českého rozhlasu.
1: Určitě je to odkaz na Williama Shakespeara a na jeho zimní pohádku, kde vlastně Čechy umístil na pobřeží. Je to překrásná metafora a my si s ní pohráváme, zabýváme se tím, co to vlastně pobřeží v dnešní době je, jestli je to místo, které spojuje nebo rozděluje, jaké jsou cesty na pobřeží. Zajímá nás pobřeží kreativity, pobřeží humanity. A společně si myslíme, že tenhle projekt by mohl českou literaturu té nové generace, to znamená od vzniku České republiky od roku 1993, vrátit zpět do toho světa, světového oceánu literatury, do kterého patřila hvězdná jména té doby před pádem železné opony, ať už Kundera, Havel a mnoho dalších.
0: Teď je taková trochu provokativní otázka. A co z toho Česko a česká literatura a český čtenář všechno bude mít? Je veletrh ve Frankfurtu, já tam nepojedu. Mě vlastně nezajímají ani německé překlady českých autorů, tak proč by mě to mělo zajímat?
1: Tak když pominu národní hrdost a to, že česká kultura ve světě získává velký zájem a tím je zájem o Českou republiku i na jiných úrovních stále větší a větší, tak se na to můžeme podívat i ekonomicky. Ty celkové náklady na projekt se odhadují za 4 roky někde na 250 milionů korun. Ze státního rozpočtu plyne do toho projektu 197 milionů korun, ve kterých je 30 milionů na pobídky, na překlady knih, jak jsem říkal, v současné chvíli jich máme 140 a partneři projektu dodali dalších asi 50 milionů korun. A co tahle investice přinese v letech 2023 až 2030 nikoli zahraničí, ale České republice, tak podle nezávislé analýzy, kterou máme, do české ekonomiky přibude až 465 milionů korun. Na daních a odvodech získá stát zpět až 130 milionů. A ten projekt dá práci až pro 380 lidí. A jestli jste teď dobře poslouchala, tak jsem řekl, že do té státní kasy se může vrátit až 190 milionů korun a to už je vlastně ta částka, kterou ten stát investoval.
0: Tolik ředitel Českého literárního centra a programový manažer Českého hostování na veletrhu Martin Krafl. Děkuju nejenom za tyto údaje. Naslyšenou.
1: Rádo se stalo. Naslyšenou.
0: Činohra, opera i balet přitahují stále více diváků. Třísouborová divadla po celém Česku hlásí za uplynulou sezonu vysokou návštěvnost, která ve většině případů překonala tu předchozí. Rekordní období má za sebou Národní divadlo Brno. Kromě úspěchů na zahraničních scénách během sezony uvedlo také 18 premiér.
2: Zářily činoherní tituly jako Divoká kachna, Fédra, Senčarovné noci nebo Havlovo pokoušení.
3: A velký zájem publika vzbudil podle ředitele brněnského Národního divadla Martina Glázra i původní český balet Kafka nebo Smetanova Čertova stěna. Celkem divadlo nabídlo 765 představení.
2: Diváků přišlo téměř 263 tisíc, to je o tisícovku víc než v loňském roce. Naopak velmi zajímavě vzrostly tržby o celých 6 milionů na 114 milionů korun. Což nám pomáhá vyrovnávat se s inflací i se snižováním ministerských dotací.
3: Jako úspěšnou hodnotí sezónu i Moravské divadlo Olomouc. Na jeho inscenace zavítalo bezmála 100 000 diváků, což je zhruba tolik lidí, kolik žije v celém krajském městě, potvrzuje mluvčí scény Vlasta Pechová.
4: Oproti předchozí sezóně jde o nárůst zhruba o 4 000 návštěvníků. Divadlo během sezóny uvedlo 13 premiér a mezi nejúspěšnější tituly patřil muzikál Evita nebo balet Romeo a Julie.
3: I Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích, které nově od letošního ledna není příspěvkovou organizací města, hlásí rekordní návštěvnost. Jen do konce května jej navštívilo 56 tisíc diváků, z toho 21 tisíc zamířilo na operní představení.
5: Jihočeské divadlo však svou sezónu ještě neskončilo, protože pokračujeme naší letní sezónou na otáčivém hledišti v Českém Krumově a tudíž tak přesná čísla budeme mít nejdříve v druhé polovině září.
3: Vysvětluje mluvčí scény Lenka Cimlová ostrá s tím, že na otáčivém hledišti bude soubor vystupovat až do 6. září.
6: V Miláně v 15. století u dvoru Ludovika s tvůrci, s blízkým přítelem Leonarda da Vinci.
3: Některá divadla sledují návštěvnost podle kalendářního roku, nikoli po divadelních sezónách. Patří mezi ně i divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni, které si dlouhodobě drží návštěvnost nad 90%. Mírný pokles naopak loni zaznamenalo Pražské národní divadlo. Do jeho hledišť přišlo 545 tisíc diváků, zhruba o 35 tisíc méně než v roce 2024. Na návštěvnosti se ale podle divadla podepsala i rekonstrukce nové scény, která je od loňského září mimo provoz. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Třikrát během jara vždy první neděli v měsíci mohli lidé navštívit vybrané galerie a muzea zdarma. V červenci Ministerstvo kultury ukončilo pilotní fázi programu a vyhodnocuje výsledky. Cílem je zvýšit návštěvnost, která se po pandemii covidu nevrátila na původní čísla. Volné vstupy přilákaly za kulturou více lidí než běžně, ale instituce zůstávají v nejistotě. O finančních kompenzacích se totiž stále jedná.
7: 1,5 milionu návštěvníků chybí v galeriích a muzeích oproti roku 2019.
8: Lidi si zvykli být víc doma, sledovat různé VOD kanály, víc konzumovat vlastně věci přes různé sociální sítě a podobně a nebejt přítomný ve veřejném prostoru.
7: Vysvětluje Jan Vytvar, vedoucí kulturní rubriky týdeníku Respekt. Čísla má zvýšit program Ministerstva kultury, které na jaře zavedlo volné vstupy vždy první neděli v měsíci. Lidé mohli zdarma navštívit přes 40 míst v Praze, Brně a Olomouci. Přes léto chce ministerstvo testovací fázi vyhodnotit a na podzim pravděpodobně spustit variantu rozšířenou třeba o hrady a zámky.
9: Pokud ministerstvo vyhodnotí projekt volných vstupů do galerií a muzeí jako povedený a úspěšný, tak samozřejmě klidně navázat můžeme. My jsme na to připraveni a vítáme to.
7: Říká mluvčí Národní galerie Praha Jana Holcová a dodává, že návštěvnost se v daných dnech zvýšila o stovky lidí. Nárůst podle ní mohl být i vyšší, pokud by se jarní neděle nekryly se svátky. Otázkou zůstávají finanční kompenzace, o těch se totiž stále jedná. Jan Vytvar upozorňuje, že už teď instituce často pracují s omezeným rozpočtem a jistá zmatečnost programu jim plánování komplikuje.
8: Třeba taková Národní galerie je tak podfinancovaná, že vlastně nedávno třeba zrušila svoji kasu ve Šternberském paláci, jenom aby ušetřila prostě na tom jednom člověku, který tam prodává lístky, a v okamžiku, kdy najednou z ničeho nic jí přikázáno, aby se v ní v neděli vůbec žádný vstupní nevybíralo, tak je to samozřejmě velká čára přes rozpočet.
7: Peníze podle něj chybí třeba na propagaci akcí nebo výstav.
8: Dávat víc peněz třeba příspěvkovým organizacím na jejich propagaci, která je opravdu slabá, to je vidět všude, nebo teda to není právě vidět všude v republice, že vlastně když se něco zajímavého děje, tak tomu chybí propagace. Myslím, že bych zlepšoval spíš tohleto.
7: Uzavírá Jan Vytvar. Cílem programu je kromě zvýšení návštěvnosti také dostupnost kultury pro co nejvíce lidí. Národní galerie upozorňuje, že sama se otevírá návštěvníkům zdarma několikrát v roce. 24. září bude například možné volně navštívit sbírkové expozice ve Veletržním paláci. Jde o další z bodů oslav 230. výročí založení galerie. Filip Svoboda, Český rozhlas.
0: Město Sobotka v severních Čechách začátkem léta pravidelně zaplňují milovníci českého jazyka a literatury. Místní Sokolovna se stává divadelním jevištěm, z budovy spořitelny se ozývají jazykolamy a v lavicích základní školy sedí většinou dospělí lidé. Tradice festivalu Šrámkova Sobotka trvá už 70 let. Reportáž tam natáčeli asistenti Dismanova rozhlasového dětského souboru. Tady je.
10: Hlášení Soboteckého rozhlasu každý den představuje program Festivalu českého jazyka a literatury Šrámkova Sobotka. Tématem letošního jubilejního 70. ročníku je hostina.
11: 70. Šrámkova Sobotka znamenala pro nás nějakou oslavu. Řekli jsme si, že to kulaté výročí je vlastně oslava a slaví se, že se lidé sejdou u nějakého společného stolu a spolu hodují. Ten festival vznikl z nadšení toho, že by se tady mělo něco v létě dít. A to něco by mělo připomínat Šrámka a jeho tradici, protože Šrámek v Sobotce trávil prázdniny každoročně.
12: Uvádí členka přípravného výboru Lada Blažejová. Na festival začátkem léta míří účastníci z celé republiky.
10: Navštěvují ho ale také místní ze Sobotky a blízkého okolí. Jednou z nich je prodavačka z pekárny na náměstí, která žije v nedalekých Markvarticích.
13: Já jsem ráda, že to tady funguje takhle a že už ten festival trvá takhle dlouho. Jo. Sice jsem v práci, vlastně celý týden, Ale vždycky, každý rok si říkám alespoň jednu pořádnou akci.
12: V průběhu festivalu mají účastníci možnost navštěvovat festivalové dílny. Mohou se zabývat například hledáním vlastního hlasu, stand-upem, sborovým zpěvem nebo audiovizuálním překladem.
14: Cílem dílny audiovizuálního překladu je představit překlad dabingu a titulků, ukázat jim, že tahle práce je ohromně zábavná, je ohromně kreativní.
10: Budoucí spisovatelé zase oceňují program o vydávání knih s šéfredaktorem nakladatelství Paseka Jakubem Sedláčkem.
15: Práce redaktora nebo redaktorky je poměrně rozsáhlá, není to jenom práce s rukopisem, ale obnáší ještě spoustu dalších činností.
12: Oblíbená je také dílna uměleckého přednesu.
16: Jak rozkrývat texty a jak se propojovat s autory a s obsahem. To mně přijde i to fatální. A kdyby se podařilo, jak ten obsah předávat lidem, kteří je budou poslouchat, tak to by bylo úplně perfektní.
12: Říká lektor, rozhlasový režisér Aleš Vrzák.
10: A zatímco dospělí se dozvídají, jak vydat knihu či pracovat se svým hlasem, na mladší účastníky čekají dílny pro děti. S tatínkem na festival už podruhé dorazil také 6letý David.
17: Děláme tady divadlo a prostě malujeme tady.
12: Program festivalu je žánrově pestrý. Tvoří jej scénická čtení, poslechové programy, přednášky, koncerty, promítání i divadelní představení.
10: Letos do sobotecké Sokolovny zavítala již poněkolikáté divadelní společnost Geisler's Hofkomedianten. A v městském parku zase vystoupila kočovná divadelní družina Ductus Deferens.
18: Jste tady?
19: Ano!
18: Pane!
19: No!
18: Pane!
19: Ne!
12: Pevným bodem programu jsou také autorská čtení, kde se každý den představí jeden ze současných českých autorů. Mezi nimi také bohemista a anglista Jan Musil.
20: Už dlouho jsem nečetl na místě, kde by se sešlo tolik lidí. Je to vlastně v tom nejlepším slova smyslu velký literární festival, nakolik je malý.
10: Pozvání na diskuzi o výuce bohemistiky v zahraničí přijal také profesor české literatury a středoevropských kultur na pařížské Sorboně Xavier Galmiš. V rozhovoru uvedl, že i francouzským bohemistům je Šrámkova Sobotka známa.
21: To byl pojem jenom slovní, takže mám ohromnou radost, že jsem tady.
10: Festival Šrámkova Sobotka potrvá do sobotního večera. Luisa Marie Marešová,
12: František Souček, Český rozhlas.
0: To byla reportáž ze Šrámkovy Sobotky. Tato přehlídka už skončila, ale kulturní akce během léta najdete na mnoha místech Česka. Namátkou zmíním shakespearovské slavnosti na Pražském hradě. Tento týden začaly také tradiční letní slavnosti staré hudby. V Ostravě finišuje Colors of Ostrava. Ve Vizovicích je festival určený příznivcům tvrdší muziky a v novém týdnu, konkrétně v pátek 24. července, začíná v Uherském Hradišti letní filmová škola. I o tom všem budeme ve vysílání Českého rozhlasu Plus mluvit, včetně magazínu Kultura Plus, který právě posloucháte a který touto informací uzavíráme. Mějte se pěkně, loučí se Michaela Betyšková a naslyšenou za týden.

0: Krásný den, milí posluchači, desítka Pavla Horváta je tady s Pavlem Horvátem.
1: Dobrý den, buenos dias.
0: I s Lukášem Michalíkem.
2: Ty jsi mi to vzal. Hola.
1: Promiň.
2: Buenos dias, todo bien.
0: To je španělsky teda, předpokládám.
1: Tak mělo by to tak být.
0: No. Dobře. Sice nám začíná o víkendu fotbalová nejvyšší soutěž, ale vrátíme se v dnešní desítce taky k mistrovství světa, které vyhráli Španělé. Ještě jenom chci poděkovat všem, kteří byli na ostravské desítce živě. Byli jsme tam s Pavlem, s Antonínem Panenko a Václavem Sirkošem ve čtvrtek v rámci festivalu Colors of Ostrava. A teda, Pavle, já nevím, jak ty osobně, ale byla to výjimečná atmosféra.
1: No, bylo to neskutečně. Já musím říct, že jsem takhle v tom prostoru, tam v tom industriálním prostoru už jsem byl po několikátý. Viděl jsem tam předtím i ty beach volleyballové kurty, ale tohle bylo trošku jiný. My jsme tam byli v čase, kdy ještě úplně to nejelo,
0: ten hudební program,
1: takže jsem měl možnost si to tam projít vlastně trošku bez fanoušků venku. No a co se týká vevnitř, v tom malém gongu bych to pojmenoval takhle, tak si myslím, že to bylo super. Zase jsme měli Tonda Panenka, prostě výborný. Venca Svěrkoš potvrdil svoji mluvící kapacitu. Myslím si, že byl taky dobrý a ty jsi byl výborný samozřejmě.
2: Já jsem se chtěl právě zeptat, jestli jste stihli i nějaká hudební vystoupení, žádná tedy.
0: No, stihli jsme a kdo si poslechne třeba v záznamu, na který vás zveme, tak i Pavel Horvát s Antonínem Panenkou si tam trošku notovali. Nebudu prozrazovat úplně přičem, ale je to hned v úvodu, tak vás zvu i k poslechu. Brzy se to objeví jako audio vizuální záznam na YouTube, tak nás tam taky sledujte. Ostatně v poslední době jsme tady jako hosty měli Jana Mejdra, Jakuba Koháka. I tyhle díly mají výraznou sledovanost. Moc vám za ní děkujeme. Děkujeme za přízeň. Tak doufám, že vás budeme těšit i nadále, protože můžeme říct, že ta fotbalová sezona včera skončila a právě začíná i desítka.
3: Desítka Pavla Horváta.
0: Tak, mistrovství světa 11. června až 19. července, přes 5 týdnů nás bavili fotbalisti ze kolika zemí?
2: 48
0: zemí ve třech státech. Já jsem si to teď potřeboval spočítat v hlavě.
1: 64, čili. No. Ještě jsem se nedostal ke slovu.
0: Ano, tak to je až za možná 4 roky, to uvidíme. Každopádně nejvíc zápasů 104, o 40 tedy skok, nejvíc gólů, tak to je docela pochopitelné. A taky asi nakonec, nevím jak moc přesvědčivé v porovnání s těmi předchozími vítězstvími, ale dost dominantní vítězství Španělska.
1: To určitě, já ještě se vrátím k tomu, že vlastně byl souboj o nejlepšího střelce a měli taky těch zápasů teda víc, nebo neměli?
0: Měli 8, no, jako Mbappé a Messi. Hmm. 8 zápasů, to znamená více. Když se dostaneme třeba k objevu mistrovství světa, kterého jsem teda osobně si troufnul tady dát, Mikaela Oliseho, tak on má 7 asistencí, což je tedy rekord z počtu asistencí za jeden turnaj a vlastně překonal o jednu asistenci Pelého, ale tento měl za jeden turnaj během 6 zápasů, Olise tedy za 8 zápasů, takže v tomhle ohledu.
2: A pro tebe je Olise objev mistrovství?
0: No, pro mě osobně ne, protože nějakým způsobem asi víc jsem už ho sledoval v anglické fotbalové Premier League.
2: V Bayernu.
1: To jo, ano, to jo, ale tak my jsme se o tom včera bavili, hrál tam to křídlo, no, hrál jako ta pozice jeho byla víceméně na kraji, samozřejmě s velkým přesahem, ale tady hrál jako opravdu středňáka, protože Dembele a Doe nebo Barcola prostě hrál na tom druhém křídle, řídil tu hru, v podstatě byl řekl bych jako odborně o řadu víc než Rodri třeba, ale byl výborný, prostě samozřejmě teďka v tom posledním zápase, když se podíváme tam na ten jeden gól Angličanů, tak je vidět, jak brání, ale já si myslím, že tak bránili v podstatě všichni ty hráči, obzvlášť Francie v první půli, takže to nebylo tak překvapí, ale dopředu je to, já si troufnu říct, že je to tanečník, si mi nějaký třeba učitel tance dokáže, ne, tak pohybově, jako vidím prostě, co, jak on je schopný změnit prostě směr toho běhu, rychlost toho běhu, krátký krok a samozřejmě k tomuto vedení toho míče. Já bych neřekl, že to je objev, to si taky troufnu jako s Honzou malinko nesouhlasit, ale na té pozici jsem ho nečekal a byl fantastický.
2: A naťukl si dobré téma, kdo je vlastně pro nás třeba objevem toho mistrovství světa. Já jsem se nad tím zamyslel, pro mě je výrazným objevem třeba Švýcar Joan Manzambi, který dal 3 góly na 2, nahrál, extrémně rychlý hráč, který si myslím, že z Freiburgu brzo zamíří někam výš. Škoda pro Švýcary, že se zranil v průběhu šampionátu.
0: Můžete nám napsat i třeba na YouTube komentářů, kdo pro vás byl tím hráčem, kterého jste třeba tolik neznali a najednou vás zaujal. Osobně jsem teď vlastně ještě tak nějak dosledovával zápasy předchozího průběhu Argentina, třeba Egypt, a tam brankář Mustafa Schobeir byl vynikající. A kdyby uznali ten gol Egypta v 58. minutě na 2-0, kdy se tam perfektně prezentoval Hasan tím sólem, myslím, že číslo 12, tak to mě nějaký zaujal, ale na druhou stranu prostě těch hráčů třeba z jiných těch afrických reprezentací byla spousta. Jsme zvědaví třeba na Saibaryho, co teď předvede, tedy v Bayernu Mnichov, odkud nebo kam přišel z PSV, a za Maroko taky docela se mu dařilo.
2: No, my už jsme to taky říkali v podstatě, když Češi hráli s Jihoafrickou republikou, tak jsme poznali, že ten rozdíl v kvalitě rozhodně není velký, ba naopak možná Jihoafričané jsou lepší. A teď celá řada těch hráčů, nebo individuálně lepší, hrají tamní nejvyšší soutěž, a mě by zajímalo, jestli je vůbec reálné je třeba přivést do České ligy, jaké tam mají podmínky, protože touto cestou vlastně nikdo nejde.
1: No a otázka je, jestli třeba o ně bude zájem i nikde jinde, teď jako v těch vyspělejších zemích, protože ty kluci opravdu nevypadali špatně fotbalově, a je to zajímavé, že pro nás v podstatě jsme brali Jihoafrickou republiku jako trpaslíka. Myslím si, že nám s odstupem času ukázali, že jsme se hodně mýlili, a samozřejmě by bylo dobrý tady tyhle ty hráče mít, aby měli tu kvalitu, aby tý lize něco přinesli.
0: Kdybychom to brali z pohledu toho, jak se umístili podle počtu střelených gólů nebo asistencí, tak hvězdy potvrdili svou kvalitu. Mbappé nejlepší střelec, Messi, Bellingham, Haaland, Dembele, Kane, pak Oyarzabal, ale je pravda, že třeba Mexičan Quiñones, který dal první gol i toho celého šampionátu, tak byl dost výrazným hráčem pořadatelské země, ale jinak to spíš splňovalo to, že prostě ty hvězdy byly takzvaně fit a
1: byly
0: připraveny.
1: Byly vidět, no, byly vidět, nemyslím si, že někdo úplně propadnul, třeba i Salah prostě, já nechci říct jako ve slabším mužstvu, ale oproti Španělům a Argentincům určitě neměli prostě 10 tak kvalitních hráčů k Salahovi, ale byl výborný, bylo vidět, že prostě ty hráči jsou lídři a vlastně ne, že se to kolem nich točí, ale že na ně to ty mužstva spoléhají. No.
2: A co Ronaldo, jak hodnotíš to jeho působení?
1: Tak já, jako je to těžký, já zase dostanu možná čout, ale dalo se to čekat, prostě dalo se to čekat, a nebylo to jenom o něm, jo. Portugalci prostě nehráli dobře, myslím si, že tam je přetlak hráčů, který chtějí tvořit, Vitinha, Bruno Fernandes, samozřejmě Neves, který jim tam sekundoval, je tam hodně hráčů, který by to chtěli řídit, a to úplně vždycky nefunguje, takže bylo to možná podobné jako třeba pro Pedriho zahrát si vedle Rodriho, protože v Barceloně on tu hru řídí a tady vlastně hledal si to celý ten šampionát, to svoje místo. Neřekl bych, že byl úplně z formy, ale bylo na něm vidět, že není v té své roli, a to samé platilo prostě o Portugalcích, a Ronaldo prostě vypadal tak, jak vypadá posledních pár let. Já neříkám, určitě pro naše fotbalisty bylo skvělý se dostat do Arábie nebo do tohohle světa, jako hrát tam tu nejvyšší ligu, ať už s ohledem na finance nebo i sportovní úroveň, ale logicky prostě anglická liga, španělská liga jsou prostě jinde, a ty hráči v tuhle chvíli mají větší kvalitu nebo vyšší kvalitu, a Ronaldo vlastně, tak jak jsme se bavili o tom, jestli třeba vystřídat Messiho včera, tak stejně se k tomu ten trenér neodhodlá, je to logický i vzhledem k té úctě, a Ronaldo řekl, že je to poslední světový šampionát, a já trošku cítím, že bych chtěl hrát na Euro, takže uvidíme, jak se k tomu postaví on, a možná i ty nejbližší by mu možná mohli říct, že jako prostě odejít na tom vrcholu není to jednoduchý, chápu to, ale já si myslím, že už prostě to má za sebou. No.
0: Kdybychom se bavili o nejhorším zápase turnaje, který vás opravdu vůbec nebavil, tak pochopitelně můžeme zmínit to, že za půl hodiny finále nebyla žádná ani jedna střela, XG na obou stranách nula, ale pak se
1: promiň,
0: to... No.
1: Ale pojďme si říct, že jich jako moc nebylo těch zápasů, který nebavil.
0: Já bohužel viděl ten zmiňovaný, myslím, osmifinále Švýcarsko-Kolumbie.
1: Ano, ano. To bylo možná jako právě, že to byla výjimka,
2: jsem
1: že...
2: komentoval.
1: Že no, právě proto
0: A jinak třeba, kdybychom to teda převedli na tu veselou notu, tak moment říct, možná ono totiž nejde asi říct, že by vysloveně jeden zápas byl absolutní spektákl, možná Norsko-Brazílie byl skvělý zápas, ale...
1: Třetí místo byl blázenec.
0: Byl blázenec, k tomu se ještě dostaneme, ale vysloveně třeba díky některým úsekům, tak mluvili jsme tady už dávno o Maroko-Brazílie, že ta první půle byla úžasná. Já osobně si pořád vzpomínám na to, jak jsem v noci vstal na Argentinu z Kapverdy, tak to bylo vlastně 2-2.
1: Nevěřil jsi svým očím.
0: Nevěřil jsem svým očím, když Argentinci vlastně zuby nechty bránili vedení 3-2 proti hráčům, které nikdo nezná, nikdo neznal a asi je nikdo úplně sledovat nebude, ale prostě hráli fantasticky a celý ten závěr byl pro mě možná jedním z vrcholů šampionátu. A pak, kdybychom se teda dostali k tomu zápasu o třetí místo, tak jsem se chtěl zeptat Pavla, vlastně i Lukáše, a můžete nám napsat zase svůj názor, nebo vám zavolat na číslo 221-552-222, jestli to byla vlastně stále přijatelná třeba úroveň nebo ten přístup k tomu duelu. Jestli to nebylo až zbytečně třeba otevřené, někoho by napadla určitá fraška třeba.
1: Já musím říct, že vlastně před tím zápasem, když jsem si přečet třeba Tomase Tuchela, který opravdu na rovinu řekl, že nechápe, proč se to hraje, že to nikdo nechce hrát už by to jako nejradši jeli domů, logicky, protože to zklamání z toho nepostupu do finále je veliký. Tak ten první poločas pro Francouze musím říct, že bych chtěl být v té šatně. To jako dostat 4 za půli vlastně mužstvo, který v podstatě ještě 3 dny předtím sahalo po tom, že jako přemýšlí o tom, že ten šampionát vyhraje, tak to byl velký budíček. Nakonec to nedopadlo takovou jako ostrou, takovým průšvihem a bylo z toho skvělý drama. Myslím si, že na ten zápas, byť to nebylo finále, se bude hodně vzpomínat, protože
0: závěr... Po 64 letech dali oba týmy minimálně 4 góly na mistrovství světa.
1: Závěrečný fázi jako toho turné, aby padlo 10 gólů, to je jako neskutečný a ještě byli krásní. No.
2: No a to ještě někteří hráči, kteří obvykle byli v těch základních sestavách, byli na lavičce. Vlastně oba trenéři udělali 7 změn do toho zápasu. Chvíli to vypadalo, jako by Francouzi v defenzivě trochu ten zápas sabotovali, ale pak se do toho dostali a chcete to vidět, 10 gólů na mistrovství světa v zápase o třetí místo, paráda.
0: Tak tam byl především ten moment, kdy se to po půl hodině zlomilo, opravdu teda mi přijde do konce poločasu trošku v sabotáž, teď to jako berte s velkou nadsázkou, ale Francouzi prostě nebrání ten třetí gól, jak měli sami situaci před vápnem a pak se vlastně vůbec nikdo nevracel, tam byl Rashford ještě s někým, asi 3x tam mohli zakončovat, se Sakou tam snad byli, ne? A pak to prostřelili, ale...
1: No, ne, tak to nastavení samozřejmě, když ten zápas, já určitě tady nebudu rozebírat, jak se na to připravovali, 100% měli videa, 100% měli přípravu, ale říkal jsi to sám, 7 změn, já si nemyslím, že ty hráči nechtěli, ale prostě ty kluci vlastně, když se podíváme na ty sestavy, tak třeba měsíc nehráli, jo, a je to, když najednou do takového zápasu a něco se ti nepovede na začátku, no a dopadne to takhle, takže já si myslím, že je to dobře, že to takhle skončilo, že vlastně to nebyla nuda, kterou já jsem čekal.
2: No a jestli se to má hrát nebo ne, tak myslím si, že řada hráčů Anglie dost možná, pokud tedy nebudou mít ještě štěstí v těch dalších letech, až se budou ohlížet za kariérou a budou mít ve sbírce tu bronzovou medaili z mistrovství světa, dost možná to pro ně bude jeden z největších úspěchů.
0: Ale je pravda, že v minulosti se o tom tak nepochybovalo, když se hrálo o bronzové medaile. Ostatně vzpomeňte si na Brazilce po tom utrpném utkání s Němci v semifinále mistrovství světa 2014, kdy dostali 7, tak chtěli bronz, ale bohužel pro ně tehdy jim tam stáli v cestě, myslím, že Holanděni tam byli, ne?
2: To už je tak daleko, že...
0: No, každopádně já si pořád vzpomínám na to, že v roce 2010 třeba fantastické góly právě v duelu o bronz mezi, myslím, Uruguayí a Nizozemskem, tam Diego Forlán anebo Giovanni van Bronckhorst, to byly krásné vzpomínky. A teď vlastně taky můžeme vzpomínat, no, 10 gólů, aby padlo na mistrovství světa, to bylo poprvé od roku 82.
1: No a Mbappé si tam vystřílel korunu pro nejlepšího střelce.
0: Ano, no, dá 10 gólů na jednom šampionátu a teď mít hlavně po 3 odehraných šampionátech 22 gólů, to je
2: neuvěřitelné.
0: To je teda něco, no. Otázka je, zda ho vůbec někdo může překonat. Takhle vypadalo to před šampionátem, měl 12 gólů, Klose měl 16, Messi měl vlastně trošku víc a taky Klose ho překonal rychle, že se to nezlomí a viděli jsme sami.
1: Tak těch zápasů je hodně a ty týmy jsou silní, takže se dá předpokládat, že ty hráči budou ty góly střílet a tak to i dopadlo. No.
2: My jsme to včera naťukli, to je samozřejmě dobrá myšlenka. Nedá se předpokládat, že Messi ještě nějaký gól přidá, který tedy ztrácí na Mbappého jeden gól, zároveň Mbappé podle mě si klidně ještě střihne jeden světový šampionát a teď přesně nevím, kdo je třetí v té historické tabulce, je to už Miroslav Klose?
0: Nebo je to, myslím, Miroslav Klose.
1: Tak ten už taky nedá góly.
2: Takže můžeme polemizovat nad Laminem Jamalem, ale on není tím typickým střelcem, může samozřejmě se ještě do té role dostat, ale Mbappé klidně může být nějaký čas historicky nejlepší.
0: Tak je tam vlastně 22, Mbappé, Messi 21, Klose 16 a R9 Ronaldo z Brazílie 15 a pak vlastně z aktivních hráčů Harry Kane na 14 gólech.
2: Takže no a tomu už je taky kolik?
0: 33. 93, takže
2: no,
0: tomu...
2: takže jako já 33.
0: Tomu bude za chvilku 33, pravda.
1: Ten vypadal už utahanej letos. Myslím to samozřejmě.
2: V 37 už to bude složité v Anglii.
0: A vlastně můžeme ještě přeci jenom zajet v uvozovkách do toho finálového zápasu, ve kterém jsem zvědavý, komu přála ta většina posluchačů, zda to bylo spíš Messimu z Argentinu, aby to dotáhli, anebo vzhledem k tomu, jak hrála Argentina, spíš Španělům. Já osobně teda prozradím, že jsem přál víc Argentině a po 90 minutách jsem šel spát, protože jsem ráno brzo vstával, takže, takže ale
1: tak
0: nebylo
1: já
0: to tím,
1: si že myslím, že spousta lidí přála Messimu, to je bez debat. Pak ten závěr vlastně po tom předání toho poháru, si myslím, že jsme tady vlastně s Lukášem seděli, že to vypadalo, že si opravdu to uvědomil, až když Španělé dostali ten pohár, že vlastně je konec a že to pro něj bylo na této úrovni pravděpodobně opravdu naposledy, tak tam byly ty slzy a tak se na to jako kouká, jsem tady včera řekl větu, kterou tady zopaku, že vlastně jako spousta asi fanoušků můžu být rád, že jsem tohle to mohl zažít, takovýhle hráče i na vlastní kůži, jo, že si toho jako fakt vážím, že vůbec se potkat s tímhletím nad člověkem nebo nad fotbalistou je zážitek a můžeš si promítnout to těch pár chvilek, kdy jako si se kolem něj motal a spousta lidí si to celý život přeje se s ním vyfotit, šáhnout si na něj. Ani nevím, jestli jsem si na něj šáhnul, jestli jsem ho fauloval, ale určitě jsem byl blízko u něj, takže si toho vážím a je to věc, myslím si, že takovýhle hráče dlouho neuvidíme, aby byl pro ty týmy tak důležitý a tak podstatný. A byl to opravdu asi i v té Argentině prostě bůh na úrovni bohů. Myslím si, že k němu se budou dlouho lidi obracet.
2: Jeden takový detail, který demonstroval podle mě to, o co včera šlo, jak moc chtěl tedy Lionel Messi uspět, když ve druhém poločase došlo k nějaké slovní rozmíšce a on se dostal do komunikace s Kukurejou, který tam měl tak zvláštně jako ruku před pusou a on vlastně šel v fuzovkách žalovat hlavnímu rozhodčímu, aby dostal Kukureja červenou kartu. Myslím si, že to bylo už potom vyloučení
1: Fernandéze. Bylo to hned při tom
2: dokonce.
1: Oni se tam bavili právě a
2: myslím si, že jinak by to neudělal. Kdyby ten
0: to mě trošku mrzí tenhle moment, ale zase to jenom dokument. To je, jak moc chtěl té Argentině přispět i tímhle způsobem, občas se to takhle stane.
1: Ještě teda můžem k tomuhle, my jsme to neřekli, ale to byl rozhodující moment, jako Enzo Fernández je výborný hráč a tady vlastně před 10. hodinou mluvil Milan Petržel, my jsme to zažili na té Barceloně, to seš prostě fakt jako, to slovo je frustrace, ale seš vyřízený, prostě ty nemáš nárok se na ten balon dostat a oni to pinkají, ono to vypadá jako, že už ten balon máš a když ho získáš, tak fakt jako málo kdy se ti povede, že si dáš 4 přihrávky, říkal jsem tady tu historku s Frantou Reitorem, že jsme si opět říkali, my jsme si nenahráli, tak jsme to zkusili u našeho autu a vlastně z toho byly 3 přihrávky a vzali nám to, takže to je tak jako nepříjemný a vlastně ten Enzo Fernández to neunes ve finále mistrovství světa a tomu se to strašně oslabil, protože v těch 10 hráčích poli se prostě brání jinak. Ještě připočtěme toho Messiho, který přiší úctě jako dozadu, seš v 8, jo, to, že on tam zavře jednoho hráče, tak furt ti tam 2 jako přebejvají, takže bylo to hrozně těžký a Enzo Fernández poslal tu Argentinu úplně nesmyslně na půlce druhou žlutou kartou do tohohle oslabení, který za mě to rozhodlo, tam bylo jasný, že Španělé budou mít obrovský tlak a že si ty šance vytvářet budou, To, že to byla tato šance v první minutě druhého prodloužení, není vůbec podstatný, ale ten zákrok byl úplně zbytečný a hloupej a Argentinu hrozně oslabil. Já neříkám, že by to vyhráli, ale měli by šanci to dorvat až do těch penalt.
0: Tak předtím je sudí Vinčič možná podržel, když neudělil třeba už druhou žlutou kartu Paredesovi, nebo
2: mohl
0: úplně,
2: dát čtyři.
0: Nebo v prvním poločase po půl hodině Taliafico tam vyšplhal svými kolíky po nohách Lamina Yamala, tak vlastně za to taky nebyla snad ani žlutá karta. No. Každopádně to finále tedy nabídlo jeden jediný gol, ten vstřelil Ferran Torres a Španělé tedy zase vyhráli mistrovství světa v branku v prodloužení, předtím to byl Andrés Iniesta v roce 2010, teď tedy Ferran Torres také mimochodem hráč Barcelony, tak to se ukazuje, že...
1: Je to zajímavý, věc.
0: Je to zajímavá
2: spojitost.
0: Ano. Teď je ještě otázka, jakým způsobem by se to mistrovství se tam mohlo promítnout i do fotbalu, který uvidíme v následujících měsících a letech, pokud se budeme bavit třeba o fotbale a o fotbalových pravidlech, tak vlastně četl jsem ve Sportu rozhovor s Jiřím Kurešem, bylo to teda už 9. července, ale že se tam bude nějakým způsobem implementovat ten zásah VARu při nesprávném nařízení rohu, v případě, že nedojde k nějakému velkému zdržení hry, že to bude asi taková očividná situace. Vím, že i ve finále tam byla jedna situace, kdy se to těžko asi by rozsuzovalo. A pak by se také měla přijmout pravidla, která zabrání zdržování hry, tedy určité limity na kop od branky, což už jsme ostatně viděli u těch balonů v ruce, u autových vhazování, u střídání, anebo třeba u času na ošetření. Červenou kartu za zakrytí úst prý přijímat nechtějí. Je pravda, že asi to v českých podmínkách zase tak jako často vidět nebudeme.
2: No, taky si myslím, že ne.
0: Občerstvovací pauzu asi taky nečekáme. Jako, myslím teda takhle,
1: tak
0: občerstvovací komerční.
1: Když je vedro, no tak se dělá, že jo, ta pauza, ty týmy se domluví a dělá se to.
0: Respektive ono to v pravidlech totiž je po domluvě vždycky s kapitány, no, s vedoucími mužstev, už se k tomu může sáhnout na minutu teda.
1: No, takže tam si myslím, to, ale ty pravidla vesměs jsou fakt jako dobrý, mně se to hodně líbilo a byl bych rád, kdyby to bylo i u nás a aby to ty rozhodčí, aby potom šli prostě, aby to nebylo tak, že si budou hráči přehazovat balon u autů a že prostě budou čekat, než ho zvednou a než tam dojdou. Klidně bych popoháněl prostě píštělkou a i pod hrozbou nějaký žlutý karty ty hráče, aby pospíchali to hodit. Vím, že to bude taky o zvyku pro ty hráče, protože nějaký, když asi hraješ třeba 5 let, 7 let ligu a 7 let se k tomu šouráš a pak si ho necháš otřít ručníkem a pak počkáš, až všichni stopeři dojdou do vápna a pak to teprve hodíš, tak to asi bude změna, ale myslím si, že to bude pro všechny stejný a mělo by to být pro všechny stejný a to pravidlo je výborný, ta hra prostě se s ním zrychluje i ta rozehrávka těch golmanů.
2: Jestli můžeme, já bych se ještě chvilku pozastavil u těch individuálních cen, protože mě fascinuje Rodri, nejlepší hráč turnaje po dlouhém zranění. Jestli jsem správně hledal, tak se stal teprve čtvrtým hráčem, který vyhrál mistrovství světa, mistrovství Evropy, ligu mistrů a získal zlatý míč. Teď tě neskouším, Pavle, ale napadl by tě jeden další.
1: A je nějaký takový?
2: Jo, jo, jsou tři ještě.
1: Tak kdo to mohl být? Ronaldo?
2: Ne, tomu něco chybělo, ale to nevadí, já ti to prozradím. No. Zinedine Zidane je tím jedním, Gerd Müller a Franz Beckenbauer. Pak tam jsou další hráči, kteří samozřejmě jsou z jiného kontinentu, takže vyhráli třeba mistrovství Jižní Ameriky, to jsou Ronaldinho, Kaká, Rivaldo a Lionel Messi samozřejmě. Ale zpět tomu Rodrymu, byl i pro tebe nejlepším hráčem turnaje, prostouženě?
1: No... Byl v tom nejlepším týmu, já jsem tady včera říkal tu větu právě po začátku toho mistrovství, kdy trošku byl kritizovaný, že jako ještě není rozehraný a trenér Španělska řekl neskutečnou věc, že jako Rodri, i když bude hrát na 50%, tak bude nejlepší záložník na světě, takže ty trenéři, který ho znají, já vím, že i Guardiola o něm mluvil prostě v superlativech, tak logicky to na tom hřišti je vidět a on opravdu ještě tím, jak má zastrčený ten dres do těch trenek, vys Pepa Jindřišek z té generace v podstatě, tak je mně přijde jako gentleman, jo? Takový jako hraje to, ono to fakt vypadá, že to hrajou tak jako lehonce, vím, že to je obrovská dřina, taky vlastně střídal v průběhu toho prodloužení, měl to asi taky dost, je tam, kde má bejt, čte perfektně hru, ví, kdy ten balon přidržet, kdy ho zahrát rychle, umí hrát vysoký balon, umí hrát po zemi, není to kanonýr samozřejmě, je to takový typický produkt, bych řekl, toho španělského fotbalu, hlava nahoře, fakt to v jeho podání vypadá jednoduše. To, jestli byl nejlepší, si netroufnu říct, jestli tam byl někdo lepší hráč, ale byl jednoznačně jedním z nejlepších hráčů a Španělsko jako kapitán dovedl k zisku titulu mistra světa, takže proč ne?
2: Já jsem každopádně rád, že i takový fotbalista, který na první pohled možná není pro běžného fanouška na tom hřišti výrazný, tak je oceněný a ta plejáda úspěchů je neuvěřitelná.
0: Mm. A jsme zvědaví na to, jak budou pak přistupovat ti, kteří hlasují v anketě Zlatý míč k těm vlastně výkonům, protože tady se musíme dostat k tomu, že ani třeba Rodri, ani Mbappé na té klubové úrovni nezažili zas tak úspěšnou sezonu a naopak na mistrovství se ta zářili oba.
1: Já ještě řeknu jedno jméno a byl to Jude Bellingham. Já si myslím, že samozřejmě ta jeho hra taky není úplně jako extra líbivá, ale on je skutečně platnej a to, že dával ty góly, samozřejmě tomu přidává, ale myslím si, že má tu povahu toho, řekl bych, vlčáka takovýho, který je schopný se zakousnout a taky u toho vypadá jako gentleman takový, jako není to ten hráč, co se bude hádat, strkat, i když to podle mě v sobě taky má. Tak přesto, že skončili třetí, tak o něm já bych přemýšlel taky jako o nějakém hráči, který by se měl umístit někde vysoko v této anketě jako nejlepších hráčů toho turnaje.
2: Má to v sobě Bellingham určitě, ano. Viděli jsme vlastně tu strkanici s Lionelem Messim, tuším.
0: To nevím, ale jo, ten gol...
2: On ho vlastně nastartoval.
1: Jo. Na názoru.
0: No, ale ten gol proti Francii, pak ten poslední, jak to tam zavezl do kuchyně, tak to bylo jak z malého fotbalu z nějaké exibice.
2: Bude to extrémně zajímavé. Samozřejmě ten půlrok ještě může něco napovědět, kdo ten zlatý míč získá, ale že bych si dneska řekl, máme úplně jednoznačného kandidáta, to nemám teda.
0: Tak já už jsem četl takové ty kritiky škarohlídy, že to zase získá Messi. No to si... Asi ne, no. Ale ještě k těm individuálním cenám je zase paradoxem těch anket, že vyhraje individuální cenu muž, který měl vlastně skoro nejméně práce ze všech, protože Unai Simon měl snad 10 nebo 11 zákroků za celý turnaj, tolik měl zákroků 11 Emiliano Martinez jenom za to finále. Hmm. Jako třeba tam nebyly asi úplně extra některé, ale prostě Španělé to hráli tak, že brankář je korigoval ze zadu. Říkal, dobrý.
1: No, já si uvědomu třeba Chelsea, když tam byl Petr Čech, možná mi Petr Čech, až někdy se s ním potkám, dá za pravdu. To není jenom o tom, co chytíš, ale je to o té organizaci těch hráčů před sebou. Samozřejmě je to práce trenérů, ale na tom hřišti ten golman prostě je tím, co toho nejvíc vidí do té defenzivy. A viděli jsme vlastně na začátku tu přihrávku na Messiho, kterou přečet, to není střela, ale je to zákrok, který vlastně rozhodne o tom, že ten Messi nejde sám na bránu. Jo. Takže to jsou takovýhle maličkosti a to řízení té obrany fakt jako pomáhá celý té defenzivě a samozřejmě když to dobře řídíš, no tak pak máš jako méně práce. Je to jako když popeláři jedou v autě a zastavíš dobře, tak ty kluci jenom to tam hodí a ty jdeš dál, ale to nejsi dobrý příměr.
2: Ne,
1: ale...
2: dobře. Nebo prostě, no jasně, no. Nebo když popeláři prostě přijedou k té popelnici a ta je prázdná, tak oni mají méně práce a můžou pokračovat.
0: Ano, dostali jsme se...
1: To nevím, ale kdo poradil těm lidem, aby to házeli vedle té popelnice.
0: Výborné metafory teď teda ve vysílání. V desíce asi můžeme teda považovat mistrovství světa za skončené, asi se v některých dalších dostane, v některému z momentu, když to budeme třeba porovnávat s tím, co se děje v české lize, ale vzhledem k tomu, že už ve čtvrtek začíná pro české kluby ta soutěžní sezona, tak se můžeme dostat do tuzemska.
3: Desítka Pavla Horváta.
0: No konkrétně budeme držet palce dvěma klubům, které ve čtvrtek 23. zasáhnou do druhého předkola a teď Hradec Králové Evropské ligy a Jablonec Konferenční ligy. Když začneme u Hradce, tak toho čeká výjezd na sever Evropy do Tromsø, do Norska, kde to bude druhé předkolo Evropské ligy, pak teda hned derby v lize proti Pardubicím. Hradec, už jsme o něm mluvili minule, tak když to vezmeme jenom z pohledu toho, kdo přišel, Tomáš Wiesner z Ameriky a Tom Slončík z Viktorky Plzeň. Není to nějaké horentní teď před tím startem a návratem do Evropy, ale myslím si, že třeba to, že udrželi Adama Zadražila, se může dát považovat za určitou posilu taky.
1: No, je to v úvozovkách málo na tu dnešní dobu, ty příchody, ale na druhou stranu, když to mužstvo ti funguje a nějak ten trenér je s tím spokojený, tak není úplně důvod do toho, bych řekl, až takhle hrabat a dělat takovou jako konkurenci, protože já si myslím, že v Hradci mají dost hráčů a ta konkurence tam funguje. A oni nepotřebují vymýšlet teďka úplně něco nového, oni potřebovali ten kádr udržet. Slončík si myslím, že tam je jako doma už v Hradci. A Tomáš Wiesner, vzhledem k tomu, že tady taky seděl na té židli, kde sedí Lukáš teďka, tak si myslím, že jsme navnímali to, že to je velký profík a že Hradci určitě taky pomůže. Takže ty posily jsou kvalitní, to mužstvo je nějakým způsobem pohromadě a samozřejmě budeme držet palce, aby se jim to předkolo povedlo.
2: Tak ono je asi i znát, že zkrátka všichni mají peníze, všechny ty kluby, ale hráči zase tolik nejsou, že je složité přivést některého hráče z České ligy i na evropské poháry lákat a ze zahraničí, tak obecně víme, že Hradec Králové má minimum zahraničních hráčů. Ty bychom napočítali možná na prstech jedné ruky určitě.
0: Ale souvisí to i s tím, co teď vlastně říkal v rozhovoru pro web Hradce sportovní ředitel klubu Petr Pojezdný, že chtějí vybudovat moderní datově orientovaný scouting, který právě ty třeba talentované hráče bude přivádět, což mě trošku zaujalo, že to třeba ještě tam nefungovalo, ale teď se mění pochopitelně ty struktury klubu, tak třeba to přispěje k tomu, že Hradec bude dlouhodobě atakovat elitní místa. Jenom ono to je trošku, když to takhle popisujeme, ty posily, v kontrastu s tím, co se děje třeba právě v Jablonci, který se chystá na druhé předkolo konferenční ligy proti Varaždínu, první zápas ve čtvrtek o 20 hodin v Chorvatsku. Teď je o víkendu vlastně nebo nedávno představený Antonín Rusek, vlastně vrátil se do angažmá, ale přestupuje ze Sigmy. Filip Vecheta přichází na hostování z Pardubic do konce podzimu a už předtím přišli vlastně třeba na hostování ze Sparty Mila jako volný hráč ze Sigmy, Jiří Sláma, Jan Cuchan se vrátil z hostování a takhle dál, takže v tom Jablonci se to nějakým způsobem asi víc přerodilo.
1: Tak, teď to zmiňuješ, tak Honza Suchan už tam byl, Tonda Rusek tam byl, myslím si, že zas úplně nějaký příliv úplně nových hráčů tam není. Uvidíme, co Filip Vecheta, protože já si troufnu, že to je pro něj už třetí angažmá, kde by měl ukázat, že je to střelec. Měl takový nádech, že jsme si říkali, že to bude honem rychle do Sparty, možná do Slávie.
0: To bylo ještě v předminulé sezóně v Karviné.
1: Jo, a teďka vlastně, jestli se nepletu, tak Jablonec už je třetím týmem, kam putuje, ne?
0: Za poslední dva roky, nebo za poslední tři sezony vlastně, no. Že byl v Karviné, pak byl minulý rok v Pardubicích, tam tři góly za 25 zápasů a teď teda jde na hostování do Jablonce.
1: No, je to zajímavý hráč a uvidíme, jak se bude prosazovat. No.
2: Ještě když jsme u toho Jablonce, tak hodně si tam slibují od Dušana Pavloviče, který přišel jako nejdražší posila v historii klubu za 20 plus milionů korun v přepočtu. Měl by to být možná nový Nemany a Tekiaš. No a otázkou je, z mého pohledu by to bylo oslabení, pokud by odešel Alexis Allegi, který je možné, že odejde, ale ten tým je dost silný. Já čekám, že opravdu průlomovou sezonu bude mít v Jablonci Filip Zorvan.
0: No tak vlastně byla taková sezona v úzovkách H1, kdy přišel a přišel taky vlastně trošku na poslední chvíli. Je to možné, když čekal na angažmá.
2: Čekal dlouho na zahraničí.
0: No tak Jablonec má ostrý start, protože hraje tedy ve Varaždínu a pak hraje první kolo ligy v neděli proti Sigmě. Takže už asi ukázka na úvod sezony, jak to bude. Pardubice, tam bylo teď živo i v rámci prostoru sociálních sítí, se hodně řešila ta změna identity, písmeno P a tečka. Klusající kůň anebo fotbalista, jo, to koleno takhle
1: viděl jsem.
0: Já tyhle věci vlastně vůbec nějak moc ani neřeším, prostě mají novou grafiku, něco na dresu, tak OK, jedeme dál. No,
2: já ale to přehodím na Pavla, samozřejmě nejsme grafici. Ale vždycky, když klub změní logo, tak to provází nějaké
1: emoce. Tak se
2: emoce.
1: To někomu nelíbí.
2: Prostě. Ale snad takovouhle kritiku, jako na pardubické logo, jsem snad nezažil. Jako brutální kritika. Tam snad nebyl jako pozitivní komentář. Na Facebooku snad nebyl pozitivní komentář. A mně se to teda taky nelíbí.
1: Právě tam se o to stará, tak to splet a všechny ty pozitivní vymazali místo těch negativních. Ne, tak já to nebudu hodnotit. Mně to vlastně je taky jedno, já si myslím, že je to prostě vlastně jako vizitka těch lidí, kteří se o to starají. Když budou Pardubice vyhrávat, tak budou všichni říkat, že to je fantastický logo. Když jim to nepůjde, tak
2: Bude fanouškům chybět kůň.
1: Bude chybět, tak proč
2: tam, perník.
1: Proč tam nemáme ten perníček nebo koníčka.
0: No ale mají tam třeba z těch nových hráčů Václava Drchala, který má podle Jana Trusila pomoci s pressingem, právě že vydrží běhat 90 minut jako kůň, to mě docela zaujalo, tahle výpověď a hodnocení. Marek Icha, návrat po dvou letech, a pak z Dukly přišel Mohamed Traore, hráč z Pobřeží Slonoviny. Ale Marek Icha, to je dost zajímavé jméno, i protože hrál poslední dva roky v Liberci a nějakým způsobem pořád zbuzoval emoce, mi přijde. Byť já ho považuji za docela takového schopného, ale nenápadného hráče.
2: No, bylo tam dost věcí, teď si pamatuji jeden zápas prohraný, tuším v Karviné, ale nejsem si stoprocentně jistý, po kterém ho zabrali kamery, jak se baví s nějakým protihráčem a směje se, což samozřejmě se může stát, ale nepůsobí to úplně dobře, zvlášť když tedy
0: fanouci Bape tekl o půli zápasu o třetí místo 0-4 a taky se smál s Tuchlem, že jo?
2: No, takže pak se do toho dostal Marek Icha, on tedy i co jsem měl možnost sledovat, tak chvíle mi byl opravdu takovým hromosvodem těch libereckých fanoušků.
1: On
2: mi
1: tak vypadá trošku jako ten hromosvod. No,
2: dostával.
1: Jako opravdu, ale a to je v dobrým, jako on je takovej prostě, myslím.
0: Ale
1: si,
0: i pro toho berou, protože Jiří Bílek mluvil o tom, že potřebovali výšku.
2: No, dostával pořádný kouř, pak se ale do toho dostal, hrál pravidelně v základu, rozhodl tím krásným gólem domácí zápas s Olomoucí a už vlastně prosakovali ty zprávy, že by mohl odejít do Pardubic na konci sezony, takže já jsem se ptal Radoslava Kováče na tiskové konferenci jedné, jestli jsou ty spekulace pravdivé, jestli s Markem Ichou počítá, a on mluvil o tom, že je to kvalitní hráč, že by ho rád měl v mužstvu, z čehož já jsem cítil to, že tam je možná nějaký nesoulad s vedením klubu, a to vlastně Marek Icha v tom rozhovoru potvrdil, a proto byl odejít do Pardubic.
1: Tak je to normální, jo, jsme tady řešili Vencu Pilaře, je to prostě normální, že ten trenér tady v tom případě určitě Radek Kováč by ho chtěl, v případě Venci Pilaře třeba ho nechtěl trenér, ale zas byl tam chtěl někdo jiný. Je to prostě normální, ty hráči mají nějakou pozici, někdo jim věří víc, někdo míň, a já si myslím, že Marek Icha vzhledem k tomu, že se vrací v podstatě do známého prostředí, tak by si tu svoji pozici minimálně měl udržet a zaútočit, jak jsme se bavili, na nějaký i v úvozovkách lepší klub, protože předpoklady na to určitě má.
2: A ve finále pro něj dobře, protože byť ho Radoslav Kováč chtěl, tak asi dva dny před startem přípravy v klubu skončil a měl by to třeba složitější u Branislava Fodreka, těžko říct.
0: Ale v Pardubicích evidentně myslí, řekněme, ambiciozně, protože Jiří Bílek mluvil o nějakém výhledu do Evropy, třeba jednou za 3 až 5 let, i o nějakém prodeji hráčů. To byla právě ta...
2: Asi, že by se rád dostal do pohárové Evropy.
0: Jednou za 3 až 5 let. Což prostě takhle to řečeno, jako ten výhled je takový...
1: Jestli tam nemáš nějakýho šotka, jestli to nebylo od roku do 3 let třeba, že by se chtěli dostat do Evropy.
0: No, tak je to zhruba jako, tak že během 3 až 5 let.
1: Já jsem to nečet nebo neslyšel, tak je to zvláštní vyjádření, že jako jednou za 3 až 5 let bychom se chtěli dostat
0: takhle
1: do Evropy.
0: Takhle jsem to pochopil, no. A možná jsem to třeba pochopil jinak, ale každopádně spíš jsem chtěl říct, že ambice na Evropu a myšlenky jsou i, řekněme takhle, veřejné.
1: Ne, tak to se zase to můžu zopakovat. Já si myslím, že těch týmů už jich není 4 nebo 5, co jako vyhlásí ten útok na tu Evropu, ale bude jich 8 a všichni se tam nemůžou vejít logicky. Už třeba do té první šestky, která o to bude hrát, se tam nemůžou vejít a samozřejmě bude panovat i nespokojenost. Já teď budu zase Sigma, Pardubice, Hradec, Sparta Slávie, Plzeň, to je jasný.
2: Liberec, Jablonec, Baník.
1: Liberec, Jablonec, no. Baník, prostě to je 9 týmů a to jsme, jako ještě nám jich, že jo, 7 zbývá. Takže
2: a to ještě zbrojovka se do té pozice brzy dostane.
1: No, double Brno.
2: Double Brno, no.
1: Takže uvidíme, no.
0: Jsou týmy, které asi budou ale přece jenom víc při zemi, byť přivítali třeba teď posilu typu Lukáše Vodlického, myslím teď Slovácko, tam se děly taky dost velké věci, otázkou je, jak moc budou, řekněme, prospěšné k tomu, aby se nezachraňovali pak třeba v baráži, jako to bylo nedávno. Ostatně ten start bude taky signifikantní, úvod na Slavii velmi těžký v Edenu, ale druhé kolo doma přivítají Artis. Vzpomínáme tu nedávnou konfrontaci jednoznačně ve prospěch Slovácka, ale to bylo úplně, nebo já bych řekl, dost jiné mužstvo. Teď, když jsem na to koukal, doskončil Petr Žila, Daníček, Frišťák, Reinberg, Krmenčík, všichni konec kariéry po té sezóně. A vlastně ti noví hráči, včetně Lukáše Vodlického, tak David Čipánek, Puškáč, Zablonce, pak několik těch zahraničních jmen i ze Slávy vlastně přišli na hostování, Sosek, Slončík, Horský, ze Sigmy, Dolžníkov, Kostadinov. Spousta men?
1: To je nový mužstvo úplně.
0: Trenér je Línek do toho?
1: Kefalín, co si představujete pod takým pojmem signifikantní? Abys nám řekl jako lingvistický zase ten kroužek. Už musím říct, že spousta fanoušků mi tohle spojení jako říká, mají to rádi, tak pojďme to vysvětlit.
0: A já teď nevím, v tom kontextu jsem říkal...
1: Že ten začátek té ligy...

0: Unión San Gilloa, ale mě fascinuje, že přišel Dantaye Gilbert z Dukly a to si vzpomínáte, když hrála Dukla v Teplicích ten kontroverzní zápas, tak Gilbertovi nebyl uznán ten gol pro údajnou ruku.
1: Tak je málem poslal do tůně Baník.
0: A kdyby Dukla tehdy vyhrála, tak Baník jde do druhé ligy a nakonec teda sestoupila Dukla a Gilbert
1: a už je
0: teď v Baníku.
2: Už je dobrá tam posila pro Baník, zaujal mě v Dukle určitě.
0: Ano, pak vlastně borci z jeden z Karviné, z Kibu si pamatujeme možná, jestli si vybavíte i zápas na
1: stoper.
0: Spartě, tam hrál výborně. No, a
1: zajímavý stoper.
0: No, a Maxim Diačuk z Dynama Kyjev přišel na roční hostování s opcí na přestup, hostoval minulý rok v extraklase v Lechii Gdaňsk, takže
1: to si úplně nepamatuju.
0: Může jít o zajímavého hráče.
2: Když jsi zmínil k tomu toho z Kibu, tak se jenom ještě dotknu Karviné, protože samozřejmě velký výprodej, pádem do druhé ligy, to je logické, ale pořád tam zajímaví hráči zůstávají. Oni vlastně vyhlásili, jestli se nepletu, stop stav na odchody. Ale já nevěřím tomu, že třeba Denis Samko prostě zůstane ve druhé lize, co by mi přišlo zvláštní.
1: No, tak
2: a někdo tam musí zůstat.
1: Někdo tam musí zůstat. Je zase otázka, jaký tam budou příchody. Uvidíme, je to nepříjemná situace. Samozřejmě ty hráči, ty, který teďka si zmiňoval, nebo ty, který odešli, za tu situaci nemůžou, je to pro ně nepříjemný, protože ta kariéra netrvá, že jo, 10 let a to, že se stoupíš a zachováš si nějakou hrdost, tak třeba jako zůstávali v Juventusu Turín ty hráči jako Del Piero nebo Pavel Nedvěd, prostě logicky ty kluci chtějí hrát tam, kde je to vejš a kde jim to něco přinese. Samozřejmě i finanční rozdíl je v první, ve druhé lize, to je jasný. Takže je pochopitelný, že hledají cestu k tomu, aby hráli první ligu, ale někdo tam musí zůstat.
2: Ne? Tebe, Pavle, asi nikdy nenapadlo v kariéře dát si do smlouvy klauzuli, že když spadneš do druhé ligy, jsi volný hráč?
1: No, to mě nenapadlo. Spadnul jsem v Japonsku, ale zůstala mi stejná smlouva, takže byl jsem tam spokojený a nejenom finančně, ale i jako lidsky. Přišel nový trenér, ta ambice byla hned postoupit, takže tuhle klauzuli já jsem neměl. No.
0: Mm-hmm. Máme tady volajícího do desítky. Dobrý den, kdo je tam?
3: Dobrý den, Brian z Martina. Takže k majstrovstvám světa chcem povedať vám, že ďakujem vám za skvelé komentovanie a nech sa darí. Je to super. No a pozerám vašu Českú ligu a vidím, že sú tam dva nové týmy. Artis Brno a
0: Zbrojovka.
3: A Zbrojovka, ďakujem pekne. A na tieto dva týmy som zvedavý, či budú v prvej desiatke. Takže zasa máte to pomiešanú ligu, no a nech sa darí a budem rád zas počúvať vaše komentáre k českým zápasom vašej lige, lebo mi to už chýbalo. Takže
0: moc vám děkujeme, Braňo, a taky se těšíme na Českou ligu, která startuje o víkendu. Mějte se hezky.
3: Dovidenia.
0: Ano, dostaneme se ještě ke Zbrojovce, jinak když jsme mluvili o Karviné, tak opravdu zajímavá jména, brankáři Lapež, Neumann, vlastně víme, že tam zůstal tedy Jiří Fleischmann, veterán, dá se říct, ale
2: to už jsem čekal.
0: Nějakým způsobem chtěl spojit další budoucnost s klubem Denis Samko, jak se říkal, Rok Štormann, výborný borec, který kope ty standardky a z Baníku tam zamířil na hostování Jakub Pyra, ale tak to je spíš asi, aby dostal větší herní prostor.
2: A ještě Vinicius tam zůstal, útočník,
0: ano,
2: taky,
0: Vinicius.
2: Taky mě to zaujalo. A taky bych ho čekal jinde už teda.
0: Ano. No jinak Baník Ostrava, když teď má za sebou ty přípravné duely, tak viděl jsem, že s Trenčínem prohráli v generálce 2-3 a četl jsem pozápasové hodnocení Romana Skuhravého, který mluvil o tom, že poprvé, co je v Baníku, je naštvaný, jakým způsobem se jeho svěřenci prezentovali a že to bylo krásné zrcadlo toho, co nefunguje a co nestačí.
1: Tak Ťavka, když asi si to zrcadlo nastavíš v generálce než po prvním kole, to je jasný. A Roman nebude chodit kolem horké kaše, jak se říká, myslím si, že bych řekl, bude oddělovat zrno od plev a jestli má k tomu mandát od vedení Baníku, tak je to jenom dobře, protože si myslím, že v Baníku je potřeba udělat pořádek a samozřejmě, já nechci říct, že ryba smrdí od hlavy, ale na tom hřišti to není jednoduchý, když přijdeš jako nový trenér a je tam nějakých 24-5 hráčů, máš nějakou představu o tom, kdo by tam měl hrát, kdo by tam neměl hrát, tak samozřejmě to bude nějakou dobu trvat, ale úplně v Ostravě nečekám, že na to budou mít spoustu času.
2: No a hlavně úplný průvan teda

0: kabině Baníku nenastal po té extrémně neúspěšné sezóně, takže je otázkou, jestli to nakopnou s novým trenérem. Já třeba nečekám, že by měli nějak se pohybovat extrémně nahoře. Co ty, Pavle?
1: No, tak já jsem na to zvědavej, jako hráče nemají špatný, že jo?
0: To ne právě,
1: to
0: no.
1: Prostě je otázka toho, jak to sestavit, je to omílaný, ta chemie toho mužstva, ty kluci musí táhnout za jeden provaz, nemůže tam být to, že teď plácu někdo chce trénovat v 10 dopoledne a někdo ve 3 odpoledne a musí prostě jet na stejný vlně, nemůže jich být 12, v tomhle fotbale už to nefunguje, tam je potřeba, aby to mužstvo bylo fakt jako napráskaný těma hráči, který mají tu ambici, jsou schopní se pro ten klub obětovat a jsou schopní někdy kousnout i nepříjemnou situaci, kdy třeba nebudou v základní sestavě a budou tomu mužstvu muset pomoct.
2: Mám z toho takový pocit, ale že hned první kolo bude prostě takovým jako velkou zátěží na nervovou soustavu.
0: Myslel jsem, že použiješ slovní spojení průbířský kámen.
2: To ne, ale jako může být, ale spíš, že už po prvním kole se můžeš dostat pod tlak, tak vemte si jenom zápas Zlín-Baník. První kolo, kdo to nezvládne.
1: Jseš pod tlakem po té generálce, Honzo.
2: Jo, po té generálce. To, což asi nemusí být fotbalisti Slávie, kteří měli zvučného soupeře, hráli s Olympikem Lyon, za který teda nenastoupil Pavel Šulc. Četl jsem nějaké spekulace, že by teoreticky mohl zamířit jinam, snad do Anglie, ale to jako nemám úplně potvrzené, vyfutrované, ale nehrál teda proti Slávii. Slávisté se teď musí obejít bez Davida Juráska, jak jsme mluvili o tom, že během mistrovství světa se zranil, to bylo před tím druhým zápasem, ne? Myslím.
0: Bylo to před tím druhým zápasem, ano. Zahrál si jenom ten první. Nezahrál.
2: Ale velmi nešťastná tedy celkově ta anabáze v zámoří na mistrovství světa právě pro něj, prodloužení smluv s Davidem Zimou, Tomášem Vlčkem. No a pak hráči, které třeba Slavia už poslala dál, už jsem mluvil o těch, kteří šli do Slovácka, tak do Artisu zamířil Neil Glossoa, což je vlastně muž, který přišel teprve teď, myslím, z druhé francouzské ligy
0: Spo.
2: A Emmanuel Fuli, který byl v Teplicích, tak teď míří taky do Artisu.
1: Já teď, mě se jako špatně poslouchá, jo. Vlastně teď si zmínil, že Slávie poslala na hostování a řekl si samý cizince.
2: Já vím, že... Do Slovácka jdou nějací Češi teda.
1: No, vím, že se to jako hodně jako globalizuje, nicméně možná opravdu bychom se měli zamyslet i vzhledem k tomu mistrovství světa, jestli třeba ve třetí lize úplně zrušit cizince, ve druhé lize jestli nějak omezit cizince, vím, že je to možná jako jenom moje myšlenka v tuhle chvíli, ale ty český kluci mladí prostě nemají prostor, kde hrát a že paběrkujou a vlastně asi možná většinu z nich to odradí od toho, aby se o to poprali, protože samozřejmě chápu, že pokud si můžeš dovolit hráče kupovat, tak je to pro ten klub výborný, ale pro tu výchovu a pro ten růst těch hráčů to není dobrá zpráva. No.
2: My tomu budeme na konci července věnovat ten díl s Antonínem Barákem a Ondří Lípa přijde?
1: Jo.
2: Každopádně četl jsem už vlastně dříve na webu Football Clubu i jinde, že se nějakým způsobem má omezit ten počet hráčů mimo Evropskou unii v těch vlastně neprofesionálních soutěžích.
0: Jo, to je pravda. Je v souvislosti se Sláví samozřejmě nabitý kádr, čekáme od nich hodně nebo od ní, ale co mě zajímá, za necelý týden začíná liga. A co tedy bude s Davidem Douděrou a Tomášem Chorým? Platí tedy, že jsou vyřazení z kádru? Čekám ještě nějaké prohlášení, možná čekám marně.
2: Já jsem četl, že má být nějaká schůzka ještě v rámci...
0: Ohledně Tomáše Chorého, hlavně Jindřich Trpišovský vlastně přiznal, že David Douděra vyjádřil přání odejít do zahraničí, ale na to musí být samozřejmě dva.
1: To chtěli všichni. Vždycky.
0: Musí být nějaká nabídka. Já si pořád myslím, že ten Tomáš Chorý zůstane. Jak to vidíš ty, Pavle? Ale jak to komunikovat, to je teda oříšek.
1: No já taky nevím, já jsem teďka viděl nějaký video, kde Tomáš trénuje s klukama tam u Olomouce někde. Měl na sobě reprezentační věci. Myslím si, že pokud to bude jenom trošku možný, takže Tomáš Chorý zůstane ve Slávii. Ale fakt nemám vůbec žádnou indici. Jestli David Douděra projevil zájem do zahraničí, tak určitě má nějakého manažera, který asi nepošle záběry z posledního zápasu ve skupině, ale určitě David Oudera odehrál spoustu dobrých zápasů a je to zajímavý typ hráče, takže o něj, pokud to tak bude, tak možná dostane nějakou nabídku.
0: Jo, on změnil agenta.
2: Tak, ale to je vlastně věc, která není zas teď v tomhle případě asi tak podstatná. Prostě uvidíme, jak to bude. Všechno Slávy, a když jsme to načali, tak začíná ligu 26. doma proti Slovácku. V sobotu ten program úvodního dne ligy bude končit vlastně velkým zápasem, návrat zbrojovky Brno do ligy, přivítá pražskou Spartu. Já tam trošku tuším možná nějakou senzaci, ale otázkou je, jak zbrojovka se bude prezentovat, když má vlastně 8 nových hráčů v létě přišlo. Jsou tam známá jména jako Jaromír Zmrhal, Petr Ševčík, Daniel Vašulín, ta už jsou známa dlouho. Teď poslední vlastně mezi ně patří Antonín Vaníček, který byl dlouhá léta spojený s Bohemkou, ale jako nevím, co ta zbrojovka může předvést. Suverénní první liga, druhá liga a teď vlastně návrat.
1: Je to otázka, ty nováčci vždycky mají za úkol se etablovat v té první lize, což znamená, že bys měl podávat nějaký konstantní výkony, které ti budou přinášet body a hlavně se vyhnout těm starostem o sestup. Samozřejmě zbrojovka taky je tím klubem, který má za sebou velkou finanční sílu a určitě nebudou chtít hrát o sestup, ale Martina Sedíka nečeká nic jednoduchého, to mužstvo dá dohromady ty posily, když si vezmu, že odešel Vorel, že odešel Vorlický, tak přišel Ševčík, který taky teďka toho moc nenahrál. Přišel Jarda Zmrhal, který taky už to není 25-letý hráč, takže je to zkušenost. Uvidíme, jak to namixujou. Jsem na to zvědavej, protože to očekávání té veřejnosti v Brně bude veliký.
0: No, oni toho oba dva zmiňovaní hráči moc neodehráli ani v přípravě. Teď na to koukám. Petr Ševčík 4. července odehrál 27 minut v přípravném utkání, no a Jaromír Zmrhal v tom posledním zápase 64, takže nepředpokládám, že jsou v takové herní kondici, aby okamžitě pomohli. Naopak okamžitou pomoc čekám od Daniela Vašulína.
1: To asi všichni.
2: Ano. Tak máme tady ještě jednu věc, kterou bychom rádi vyřešili. Jsou to dva lístky do Zubří na 6. srpna. Budeme tam s desítkou Pavla Horváta živě, to znamená už během rozběhnutého ligového ročníku. Myslím, že by to mělo být před třetím kolem. Kdo byste chtěl tam dorazit, tak můžete teď vyhrát dva lístky. Nevím, jestli máme otázku, konkrétně otázku nějakou, ale když se vrací zbrojovka Brno, tak nám můžete zavolat s tím, kolik má zbrojovka mistrovských titulů v české, respektive československé soutěži. Nápověda je, že u toho byl Josef Masopust a taky, že by se to dalo spočítat na prstech jedné ruky. 2-2-1, 5-5-2, 2-2-2.
0: A bonusová otázka, kteří fotbalisté, kteří mají historii v české lize, mají v příjmení Zub?
2: Dobře, tak to je asi otázka do kvízu Lukáše Michalíka, který tady dneska nerozjíždíme, nebojte.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Desítka Pavla Horváta. Na Rádiu Praha. Premiéru pořadu můžete poslouchat v pondělí a ve čtvrtek po 10. hodině na Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu Sport. Desítka Pavla Horváta. Scrollujete?